0: Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem tady v minulé hodině mluvil o naší Kiss parádě a dokonce jsem zmiňoval první tři místa. No a jaké místo budeme vybírat, nám prozradí Koli, který je už na našem telefonním čísle. Koli, ahoj!
1: Ahoj, zdravím tebe, všechny posluchače. No já bych si dal pětíčku.
0: Dobrá, a komu bys ji chtěl poslat?
1: Ale všem, co poslouchají, tobě do rádia.
0: Jednoduchý, stručný, rychlý, Koli, hlavně šťastnou cestu, slyším, že jsi na cestách a užij si následující muziku. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A kysáci, samozřejmě nezapomínejte, že máme ještě druhou možnost a to je naše mobilní apka, tak dejte vědět, co budeme hrát dál.
2: Kiss Paráda. Hlasuj na www.kiss.cz. Kiss. Rádio.

0: Thank you.
1: Noční jukebox.
2: Jukebox.
3: Jaká bude další muzika na vlnách Rádia Kiss? To nám prozradí Radomil.
4: Dvojky, mohl by si zahrát, prosím tě, od Brooklyn Bounce Take and Ride, a bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny pracující, ať nám to utíká na ten noční. A pro tebe do studia, díky moc za zahrání, Radomil a Volume doprava.
3: Jak říká Radomil, Volume doprava.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Legendy Rádia Kiss.
1: Ano, kysáci, budeme se bavit o jedné velké legendě nizozemské urdencové skupině, která byla založena v roce 1989 nizozemským producentem Ruudem van Rijenem. Tenhle ten projekt je v Evropě známý především a hlavně díky úspěšným singlům jako I Can't Stand It, nebo Are You Dreaming, Slave to the Music, Is It Love, a nebo třeba Take Me Away. Jasně, řeč je o 24/7 a my si dáme jeden z těch songů, který jsem právě zmiňoval, a to konkrétně Is It Love. Ještě z dob, kdy Stacey byl vlastně členem právě 24/7, než se potom pustil na svoji solo dráhu, a vlastně známe ho už dneska i z různých Kiss parád, i různých Kiss party a vlastně celkově z působení i takhle v rádiu Kiss. Takže 24/7 Is It Love právě teď na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox. Rádia Kiss.
1: 2:36 k tomu stále ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Kysáci, moc dobře víte, že dáváme přednost samozřejmě vlastně hlasovkám a nebo našemu telefonnímu číslu 210-323-323. Občas udělám výjimku a přečtu i nějaký ten vzkaz, protože samozřejmě nejde to. Píšete hodně, ale je lepší, když je vyslyšet ten váš hlas. Ale tenhle ten hudební tip si myslím, že by neměl zapadnout. Takže Fíla píše: ahoj Kubo, zahraj mi tam prosím Machina Time, letím aktuálně z domova z Prahy dodávkou do Žiliny a poslal bych to tobě do studia, aby ti to rychle uteklo, a všem kamionákům a dodávkářům, co jsou na cestě. Děkuji Fíla, tenhle ten song si myslím, že musí teďka zaznít, protože blíží se nám 3. hodina raní a jak víme, 3. hodina prý bývá krizová, takže by bylo fajn dát teďka takovou tu muziku právě na probrání. Na Kissu. Radio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Blíží se nám 3. hodina raní, já můžu prozradit, že budeme hrát ještě třeba Offspring anebo DJ Antoine, ale do té doby musíme splnit ještě jedno hudební přání, a to Petrovi. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Kubo, zdravím všechny kyselaky, jak kysačky. A obzvlášť kolegu Jardu, který se hrne do Čech. Řeháčka.
1: Peťo.
2: Teď je v Drážďanech možná.
1: Takhle před 3. hodinou raní, co prosím tě děláš ty teďka v noci?
2: Teď jim na prdeli točím volantem, každou noc.
1: A co rozvážíš?
2: No, vozím střechy na osobní auta do Wolfsburgu.
1: Hezky, jak dlouhou máš takhle štreku?
2: Nějakých necelých 500 tam, 500 zpátky.
1: Páni,
2: třikrát týdně a doma, ve středu večer jsem doma většinou.
1: Rozumím. Pojďme k muzice, chtěl si Emily a Marka Vose a konkrétně song Slovenka. Komu to chceš poslat?
2: No, jak jsem říkal, všem, co jsou vzhůru, co musí dělat. Bdícím, nebdícím, pracujícím, nespícím, všem. Tobě do studia a jak říkám tomu kolegovi Jardovi Reháčkovi, ať se mu lépe jede.
1: Peťo, a já zároveň tuhletu muziku posílám tobě. Užij si a hlavně šťastnou cestu. Ahoj.
2: Díky, čau.
1: A noční jukeboxy samozřejmě zdaleka nekončí, pokračujeme po 3. hodině raní.
0: Radio Kiss.

0: DJ Bobo, Armin van Buuren a samozřejmě muzika podle vás. To je druhá polovina noční jukeboxu na vlnách Rádia Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, mám na vás takovou otázku. Jaká muzika je taková, která vás vždycky zvedne ze židle? Taková ta, kdy slyšíte první tóny a hned víte, že jo, to je přesně ta muzika, kterou mám rád. Přesně takovou vybírá Papluša.
2: Ahoj dá, chtěla bych tam zahrát něco od Tiesta, bylo by to samozřejmě pro tebe, úžasný moderátor. A pro Jirku do nebe, který už není mezi námi, určitě tam taky valí nějaký pecky a pro všechny kysáky, kdo má noční a pro Renču Novotnou. Díky, měj si, čauky, Pavluša.
1: Teda nejlepší moderátor nebo skvělý moderátor, děkuju pěkně, nicméně věřím, že i tenhle ten tvůj výběr potěší Vencu, který píše. Čau, zahrajte pořádnou pecku pro všechny řidiče a hlavně pro nás novináře. Celou noc ládujeme ty železný truhly, díky. A jaká muzika to je? DJ Tiesto, Traffic. Přesně to je muzika, která když kdykoliv zazní, tak já opravdu nedokážu sedět.
0: Radio

0: Muzika, která dohrála, tady je to jedna větší hudební pecka než ta druhá. A jaká bude další, to nám prozradí Ivo.
1: Ahoj Kubo, chtěl bych nechat zahrát písničku od Una Bomber, Se utero, se gej. Bylo by to pro všechny, co to mají dneska do 6, ať nám to co nejrychleji uteče. Díky, měj se, ahoj.
0: Jaká bude další hudba, to dejte vědět pomocí aplikace, anebo třeba volejte na telefonní číslo 210 323 323. Kiss.

Non fatti, infatti tuoi che io mi faccio infatti.

0: Ladíte noční juboxy s Kubou Krabáčem? Než se nadějeme, je tu čtvrtá hodina raní a to znamená, že opět rozjedeme naší pravidelnou rubriku s názvem Tajemné povolání. Je to vlastně taková sranda akce pro pobavení nás všech, kdo v noci prostě pracujeme, nebo jsme zkrátka vzhůru. A o co jde? Vyberu jednoho posluchače nebo posluchačku a společně dáme dohromady tři indicie. A vaším úkolem bude uhodnout, co ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. No ale abychom mohli tuhletu vlastně srandu rozjet, potřebujeme tu nějaký odvážlivce. A to tak, že se registrujete přes mobilní apku Rádia Kiss, kde stisknete tlačítko soutěž a napíšete, nebo vlastně můžete i namluvit, vaše jméno a povolání. Nic víc, nic míň. Tohle je taky jednoduché, takže na nic nečekejte a využijte apku už teď a hlavně si zkontrolujte, že máte vyplněné telefonní číslo, protože se občas stává, že máte opravdu víc než zajímavé povolání a já pak koukám a nemám komu zavolat. A to je taky druhá věc, když už se registrujete, tak je dobrý mít u sebe ten telefon. Občas se totiž stává, že samozřejmě chápu, jste někde ve fabrice nebo zrovna řídíte, prostě se vám to nehodí, ale zkuste si to tak nějak naplánovat, aby kolem té čtvrté hodinky jste mohli ten telefon zvednout, protože pak volám druhému, třetímu, čtvrtému, zkrátka dalšímu a dokud se někomu nedovolám. No a pak teda už, jak říkám, nezbývá, než jen čekat na tu čtvrtou hodinku, když už vyplníte všechny tyhle ty věci a těšit se, koho budeme dnes hádat.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Check it out, check it out.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Je vidět, kysáci, že stejně jako 90ková muzika, tak vás baví i ta moderní, i ta taneční muzika, protože reagujete na Tiësta, kterého jsem pouštěl před chviličkou. Ale než tady pustím dvě hlasovky, tak bych potřeboval, aby někdo, až zazní tyhle dvě hlasovky, vytočil telefonní číslo 210-323-323, protože budu mít dilema, kterou z nich pustit. A hned pochopíte, proč. Davidovi dávám slovo jako první.
2: Kubo, dal si otázku, muzika, která nás vyhne ze židle. Je fakt, že u nás v Česku Verona, jakákoliv písnička, a hlavně pro všechny, co chodili na Oázu, zažili Pakita i Veronu. Díky moc za zahrání.
1: Verona už běžela, nicméně Pakita bychom si mohli dát, ale pozor, je tady ta právě druhá alternativa, kterou bych chtěl Vojta.
3: Čau Kubo. Ten trafik od Tiësta, to je prostě pecka. Pokaždý, když ho slyším, tak si vzpomenu na různý tuning party, všelijaký možný pařby do rána, kde je to fakt brutálně, ale brutálně živo. Pak je ještě jedna věc a to je Silver Forgiven, to mě taky dokáže zvednout živé a pařím jak vyslej. Tak to klidně zahraje, budu rád.
1: Takže mám nachystaný jak Pakito Living On Video, anebo právě Silver a Forgiven. Využijte telefonní číslo 210-323-323 a pojďte zároveň třeba někoho i pozdravit přes ETR Radio Kiss. Už mi tady někdo volá. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj.
4: Čoky, tady Pepino.
1: Pepino, v první řadě koho bys chtěl pozdravit takhle přes ETR Radio Kiss?
4: Hele, pro všechny, co poslouchají, co jsou ráno takhle zůru a de facto pro někoho i v noci, jo?
1: Jasně.
4: Pro tebe studia a pro všechny.
1: A potřeboval bych teďka rozlousknout, jestli budeme hrát Silver a Forgiven, anebo Pakito Living On Video.
4: Ale já bych dal Pakito.
1: Že jo, takže dáváme teďka Pakito. Děkuju, že jsi využil telefonní číslo a měj se krásně, ahoj.
4: Taky hele, měj se, díky, čau čau.
1: Samozřejmě se mi to tady rozezvonilo, takže děkuju, že jste takhle aktivní v noci a že jste chtěli takhle pomoct. Dáme si teda Pakito Living On Video právě teď na Kissu.
0: Radio Kiss.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Express.
1: Chystáci, čtvrtá hodina se blíží a to znamená, že za chviličku budu volat někomu z vás, kdo jste se registrovali do rubriky Tajemné povolání. Takže pokud jste ještě váhali, teď máte ještě pár minutek. Ale jak už slyšíte, na drátě mám Davida a jeho ženu. Ahoj!
2: Ahoj, tady David. Chtěl bych mluvit moji ženu. Má to se mnou občas těžký, ale miluji a snažím se a dělám všechno pro děti hlavně a pro rodinu. Všeho hudba de facto, jak manžel se, tak i mě, nás jakoby schvíluje, zprovozuje, je to pecka.
1: To je strašně super a ty jsi mi dal takový bojový úkol, abych tady našel nějaký remix z 90, takže to pouštíme teď. Chtěl bys to ještě někomu věnovat?
2: Ano. Celý mý rodině i do Ústeckého kraje, Petě, Sestřenka, bratrankům, bratrancům a takhle.
1: Davide, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Čtvrtá hodina raní je za dveřmi, to znamená, že jdu za chviličku volat někomu, kdo se registroval do rubriky Tajemné povolání.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Je to přesně tak, kysáci, posloucháte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss, kde zároveň společně máme vždy tuhletu pravidelnou rubriku Tajemné povolání. Jde o to, že tady mám vždy nějakého posluchače či posluchačku. Společně vám dáme teď tři indicie a na základě těch indicí je vaším úkolem v této hodině hádat, co ten daný posluchač, a já už můžu prozradit, že posluchačka Lenka dělá za tajemné povolání. Leni, ahoj!
2: Ahoj, Kubi.
1: Jak se máš v první řadě?
2: Pracovně.
1: Logicky. Pojďme rovnou teda bez nějakých okolků na tři indicie. Jaká je tvoje první?
2: První indicie, neustále to sleduji.
1: Neustále to sleduji je první indicie. Jaká je druhá?
2: Druhá, škrábám se a fleky nerespektuji.
1: Jaká je třetí?
2: S mým výrobkem se potkáš nejčastěji v koupelně.
1: Takže já to zopakuju ještě jednou dokola. To znamená, že Lenky indicie jsou neustále to sleduji. Škrábance a fleky nerespektuju. A s mým výrobkem se potkáš nejčastěji v koupelně. No teda, kysáci, dnes to rozhodně nebudete mít jednoduché, takže jsem moc zvědavý na vaše tipy, možná někdy i vtipné tipy. A schválně jsem hlavně zvědavý, jestli dokážete uhodnout, co Lenka dělá za tajemné povolání. Leni, chtěla si Pitbulla a Christianu Aguileru, Feel This Moment. Komu bys chtěla tuhletu muziku poslat?
2: Tak tobě a všem kysákům, co budou hádat.
1: Leni, užij si tuhle hodinu, protože patří tobě a jak mám zatím jakoby vyzkoušeno, tak hodně kysáků, kteří už se před tebou zapojili do této rubriky, tak se víc než dost nasmáli.
2: Tak to je pravda. Já taky.
1: Měj se krásně zatím, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: A jak jsem říkal, kysáci, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co pak si myslíte, že Lenka dělá za tajemné povolání. Rádio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Na telefonním čísle 210-323-323, což je jedna ze dvou cest, jak slyšet svůj oblíbený song od 90. až po současnost, už mám Vlčáka. Vlčáku, ahoj!
2: Ahoj Kubo, hezké ráno.
1: Hezké ráno i tobě. Před chviličkou jsme tady měli posluchačku Lenku, ta nám dala tři indicie a ty určitě tušíš, co by mohla dělat za tajemné povolání.
2: Absolutně netuším, jsem z toho úplně v lese.
1: To je zabiják. Dobře, tak pojďme teda k muzice. Vy kysáci samozřejmě využijte mobilní aplikaci a schválně dejte vědět, co si myslíte, že Lenka dělá za tajemné povolání. Bad Boys Blues, to je tvůj výběr a chtěl si to někomu speciálnímu. Komu?
2: Tak tobě do studia, všem kysákům, klukům z kladenského Tovky Robert Opelt a klukům z Redlich Transportu, ale hlavně holkám do kanceláře na pekárnu La Lorraine.
1: Takže zdravíme holky, zdravíme samozřejmě všechny otahovkáře a zkrátka všechny posluchače Rádia Kiss. Vlčáku, měj se krásně, díky, že jsi zavolal. Ahoj.
2: Taky a všem hádajícím hodně štěstí.
1: Díky, ahoj. Jak říkal Vlčák, ano, hodně štěstí, protože dnes to rozhodně nebude jednoduché.
0: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ladíte noční juboxy s datem 13. května? Máme středu a Servácové slaví svátek, ale důležité je, že na začátku hodiny tady byla posluchačka Lenka, která nám dala 3 indicie. A na základě těch indicí vy se snažíte uhodnout, co Lenka dělá za tajemné povolání. Ty indicie zní: neustále to sleduji, škrábance a fleky nerespektuju a s mým výrobkem se potkáš nejčastěji v koupelně. Pavle, co si myslíš?
1: Ahoj, tak já si myslím, že Lenka je kontrolorka kvality ve výrobě nějakých zařízení do koupelen. Nějaký vany, umyvadla, dlaždičky, baterie, něco takového.
0: Co si myslí Milan?
2: No dobré ráno všem kysákům, no já bych si tipnul, že Lenka vyrábí sanitární keramiku, to znamená umyvadla, vany, hajzlíky a podobně, tam se taky žádný škrábance, fleky netolerujou, v koupelně to je, takže to je tu můj tip. Mějte se krásně, Milan.
0: Ivo?
3: Tak já si myslím, že paní Lenka dělá v továrně na výrobu obkládaček na výstupní kontrole. Díky, naschle.
0: Katka?
4: Ahoj Kubo, tak my si myslíme, že paní bude vyrábět zrcadla, tak ahoj Katka.
0: Lukáš píše, Lenka dělá zrcadla. Jirka, ahoj kysáci, jmenuji se Jirka a podle těch škrábanců bych řekl, že Léňa dělá někde v nějakém nevěstinci, ale každopádně to je taky fajnový zaměstnání, neboť je to nejstarší na planetě. Potom tady další Jirka, dobré ráno, kontrola kvality van. Jana, ahojda, první co mě napadlo je kvalitářka ve výrobě zrcadel, možná taky proto, že před jedním právě stojím. Krásný den a pa, Jana. Potom tady Jarda píše, kontroluje kvalitu výrobků. A nakonec tady máme Milana. Hele, ahoj, nevyrábí Lenka náhodou zrcadla? Milan. Kysáci, já můžu prozradit zatím jediné. Zatím nepadla správná odpověď. Zatím nepadla správná odpověď. Neustále to sleduji. Škrábance a fleky nerespektuju. A s mým výrobkem se potkáš nejčastěji v koupelně. Jediný, kdo byl blízko, byl jeden z vás. Ale já zatím nebudu říkat, kdo. Pojďme si dát další muziku a vy můžete stále využívat mobilní aplikaci Rádia Kiss a tipovat, co Lenka dělá za tajemné povolání.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: chlapci, je vidět, že se vám dneska opravdu ty hlavy teďka teda hodně zahřívají. Jak přemýšlíte nad tím, co Lenka, posluchačka Rádia Kiss, dělá za tajemné povolání. Dala nám na začátku hodiny tři indicie, které byly před chvilkou zopakovány a já rovnou to nebudu okecávat. Pojďme na vaše tipy. Petr začíná.
1: Ahoj kisáci. Tak já si myslím, že jsem na to přišel. Lenka dělá výstupní kontrolu na výrobě praček. To je naprosto jasný. Přeju krásný ráno až hezčí den.
0: Market?
2: Ahoj, já si myslím, že paní vyrábí škrabadla na záda a nebo nějaký kartáž na vany a umyvadla.
0: Radomil?
3: Ahoj, Kubo. Já si myslím, jestli nedělá sprchové kouty. Protože tam čmohy a škrabance by taky neměly víc, myslím. A každý den v tom člověk nějakým způsobem je a je to v koupelně. Radomil?
0: Mojdam.
4: Ahoj, Lenka dělá výstupní kontrolu kvality při výrobě sprchových koutů.
0: Petr píše, já si myslím, že je to výrobce koupelnových dlaždiček. Zároveň tady píše Martin, který píše, ahoj, tak já bych řekl, že kontroluje někde na lince nádoby na různé přípravky, šampóny a tomu podobné, protože jakmile to má nějaký kas, tak jako je škrábanec nebo flek, tak to nemůže pustit dál. Ahoj Martin. Milan píše, já vím, Lenka buď dělá kvalitářku z prchových boxů, anebo zástěn, že jo? Milan podruhé. Každopádně máme tady i Petra.
5: Dobré ráno, Kubajs. Tak já si myslím, že posluchačka pracuje na kontrole kvality ve firmě, kde vyrábí vany nebo umyvadla. A servás tomu dává na frak, dneska ráno jeden stupeň. Zahraj tam, prosím tě, od Calvina Harrise písničku Summer. Ať se trošku zahřejeme. Čau, Petr Tyrou.
0: Muzika je nachystaná a vy kysáci ještě stále můžete tipovat a za několik minut odhalíme, co Lenka dělá za tajemné povolání.
6: Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss? Téměř celou hodinu si tady lámete hlavu nad tím, co posluchačka Lenka dělá za tajemné povolání. To je název naší rubriky, kde vždy dáme tři indicie a na základě těch indicií ostatní posluchači hádají, co daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. Ty indicie, a to naposledy zopakuju, byly: neustále to sleduji, škrábance a fleky nerespektuju, s mým výrobkem se potkáš nejčastěji v koupelně. Romane, co pak si myslíš?
1: Tak čau, Kuby, k tomu povolání, no tak, jako by řekli bratři Slováci, aj keby že mi hlavu odrežete, ozaj neviem, ale skúsim jsem si typnúť hociaký kúpeľnový nábytok, lebo niečo také, hej. Tak jo, měj se, čauky.
0: Když už jsme u toho řezání, myslím, že někdo přijde o ruku.
2: Dobré ráno, kysáci, Lenka dělá boilery. Dám pravou ruku do ohni za to.
0: Doufám, že jsi levák.
3: Tak já si myslím, Milan, že je to kontrola vodovodních baterií, takže nějaká galvanovla nebo něco takového.
0: Mojda.
4: Ahoj, znova Mojda. Kysáci snad vyjmenovali všechno. Napadá mě snad jenom už prkínka na záchod.
0: Zdenál.
5: Nazdar, Kubo, já si myslím, že Lenka vyrábí nebo něco podobného přípravky na údržbu koupelen, které odstraní škrábance, odstraní fleky a podobně. Díky, čau, Zenál.
0: Lukáš píše, druhý můj tip je boiler na teplou vodu. Potom je tady Stanley, který píše až ze Švédska. Já si myslím, že kontroluje vodní kohoutky a baterie. Stanley ze Švédska. Pavlína píše, paní vyrábí houbičky. Další tip je Stanislav. Ahoj, myslím si, že paní kontroluje výrobu zástěn do koupelny. A další tady je David. Ahoj, tak já si myslím, že kontroluje pračky, jestli na nich není škrábanec a tak dále, jestli to může pustit do oběhu, tak zatím ahoj. No, tak jak to teda dopadlo dneska, kysáci? Uhodli jste, nebo jste dneska neuhodli? Je to tak, kysáci, opět jste dokázali i na základě pouhých tří indicí uhodnout, co daná posluchačka, a to konkrétně dnes Lenka, dělá za tajemné povolání. Já tady přečtu Martina, který přesně popsal, cože vlastně Lenka dělá za povolání. Ahoj, tak já bych řekl, že kontroluje někde na lince nádoby na různé přípravky, šampóny a tomu podobné, protože jakmile to má nějaký kas, jako je škrábanec nebo flek, tak to mu nemůže pustit dál. Já se přiznám, že s Lenkou jsme poprvé opravdu válčili vůbec s vymýšlením vlastně těch indicí. Takže já samozřejmě děkuju, protože viděli jste sami, kolik těch hlasovek přišlo, kolik vlastně přišlo i typů vlastně, ať už psaných, anebo pomocí mapky vlastně jste takhle se zapojili. Takže je vidět, že vás rubrika baví, a je vidět, že samozřejmě na druhé straně hlavně jste. Takže pokud si říkáte teďka v noci, jo, už toho mám plný kecky, je to na mě dneska dlouhá noční, tak vidíte, že na druhé straně je celá řada kysáků. Pojďme plnit hudební přání podle vás. Jukebox Radio Kiss. A dávám slovo Mírovi z Olomouce.
6: Ahoj, Kubíku, prosím, zahraj mi tam Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Pro všichni kysáky, máme to být do studia, pekáře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Tak pojďme hrát. Radio Kiss.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si kys a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka, já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kys nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kys hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kys.cz.
4: Jaká muzika bude v poslední hodině nočního jukeboxu, o tom rozhodujete vy na našem čísle a nebo přes mobilní aplikaci Rádia Kys.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kys. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Telefonní číslo 210-323-323 je vám k dispozici od půlnoci až do 6 hodiny ranní a na něm vybíráte ty největší pecky od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je Honza. Honzo, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: Honzo, vstáváš nebo naopak už se pomaličku chystáš na kutě?
2: No, nebudeš si věřit, ale já zdravotně chodím.
1: Fakt jo?
2: Abych byl fit.
1: Jejda. No tak tyjo, držím pěsti, protože sám jsem samozřejmě zažil něco a mohl bych o tom vyprávět, jak to zdraví je velmi křehký. Pojďme radši ale od toho, pojďme k něčemu pozitivnějšímu a to je muzika. Chtěl si Mark O a něco, co tady dlouho nezaznělo, takže jsme společně vybrali song Words a komu bys to chtěl poslat?
2: Určitě to by do rádia, protože už se ti blíží ten konec, tak až to tak nějak v radosti šikovně doklepeš.
1: Děkuju.
2: Potom samozřejmě to si poslat těm, kdo poslouchají, těm kysákům, protože prostě to, co třeba říkají některý další, že prostě začnou poslouchat kys a směju se, já to potvrduju, prostě to je the best, jo. Takže všem kysákům a to by do rádia.
1: Honzo, já ti přeju hlavně brzké uzdravení, drž se a měj se krásně. Ahoj, hezkou středu.
2: Jasně, ahoj.
1: A kysáci, vy dejte vědět, co budeme hrát dál, třeba přes mobilní aplikaci Rádia Kiss. Radio Kiss.

0: Vánoční Jubox.
1: Kysáci, zdaleka nekončíme, tak pojďme plnit hudební přání podle vás. David dostává slovo.
2: Čau Kubáš, prosím tě, zahrál bys mi od Timmyho Trumpeta Freaks? Bylo by to pro všechny kysáky, i pro tebe do studia, ale hlavně pro mě, protože už jsem ve 3 ráno vstával a od 4 hodin už jsem v práci, tak ať se trošičku ještě nějak zbudím, tak ať ty trumpety mě tam pořádně mě probudí a nahypujou. Tak díky, ale čau čau.
1: Další muzika na probouzení a za chviličku malé překvapení, tak zůstaňte dál na vlnách Radia Kiss. Radio Kiss.

0: mi tam písničku od David Getty Gun Gun Gun. Bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau.
1: Kysáci, sliboval jsem vám překvapení a tohle bylo ono. Posluchač David je stálý posluchač, který se ozývá průběžně různě ve 2 ráno, o 5:30 ráno. Tenhle ten kluk prostě je nezmar, takže proč mu nesplnit hudební přání podle něj?
2: Kiss. Radio Kiss.

0: vidět, kysáci, že ta hudba, probouzecí hudba, ta rychlá hudba vás opravdu baví, protože další, kdo vybírá, je Kubajs. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Nechám na tobě, aby si prozradil, jakou pecku budeme teď hrát.
1: Ale dáme si Gabriel Ponteho a Lam to dělá středě.
0: A komu to chceš věnovat?
1: Strašně dlouho neslyšel. Jsou ještě vzhůru nebo uzhůru a tím, který mě po hlase poznají, tak ať se ozvou, že se jim to líbilo třeba.
0: Takže Kubajs teďka se ozval a jeho kamarádi, kteří jste ho poznali, tak určitě mu dejte vědět, že jste slyšeli tenhle ten song a hlavně, že jste ho slyšeli na Kisu. Kubo, krásnou středu, mní se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: A vy si užijte tuhle tupecku, protože teď je potřeba dát volume doprava.
2: Kis. Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jubox.
0: Rádia Kiss.
2: Probouzíte se do středečního rána, máme 13. května a servácové mají svátek, takže tři zmrzlí ještě stále pokračují. A doufám, že zmrzlí není Honza. Ahoj.
3: Zdravím všechny. No, zmrzlí nejsme, ale jedeme v autě, jsme na rozhodově a je tady plus dva.
2: Teda není to teda teplota moc velká takhle po ránu. Každopádně věřím, že ta muzika, kterou si vybral, tě rozhodně rozehřeje. Chtěl jsi Scottyho a Statečné srdce. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
3: Chtěl bych to poslat jednomu mému kolegovi, který tady sedí vedle mě, je to takový osel. A potom bych to nechal poslat všem motorkářům, protože teď poslední dobou hodně nás popadává, hodně jsou ti lidi, jak bych to řekl, nabouraný, rozstřelený, teď se zabil nějaký kluk, protože nějaký pitomec svetovaný nedal mu přednost takového, tak bych to chtěl nechat poslat všem, aby prostě si užívali ty jízdy a hlavně bez nehody a bez nějakých karambolů.
2: Honziku, hlavně, jak říkáš, šťastnou cestu každému, kdo kamkoliv teďka míří. Měj se krásně, hezkou středu, ahoj.
3: Čau, čau.
2: Za chviličku, kysáci, poslední hudební přání, tak ještě máte prostor využít mobilní aplikaci Rádia Kiss a změnit náš playlist.
0: Rádio Kiss.

0: Noční jukeboxy hold prostě musí skončit. Je to tak a nedá se to zastavit, nicméně za chviličku dorazí ranní trojice ve složení Roman Anděl, Patrik Peltán a samozřejmě i Míša Dinhová. Ale přede mnou ještě milá povinnost splnit poslední hudební přání podle někoho z vás. Konkrétně podle Katky. Katko, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, Kubo.
0: Chtěla si klasickou devadesátkou a tou jsou Erotic. Nechala jsi to na mě a vzhledem k tomu, že tady celou noc vyzvánělo naše telefonní číslo 210-323-323, tak jsme společně vybrali Sex on the Phone. Komu bys ty chtěla tuhle tu muziku věnovat?
1: Hele, všem, kteří jsou na cestě do práce a tím to dneska rychle uteče. Pro mýho manžela, který asi ještě neposlouchá, protože teprve teď stával.
0: Jasně.
1: Pro Terku s Petrem a asi pro všechny.
0: Káťo, děkuji ti samozřejmě za tenhle ten výběr. Přeju ti, jako si přála ty, krásnou středu a hlavně v pořádku doraž tam, kam míříš. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A jak už bylo zmíněno, za chviličku ranní trojice, já vám přeju krásnou noc a pokud stáváte, tak dobré ráno.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Idiotik na Kisu. Ahoj Kubo, dobré ráno.
1: Krásné ráno, dobré ráno, ahoj.
0: Čau, parťáci.
2: Ahoj.
0: Kubo, jeden rychlý dotaz na tebe. Míša s Patrikem ano. V 7:30 díky Jesmenovi vyrážejí někam ven. Zamysli se nad tím, co podle tebe budou dneska dělat.
1: Takhle, vzhledem tomu, že Míša už se jednou svlékala.
2: To už dělat nebudu.
1: Patrik se málem pozvracel, když jedl surstroming.
3: Jo, tohle
1: tak si myslím, že dneska budou prostě jenom sbírat lajky.
0: No, pravdou je, že na sociálních sítích možná něco kysáci uvidí. Kameramani, kameramanky půjdou s vámi, Míšo, Patriku. Každý zvlášť.
3: Ano.
0: A to je zatím to jediný, co prásknu.
1: No, takže nebudu spát a budu to sledovat.
0: Klidně, těš se na to a díky za dnešek.
1: Ahoj, kamarádi. Ahoj.

0: Bye.
1: Radio Kiss počasí.
2: Středa bude ve znamení oblačnosti. Očekáváme oblačno až zataženo a ojediněle se přidají i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Disciplinární komise kvůli nedohranému fotbalovému derby se Spartou potrestala fotbalovou Slávii Praha nejvyšší možnou pokutou – 10 milionů korun, odehráním 4 utkání bez přítomnosti diváků a kontumační prohrou 0-3. Sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí slávistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu. Letní dovolenková sezóna se blíží a někteří návštěvníci Chorvatska budou letos hodně překvapení z tamních cen. Nárůst je podle mnohých extrémně dramatický. Ceny ročních kotvišť se zvýšily v průměru o 4,5%. Horší situace je u krátkodobého parkování, které využívají právě turisté. V nejatraktivnějších destinacích ceny vyskočily až o 11%. A teď zpátky domů.
3: Uvízlí pasažéři na sedačkách, zranění figuranti pod lanovkou i zásah složek z několika krajů. Na Plešivci se uskutečnilo rozsáhlé cvičení záchrany lidí z nepojízdné lanovky. Do akce se zapojili hasiči, horští záchranáři i speciální lezecké týmy z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby hráli s Plzní 0-0 a na lídra tabulky Slávii ztrácejí 4 body. Tým z Edenu může dnes obhájit titul. Slovácko porazilo ve třetím kole skupiny o záchranu ostravský Baník 2-1 a získalo jistotu, že v tabulce neskončí poslední. Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi 2-1 a má náskok 3 bodů na sestup. Teplice zvítězily na hřišti Zlína 4-2 a definitivně se zachránili. To byly první dnešní zprávy a teď už raní Kiss s Míšou, Romanem a Paprikem.
4: Celá ranní trojka je tady připravená a natěšená, protože dneska to bude velké ráno.
5: Dneska to vypadá, že vybíháme.
4: Ano.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Jako první dneska, protože je 13. května a Roman nás chce vyhnat někam ven, tak bych se podívala, co je za dny. Protože to by nám možná mohlo napovědět. Patriku, máš to tam?
1: Ano, ano, o 7:30 je jesmen, jediný, co víme, že půjdeme ven. A dneska je světový den koktejlu, takže bychom šli někam. Hele, to by se mi ale jako líbilo.
0: Ne, já si myslím, že Roman nebude tak hodný v jesmenovi, že by nás neposlal někam na koktejl. Já si myslím, dneska je den Top Gunu. A já si myslím, že budeme muset někam na letiště. Normálně někam na nejbližší letiště.
2: To je důležitý a dobrý, proč jeden Top Gunu, víte to?
0: Kvůli tomu filmu, ne? On má nějaký výročí.
1: On má dneska totiž 40 let od světové premiéry.
2: To by bylo, kdyby byl venku v 7:30 připravený Maverick s motorkou.
1: Prosím to Cruise.
0: Ježiš, tak to by bylo pěkný.
2: Co tam máte dál za dny? Třeba tam ta nápověda bude.
0: Dobře, takže co kdyby to byl Národní den recepčních? Že budeme muset obcházet co nejvíc recepcí?
1: Mezinárodní den humusu, to nemám rád.
0: Ne.
2: A nic víc dneska?
0: Ne, nic víc.
2: Středa 13. května, no. Heleď, tady asi nápovědu nenajdete. Kysáci, když budete od 7:30 poslouchat, uslyšíte, co se děje. Kameramanky půjdou s váma, občas hodí ven nějaké storíčko, dopředu říkám, nebudeme to streamovat, protože z toho streamu byste možná vůbec nic neměli, jak se ta kamera bude třást.
1: Jak třást?
2: To se dozvíte.

0: Míša s Patrikem vyrazí ven díky Jesmenovi.
1: Míšo, Patriku, oblekli jste se pořádně? Nevím jak v Praze, ale u nás v Tyrolsku 1,5 stupně bylo, když jsem měl do práce.
0: Zima je pořádná, někde opravdu nasněžilo. Krušnohorsko, na Šumavě jsem viděl, po prašek sněhu je to tady.
2: Já jsem si vzal teplou bundu, mikinu, protože si nám napověděl nebo řekl, ať se oblečem, to jsem provedl.
3: Taky jsem si vzala bundu.
0: A?
3: A? A vzala jsem si dres.
0: Ondro, jak to vidíš ty?
4: Já už vím, co bude Patrik s Míšou dělat venku. Budou sbírat tři exkramenty a kdo jí nasbírá váhově nejvíc, tak ten vyhrává.
3: Tak to v dresu sbírat nebudu, teda.
2: To je dobrý, ale to se, kdybyste měl připravenou tu váhu.
5: Tady máš, Romane, pytel hoven. A pojď si to přepočítat.
0: To si neumím představit, ale byla by to prospěšná věc.
2: Ano, to jo.
3: To by byla, je to dobrý nápad pro příště.
0: Odveta?
3: Že by?
0: Tady je David Guetta, 6 hodin, 12 minut, Radio Kiss.

0: Tomuto songu je přes 30 let. Let It Rain, East 17 na Radio Kiss. A Top Gunu přesně 40, jak už jste říkali. Je snad někdo, kdo by řekl, že Top Gun není hezký film?
1: Nikoho takovýho neznám.
2: Taky ne, myslím si, že každému se to musí líbit, aspoň z části.
0: A i dvojka byla skvělá, to se málo kdy stane, že pokračování stojí za to.
1: Hlavně po jaký době přišla ta dvojka.
2: Já jsem tu dvojku ještě neviděl, je to fakt dobrý.
0: Dej si to, fakt jo. To stojí za to. Jo. Heleď, a když jsme u těch tryskáčů, který v Top Gunu lítají, to jste slyšeli o tom, jak se pozná konec světa?
1: Jak?
2: Nevím.
0: A někdo chytrý se zamyslel nad tím, že první, kdo bude chtít se někam schovat, jsou miliardáři. A tak vymyslel aplikaci, ve který uvidíte pohyb tryskáčů, miliardářů, bohatých lidí. A jakmile těch tryskáčů bude na obloze z ničeho nic podezřele moc, tak to znamená, že se dozvěděli něco, co my obyčejní lidé nevíme, a mohli bychom z toho vytušit, že nastává nějaký problém a oni letí do těch svých bunkrů nebo se přesouvají a tak dále.
1: To je...
0: To není raní kachna.
1: Není.
2: To je dobrý, ale
0: tohle vám klidně dám zadarmo, ale je to zajímavý. A ta aplikace už začíná fungovat. Americký umělec Kylie McDonald spustil tuhle aplikaci.
2: Mít nějaký kysovej tryskáč a vzít ty nejvěrnější kysáky.
0: No tak to mi potom řekni, jak bys o tom rozhodoval.
2: No
0: jako.
2: To nevím, těch by musel být hodně těch
0: jsou
2: tryskáčů.
0: Jsou nás skoro 2 miliony, jako, co by to bylo za tryskáč.
1: Jako šli tím jedním směrem, víš, tak si řekneš, aha, něco se děje.
0: Jo, a pilotoval by to Patrik, viď? A...
3: Já bych to dal tu večer.
0: Já nevím, co s tím mám dělat.
2: Tady štartuje, neštartuje, no tak já nevím.
0: Snad takováhle chvíle nikdy nepřijde. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně víme o dvou komplikacích, tady je první.
2: Prackuličký tunel na D8 se dalo osice má, jsou stažený do jednoho obousměrně, takže se to taky začne testovat, se myslím.
3: A v Brně v Olomoucké ulici havaroval osobák.
1: Opatrně.

0: čtvrtek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
3: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bagger hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bagger. Budujeme místa pro bohatší život.
4: Haló! Je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka! Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
5: Radio KISS počasí.
6: Středa bude ve znamení oblačnosti, očekáváme oblačno až zataženo a ojediněle se přidají i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia.
5: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje nebo zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. Řekl to po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři. Ministr chystá také schůzku s úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů. Madridské nemocnici se podařilo pomocí robota Da Vinciho operovat 3měsíční dítě s překážkou v odtoku moči z ledviny. Chirurgové museli pracovat s milimetrovou přesností. Ledvina malého pacienta totiž měřila asi 5 cm, tedy zhruba jako švestka. Operace byla úspěšná a stav dítěte se vyvíjí příznivě. Šlo o první operaci tohoto druhu ve Španělsku u takto malého pacienta s tímto onemocněním ledviny.
5: Sport.
6: Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vstoupily do turnaje v Římě úspěšně. Americko-filipínský pár porazili jasně 6-2 a 6-1. Nasazené dvojky zaznamenaly 16. vítězství v řadě a po následném odstoupení jejich dalších soupeřek jsou na italské Antuce už ve čtvrtfinále. Stejně tak i Linda Nosková a Tereza Valentová. To byly zprávy v jedné minutě. Příjemné ráno.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
0: Dali jsme tady hlavy dohromady a říkali jsme si, že by to chtělo něco s Top Gunem, protože dneska oslavuje 40 let a schválně. Víte něco k tomuto filmu natolik zajímavého, že to třeba málo kdo ví?
2: Já vím, že bunda Mavericka se vydražila za 17 000 euro.
0: Ta filmová?
2: Ta filmová.
0: Propocená?
2: Věř mi, svoje fanoušky si to najde.
0: Tak to máš v tom zažil hodně věcí, veď?
2: No to ano, celý natáčení.
0: Co ty, Patriku?
3: Já zase vím, že rozpočet tohoto filmu jedničky Top Gunu stál cca 15 milionů dolarů a vydělal 357 milionů dolarů.
0: Jenom 15
3: milionů. To je, vy, taky jsem čekal víc.
0: Ale na tehdejší dobu, jo, že jo? Top Gun měl po premiéře tak obrovský vliv, že americké námořnictvo postavilo před kina náborové stánky a fungovalo to. Zájem o vstup k pilotům podle dobových údajů vzrostl o desítky procent. Tomu se opravdu říká filmová reklama v praxi. Vemte si, jo, jak Patriku vyjdeš z toho kina, nadšený, já chci být pilot, já chci být pilot. A tam je hned stánek námořnictva a ty se k ní můžeš přihlásit, jako když jdeš z nějaký Marvelovky a já chci být superhrdina, já chci být superhrdina.
3: To nevíde, ale.
2: A budou prodávat pláště před kinem.
0: A nebudeš z dědictví a řekneš, já chci být milionář. Ale je to chytrý. Takže jdeme na to, tohle vás možná bude bavit. Take my

0: najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: protože vyrazíte v rámci Jsme na ven.
1: Ale jako co tam budeme dělat, to pořád nevíme.
0: To se dozvíte.
2: Dobře, dobře, jsme zvědaví.
0: Ale teď jiné novinky. A tohle se bude týkat nás všech, kysáci. Nově registrovaná auta v Evropě dostanou od letošního července blikající brzdová světla. Upravený výstražní systém slouží jako bezpečnostní prvek, který má ostatní řidiče upozornit na krizové brzdění. Pravdou je, že tohle občas už vídám u těch novějších, nejnovějších, ne-li trošku dražších aut, že ve chvíli, kdy nastane nějaké brzdění krizové, tak se to auto rozbliká skoro jako vánoční stromeček.
2: To se mi líbí, říkáš krizový, takže to nebude jako, že stojím v koloně a blikají všechny světla, když stojím na brzdě.
0: To by si chtěl.
2: Nechtěl právě.
1: To by bylo jak na diskotéce.
0: Právě, vem si, že jsme neustále my Češi v kolonách a furt blik, blik, blik, blik, blik, to ne.
1: No, ale to je dobrý, protože když prudce brzdíš, když třeba jedeš na dálnici a vidíš auto, jak před tebou stojí, tak hledáš varovky. Teď to nebudeš muset hledat teda.
0: Teď jsi to řekla dobře. Když máme auto, které je naše, jsme na něj zvyklí, nemusíme hledat varovky, už po paměti víš, kde
1: jo,
0: máš.
1: Jo.
0: Ale teď se vemke, když třeba tady v rádiu máme dodávku, kterou jedeme na Kiss Party, a teď nastane tahle situace. A teď co? Koukat, ježiš, kde,
1: to, kde
0: je?
1: To je?
0: Kde je varovka?
2: Celý auto to hledá.
0: Máš pravdu, tohle pomůže, protože tvoje auto se pěkně rozbliká.
1: To je dobrý.
0: Zatímco většina států trvá na klasické červené, část expertů údajně prosazuje bílá brzdová světla, protože jsou prý lépe vidět v mlze, takže o tom ještě bude diskuze. A padl dokonce i návrh na zelená světla pro elektroauta, aby ostatní řidiči poznali, že vůz brzdí takzvanou rekuperací.
1: Ano.
2: Ty jo, ale vem si bílý světla. Já vidět blikat bílý světlo, tak si říkám, proč tam dává furt zpátečku.
1: Jo, to je pravda.
0: Ale do strychu, raketa. Takže se s tím na cestách budeme víc a víc setkávat.

0: přišla nám jedna zpráva, textová. Mám Passat B6 z roku 2006. A při krizovém brzdění se mi normálně rozblikají výstražná světla, aniž bych něco zaplá. Takže i dědové už to mají. No jo, Kristýno, ty jo, když ty máš takovýhle hogo-fogo auto, jako jo.
1: No, Audi.
0: No víš, co to bylo v roce 2006 mít Passata B6?
2: Nevím.
0: No to bylo něco.
2: To já jsem v tu dobu byla ještě holčička.
0: To byly ty auta, co jsme jim záviděli, vy, když jsme jeli v nějaký felině, ty od nás předjeli vždycky, jo.
3: Jen se neposer, papundekle.
4: S kysem za volantem po celé republice.
0: Tichá závist.
2: To tam sedlo.
0: Tak co, Woody?
5: Prackuličký tunel je na D8, co dalo osice má. Jsou stažený do jednoho obousměrně, takže se to taky začne častovat, se myslím.
6: V Praze na Smetanově nábřeží se srazil osobák s cyklistou a obec Střílky u Kroměříže hlásí vážnou nehodu na silnici 50. A jestli jste právě kysáci v kolonách, a říkáte si, že máte opravdu smůlu, tak si vzpomeňte na to, že v Číně je 50 proudovka, která se zužuje do 4 pruhů.
0: Děkujeme za zprávu.
6: Be happy.
0: Ale jo. A počkej, to je pravda, nebo to byla kachna?
6: V dopravě nemůže být kachna, to je pravda.
0: Dobře, ty.

0: webovky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Teda musím říct, že to mě vystřelilo z kopaček. Hned má člověk lepší úplně náladu.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
2: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
3: Žaluzie,
2: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
4: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
8: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
0: Radio Kiss. Počasí.
9: Středa bude ve znamení oblačnosti. Očekáváme oblačno až zataženo a ojediněle se přidají i přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Obědy mimo domov lidem zdražily. Průměrná cena poledního menu v českých restauracích v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Platí to hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun více než loni v dubnu. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především na místech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Nejnovější průzkum ukazuje, že pro průměrného zákazníka v Česku zůstává rozhodujícím faktorem cena. Spojené státy opět rozjeli jednání s Dánskem týkající se Grónska. Na ostrově, o který Washington opakovaně usiloval, chtějí posílit svou vojenskou přítomnost. Postavit by tam mohly 3 nové armádní základny. A teď zpátky domů.
10: Dopravce Leo Express může od letošního prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy provozované na základě smluv o veřejných službách. Rozhodnutí je pravomocné.
0: Sport.
9: Hokejisty mistrovských Pardubic posílil reprezentační útočník David Tomášek z Feriestadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy, který tuto sezónu začal v Edmontonu v NHL, podepsal víceletý kontrakt a do Dynama se vrací po 8 letech. To byly nejnovější zprávy a za okamžik jdeme na soutěž 7 v 7.
11: 7 v 7.
12: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
11: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Je pravda, že v téhle soutěži se nedá prohrát, takže ať už na kostce padne jakékoliv číslo, člověk by měl být mít radost. Ale každému jde určitě o to, aby prostě padla šestka. Tak jsem se podívala na numerologii, co znamená šestka. Symbolizuje harmonii, rovnováhu, lásku, péči, odpovědnost a domácí pohodu. A to budete mít, pokud dostanete od nás 7000 korun.
3: Maruška je ta, která se teď bude na peníze těšit. Vítáme tě v raním Kisu, ahoj.
4: Dobré ráno.
3: Maruško, už jsi někdy zašla k nějaké numeroložce?
4: Ne, zašla.
3: A astroložce?
4: Taky ne.
3: Taky ne.
2: Kalnářce?
3: No dobře, hlavně je věřit sám sobě.
5: No, přesně.
3: Ale pravdou je, že bohužel teď ta víra v sebe sama moc nepomůže. Jediný, co můžeš věřit, je, že Patrikovo ruka nebe levá.
5: Jež v Patriku levou ruku.
3: Pojď hodit kostkou pro Marušku a uvidíme, kolik peněz jí pošleme.
5: Maruško, pojďme na to, nebudem to zdržovat. 3, 2, 1, hop. Pojď mi hop. Pardon, tak to je neplatný pokus, protože kostka byla nakřivo, nedalo se určit znovu. Tak, teď už je to jasný. Dámy a pánové, milá Maruško, na hrací kostce se objevila trojka, takže vyhráváš
6: 3000!
3: Jo!
4: Já moc děkuju.
3: Nemaj záč, Maruško, máme radost. Hele, co tě dneska čeká? Den v práci, nebo co máš v plánu?
4: Já jedu zrovna s kamarádkou nakupovat do Prahy.
2: No hele, to se hodí!
3: Tak ty 3000 rovnou můžeš střelit, tak to je dobře. Rozměrem. Moc si doužijte, holky, a měj se hezky. Ahoj, Maruško.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz.
2: To je prostě skvělý načasování. Jedeš na nákupy a vyhraješ 3000.
3: To bude dámská jízda.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
2: Be happy.

0: Za chvilku už budete vědět, co vás čeká v Jesmenovi a proč půjdete dneska ven ze studia Rádia Kiss. Ale jestli byste, kysáci, i vy chtěli zažít nějaký adrenalin, s Rádiem Kiss teď můžete vyhrát jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení nebo pronájem hřišť, a to na Facebooku Rádia Kiss.
1: Tak podle té fotky, která je na Facebooku, na kterou koukám, tak já bych asi dala beach volejbal, pak bych skočila do Vltavy a potom bych si zašla na ten výborný burger.
2: Tak se do soutěže zapojte, kysáci, až do pátečních 18 hodin.
0: Takže soutěž pro vás jasná, další přijde taky. Už za chvilku budete moci vyhrát originální kysácké boty. Jenom musíte vsadit na správného koně, buď na Míšu, nebo na Patrika. Kamarádi, za chvilku se to rozvíte.
3: Moje každodenní klasika ráno přichází, já trošku se bojím.
0: To jsou nervíky,
3: no,
0: Patriku.
3: No to jsou nervíky.
0: Ty ti teď vůbec nepomůžou.

0: jsme. Kamarádi, na půl osmou přijďte prosím oblečení tak, aby vám venku nebyla zima. Vemte si mobil a ideálně možná i sluchátka jakákoliv, aby jsme se mohli vždycky propojit, jo?
1: Dobře.
0: Začne raní Jasmén, díky kterému jeden posluchač nebo posluchačka Rádia Kiss vyhraje něco, co se nedá koupit. Exkluzivní značkové boty kysácké, které od tohoto víkendu nosí celý náš tým. A nikdo jiný.

0: zpět.
1: Jo, budou vám sedět boty od teniskožrouta.
0: Počkej, takže ty nás vyženeš ven a budeš si tady sedět sám, ty se nás prostě zbavíš, co tady sám jako budeš dělat?
1: Já budu maximálně spokojený.
2: Raní Kiss. Roman a Roman.
3: No jo!
1: O tom už šlo!
3: Roman, tady budeš sám!

0: Chystáme se na dopravní info a jedna nápověda k Jesmenovi. Možná by bylo dobře, kdyby doprava dneska byla plynulá.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Moni, stojíte někde?
2: Ahoj, Vídeňská, směr Brno, totální kolaps, někde ve městě vepředu je nějaká havárka a popojíždí se tady fakt jako krokem a lidi absolutně neumí dodržovat záchranou uličku.
3: Na dálnici D1 na 319. kilometru se ve směru do Prahy srazila 3 auta a další hromadnou nehodu řeší na dálnici 52 u Modřic na 6. kilometru ve směru na Brno.

0: KIS počasí.
1: Středa bude ve znamení oblačnosti, očekáváme oblačno až zataženo a ojediněle se přidají i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje přesný rozsah škod po požáru v oblasti Chřibské. Předběžně odhaduje, že škoda způsobená ohněm a náklady na zásah, které hradila, budou dohromady 15 až 20 milionů korun. Požářiště od hasičů převzala k dohledu ve čtvrtek. Naposledy ohnisko objevili strážci v lokalitě v sobotu. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti zveřejnil mapu, na které je Venezuela znázorněna jako 51. americký stát. Stalo se tak jen krátce poté, co dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté měli po úterním příletu z Prahy hned také první trénink ve Švýcarsku, kde odehrají základní skupinu B na mistrovství světa. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které zařadil až v neděli do finální nominace na šampionát. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blimil. To byly zprávy a jako každou středu po půl osmé vás čeká Yes Man už za chvíli.
2: Máš pravdu, Terko, tady už se to všechno chystá, protože Míša s Patrikem za chvilku vyrážejí ven v rámci Yes Mana Rádia KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.

0: abychom alespoň trošku tušili, co se dneska stane, kysáci. Jak dopadne to, co se tady děje?
1: Vsaďím na svého koně.
0: Je tu ranní Jesmer. Jeden z vás dnes vyhraje exkluzivní značkové boty Rádia Kiss, které se běžně nedají koupit. Na míru vám je totiž vyrobí Tenis Kožerout a my už takové boty máme. Měli jsme je na Mega Kiss Party v Ostravě a vám se moc líbily. Takže k vám doručíme taky, naši milí kysáci. Patriku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj Míšo.
3: Ahoj.
0: Úkol je jednoduchý, teď se to konečně dozvíte, protože stojíte tady v bundě, máte přes bundu dresy,
2: ano,
0: aby vás kysáci venku poznali. A ten z vás, je to tady, jo, dobře poslouchejte, kdo se do 8.20 dostane nejdál od studia Rádia Kiss, vyhraje.
2: Už start? Počkej. Už můžu?
0: Vysvětlím vám pravidla. Chápete to?
3: Jako musíme se dostat co nejdál.
0: Co nejdál
3: od studia.
0: To znamená,
3: že třeba skočíš na metro nebo něco takového.
2: No, nebo
3: víš?
2: Auto, že jo.
3: Nebo autem pojedem.
0: No. Já 8.20 mám auto, se vyfotíte, pošlete mi svoji aktuální polohu a až potom se vydáte zpět do rádia pro verdikt.
2: Mm-hmm.
0: Takže v 8.20, proto máte mobil, uděláte si nějaký puntík, vlaječku, cokoliv, mm-hmm, a potom si vypočteme, jak daleko od studia Rádia Kiss jste se dostali.
2: Dobře.
0: Na cestě zpět už si můžete koupit jízdenku mobilem, půjčit kolo, koloběžku nebo cokoliv dalšího. Bylo by bezvá, abyste to do 10. hodiny stihli a poslechli si vyhodnocení tady ve studiu Rádia Kiss. Ve studiu jsou zároveň naše kameramanky, které půjdou s vámi. Market, Lindo, snažte se utajit, kdo kam až doběhl nebo dojel. Řekneme si totiž výsledek přímo tady ve studiu Rádia Kiss. Zdravím vás také dodáli, aby kysáci věděli, že jste tady. Ahoj! Bezva! Tak a pravidla.
2: Dobře.
0: Myslete hlavně na svou bezpečnost. Nechceme, aby se vám cokoliv stalo. Protože vy jste šílenci, soutěživí. A je mi jasný, že za kulku vystřelíte a hlava nehlava poběžíte. Ven si vezmete pouze oblečení a svůj mobil, jdete bez peněz, nepoužívejte platební kartu, kterou máte ve svém mobilním telefonu, na hodinkách a tak dále. Jdete bez peněz.
2: Nic si nekoupíš.
3: Ne.
0: Pomoc od lidí je dovolená.
2: Dobře.
3: Svoje auto v garáži?
0: Ne. Poběžíte, přesvědčíte někoho, aby vás popovezl, získáte pomoc na MHD, to je jenom na vás. Budeme spolu v telefonickém spojení, budu vám průběžně volat, ale každému zvlášť, ať nevíte, jak na tom je váš soupeř. Co je, Míšo?
3: Můžeme mít ve videu komparzisty, až za mnou poběží revizor, víš?
2: To nechci, jako aby jsem dostal pokutu.
0: To, jak na vás potom bude pohlížet náš národ, že jste někdy jeli na černo, to už je vaše věc.
2: Mm-hmm.
0: Jo, já bych to nedoporučoval. O tom, kdo je nejdále, rozhodne například Google Maps podle vzdálenosti pěší trasy. Pěší, ne vzdušnou čárou.
2: Jasně, jasně.
0: Uděláme to takhle. Tak, budeme to celé natáčet a video z Jesmena bude ještě dneska na sociálních sítích Rádia Kiss. S jedním z vás poběží kameramanka Market a s druhým Linda. Kdo poběží s kým? Lidi, dejte si teď kámenušky papír.
2: Dobře.
0: Ten, kdo vyhraje, si vybere kameramanku.
2: Dobře. Kámenušky papír teď.
3: Jo,
2: dobře. Tak pojď.
3: Počkej, já jsem se ještě nerozmyslela, co chci. Tak jo.
0: To potom, to potom, v klidu.
2: Kámenušky papír teď. Kámenušky papír teď. Vyhrál jsem.
0: Ty si můžeš vybrat. Jestli Lindu?
2: Já nevím, třeba Market tady stojí.
0: Proč třeba Market?
2: Protože nevím, kouknul jsem na ní první.
0: A proč si na ní kouknul první?
2: Má delší nohy.
0: Holky, to budou mít strašně těžký. Vy poletíte, ale oni budou muset být s vámi.
3: Já jsem spokojená, já si vezmu Lindu, protože Lindu nebolí na rozdíl od Market koleno.
2: Ne! Hele,
0: a teď poslední věc. Na kysácích je určit, kdo bude lepší, jestli Míša nebo Patrik. Za chvilku vám, kysáci, dám tu možnost, aby jsme našli jednoho, kdo mi zavolá a řekne, že to bude Míša, a druhého, kdo mi zavolá a řekne, že to bude Patrik, aby jsme měli jasného vítěze těch speciálních kysáckých bod.
2: Pojď k tomu mikrofonu, Michal.
0: Market, Lindo, držím palce, jo. V 8.20 musíme zastavit hru. Vy mi pošlete polohu, na které se nacházíte, pak se vrátíte do studia.
3: On mě drží.
0: Přijdeme, teď začínáme. Tak to bude velký. Průběžná storíčka budou na sociálních sítích a vy mi, kysáci, volejte 210 323 323 a vsaďte na svého koně.

0: Je to tady. Právě teď běží ranní jesmen, na plný obrátky. Míša s Patrikem vyrazili od Rádia Kiss úplně bez peněz. A jejich jediný cíl je dostat se do 8.20, co nejdál od našeho studia. Každý zvolí asi jinou trasu, jinou taktiku, uvidíme. Spojíme se s nimi, sledujte i sociální sítě Rádia Kiss, kde průběžně budou storíčka. V podstatě jede taková ranní verze Asia Expressu po Kysácku. Mohou běžet, stopovat auta, tak když uvidíte někoho v kysáckém dresu, zastavte jim. Můžou přemlouvat lidi o pomoc nebo zkusit získat jízdenku na MHD, to už bude na nich. Celé to navíc natáčíme a ještě dneska uvidíte video na sociálních sítích Rádia Kiss. Co je důležité? Ve hře jsou exkluzivní boty Rádia Kiss, které aktuálně nosí jenom náš tým. Krásné červené značkové boty s logem Rádia Kiss od partnera tohoto jesmena a našeho týmu Tenisko Žrouta. Dostane je ten, kdo mi teď zavolá a tipne si, jestli vyhraje Míša nebo Patrik. A pravdou je, že v průběhu této písně Pedro Pedro už mi volal posluchač Tom a jak to tedy tipuje, na koho ty vsázíš?
1: Ale v tomhle směru já si myslím upřímně, že v tom vyhraje Míša.
0: Takže pokud to dneska vyhraje Míša, Tom dostane tyhle speciální kysácké exkluzivní boty. Ale aby to bylo fér, co když vyhraje Patrik? Najde se někdo mezi vámi kysáci, kdo by teď chtěl na lince 210 323 323 tipnout Patrika? V tom případě byste totiž ty boty vyhráli vy. Tak heleď, zkusíme to, jo? Právě teď na Kisu. Rádio Kiss, dobrý den. Je tam někdo?
2: Ahoj, ahoj.
0: Nazdár, jak se jmenuješ? Ahoj, Peťo. Peťo, prosím tě, na koho ty chceš vsadit? Kdo si myslíš, že v tomto jesmerovi bude lepší?
2: Patrik.
0: Výborně, to jsem potřeboval, protože my už typnutou máme. Peťo, budeme si držet palce. Já si na tebe ještě vezmu za chvilku telefonní číslo a jestli to klapne, tak kysácké bodky budeš nosit ty. Drž palce, měj se. Zatím, Peťo.
2: Jasně,
0: ahoj.
2: Taky, čau.

0: co se asi teď děje venku. Právě teď probíhá ranní Yesmen. Míša s Patrikem vyrazili od rádia Kiss úplně bez peněz. A jejich jediný cíl je dostat se do 8 hodin a 20 minut, co nejdál od našeho studia. Jakou taktiku zvolili? Pojďme to zjistit.
1: Vsaď na svého koně.
0: Jako první zkusíme zavolat Míše. Míše Dinhové.
2: Nazdar.
0: Nazdar. Čau Míšo. Tak co, kde pak seš?
2: Romčo, já jsem teď momentálně na Černokostelecký, na benzínce MOL, kde jsem chytla stopa. Chytla jsem paní, která jede směr Uhříněves a dovezu se s ní co nejdál.
0: Ty jsi zastavila tu paní, nebo ona tě poznala přes kysácký dres a chtěla ti pomoct?
2: Já jsem jí zastavila.
0: Ty jsi mě nalítla do auta.
2: Ne, ona natankovala.
0: Jo, takhle.
2: A já jsem chytla.
0: To je chytrý. Míšo, víš, proč si kysáci myslí, že to vyhraješ právě ty?
2: Protože jsem holka, že jo?
0: Zároveň a protože máš velké zkušenosti s reality show Asia Express.
2: No ano, to je pravda, ale když jsem si hrála na duc, tak mi nikdo nezastavil.
0: To taky navrhovali. To znamená, Míšo, ty vůbec nebudeš zadýchaná, ty do 8 hodiny 20. minuty pojedeš autem a pojedete co nejdál to půjde.
2: To já nevím, jestli do 8 hodiny 20. minuty, protože uvidíme, kolik nám to zabere času. A když bych ještě čas měla, tak samozřejmě se pokusím doběhnout co nejdál.
0: To znamená, ještě jednou připomeň, jakým směrem jedete, aby kysáci udělali nějakou uličku?
2: Dobře, já jsem mířila nejdřív tramvají po Černokostelecký, teď jsem na benzínce MOL a teď vyjíždíme směrem na Štěrboholy a potom Uhříněves.
0: Teď vyjíždíte, znamená, sedíte v autě už momentálně.
2: Sedím v autě a už jedeme a už tady hraje Kiss.
0: Výborně, je to prosím tě nějaký nadupaný auto hodně rychlý?
2: Je to skvělý auto, je to, můžu dělat reklamu.
0: No, dělej, co chceš.
2: Dobře, je to auto Škoda a teď nevím, ale má na volantu napsáno Sportline.
0: No, to je výborný.
2: Je to Karok. Já
0: Míšo,
2: si myslím, že teď to úplně
0: držíme palce, v 8 hodin 20 minut se zastavit a vytvořit polohu, na které se nacházíte. Pak se vrátíte Dobře. Do studia Rádia Kiss a budeme znát verdikt, kdo se dostal dál. Držím palce, zatím.
2: Dobře,
0: ahoj.
1: Jesme. Yes. Roman, Míša a Patrik nesmí říct ne.
0: Za chvilku volá.

0: Ranní jesmen je, dalo by se říct, ve své polovině. Míša s Patrikem vyrazili od Rádia Kiss bez peněz a jejich jediný cíl je dostat se do 8 hodin a 20 minut, co nejdál od našeho studia. Takže před 8:30 je definitivní konec. Míša si stopla auto a jakou taktiku zvolil Patrik? Dovytočit jeho telefonní číslo. Tak schválně. Za prvé, jestli bude na signálu, není třeba někde v metru?
1: Ano, slyším.
0: Ahoj, Patriku. Tak no. Co, kamaráde, jak seš na tom?
1: Dobrý, doběhnul jsem ze studia na Strašnickou, volil jsem taktiku metro. Tam jsem snažil se hned první paní, kterou jsem potkal, oslovit, a to byla paní Julie, tak jsem ji poprosil o 40 korun na metro.
0: No.
1: To vyšlo,
0: no.
1: Takže jsem si koupil lístek a jsem teď akorát kysáci na cestě ze Strašnický směrem na nádraží Veleslavín, protože naproti nádraží Veleslavín je, mám pocit, nějaká benzínka, molka nebo
0: ano,
1: něco takového,
0: ano.
1: A je to směrem jakoby výpadovka z Prahy.
0: Ano.
1: Tak tam, kdyby někdo mohl čekat na nádraží Veleslavín na ty benzínce, tak bych byl strašně rád, my jsme teďkon někde na Malostranský, takže za 10 minut 5 tam možná budem.
0: Hele, to děláš velice dobře, že si připravuješ fanoušky, kteří by ti mohli pomoci, protože řeknu ti to takhle, Patriku, budeš to potřebovat. Míša je na tom velice dobře.
1: Ne.
0: Jenom aby to kysáci pochopili, vy nesmíte poslouchat rádio, vy nevíte, co se děje se soupeřem, ale je dobře, že takhle bojuješ, protože Míša zabojovala velmi statečně a je taky, řekl bych, ve velkém pohybu, rychlém. Jo.
1: Hezky, ona si někoho stopla, on ji někdo vzal dřív.
0: Já ti to nebudu teď říkat, ale zase na druhou stranu, Veleslavín, kamaráde, to je kousek od letiště, jo?
1: No já vím, ano, kud mě někdo bude na letiště, vemte mě sebou.
0: Patriku, moc ti držíme palce, kysáci ti taky fandí a v 8 hodin a 20 minut to tedy zastav a určite polohu a pak se pomalu vraťte, okay. Ale ještě se spojíme. Ano?
1: Domluveno.
0: Držím tě, ahoj, čau.
2: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance, snímek vyprávějící o těžaři asteroidů, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z Kisu Katka Čepelíková.
4: A party může začít.
5: www.atrakce.cz
4: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
5: www.atrakce.cz
4: A o děti bude postaráno.
5: www.atrakce.cz
6: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na teran.cz.
7: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz
8: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
9: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
10: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: KIS počasí.
1: Středa bude ve znamení oblačnosti. Očekáváme oblačno až zataženo a ojediněle se přidají i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zákeřný hantavirus vzbuzuje mezi Čechy velké obavy. Začaly se proto zásobovat rouškami a respirátory. Jejich prodeje meziročně prudce vzrostly. Ministerstvo zdravotnictví zatím obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Letecká společnost Smartwings sáhla k úsporným opatřením. Před startem turistické sezóny zrušila několik letů z Prahy do oblíbených destinací. Úpravy letového řádu se dotkly linek z Prahy do francouzského Tulu, rumunské Bukurešti a Bruselu v Belgii. Změny postihly také Malorku a Malagu. Frekvence letů se sníží také u španělských měst Valencie a Madrid, Tel Avivu a Paříže. A teď zpátky domů.
2: Uvízlí pasažéři na sedačkách, zranění figuranti pod lanovkou i zásah složek z několika krajů. Na Plešivci se uskutečnilo rozsáhlé cvičení záchrany lidí z nepojízdné lanovky. Do akce se zapojili hasiči, horští záchranáři i speciální lezecké týmy z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.
1: Sport. Letní olympijské hry 2032 v Brisbane by měly být menší než příští letní olympiáda, která je naplánovaná na rok 2028 do Los Angeles. Strategii zeštíhlení programu načrtl na posledním zasedání výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru. Detaily by měly být jasné nejpozději na začátku příštího roku. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Jak daleko se člověk může bez peněz dostat během 40 minut? To se už brzy dozvíme. Yes Man na KISu pokračuje.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: čas běží. Právě teď totiž běží ranní jesmen na plný obrátky. Míša s Patrikem vyrazili od Rády a Kiss úplně bez peněz. A jejich jediný cíl je dostat se do 8.20 co nejdál od našeho studia. Studia Rády a Kiss. Každý si zvolil svou trasu, svou taktiku. Děje se tu de facto obdoba Asia Expressu, kterou znáte z televize Prima. Míša chytla stopa a paní řidička je ochotná jí odvést co nejdál z hlavního města. To se děje právě teď v tuhle chvíli. A Patrik jede metrem na zastávku Veleslavín a třeba pak stihne odlet z letiště, ale bohužel jasně, to časově reálný úplně není. Celé to navíc natáčíme a dnes uvidíte video na sítích Rádia Kiss. Storíčka, co vím, už jsou venku, takže můžete sledovat Facebook a Instagram. Za chvilku se s Patrikem a Míšou spojíme, protože 8. hodina, 20. minuta se blíží a tohle je dobrý dotaz, Míšo.
1: Romane, ty jsi teďka říkal, že nemůžou poslouchat Kiss, ale Míša říkala, že jak nasedla do toho auta, že jim tam hraje Kiss.
0: Máš pravdu, když nasedla do toho auta při stopu, tak říkala, že tam hraje Kiss, takže hned po tom telefonátu jsem Míšu poprosil a ty rádio opravdu stlumí, protože ono to na ten výsledek nemá žádný vliv. Kdyby rádio poslouchali, je to v pohodě, ale o co jde? Kdyby poslouchali Kiss, tak by se ochudili o to napětí, protože by tím pádem věděli, co se děje s jejich soupeřem. Takže v tuto chvíli je to opravdu tak, že Patrik nemá ponětí, kde je Míša a Míša nemá ponětí, kde je Patrik. A bude skvělý, až se to dozví i za pozornosti vás všech a budou z toho možná hodně překvapení. Takže za chvilku velký finále.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

Do konce Jesmera zbývá 8 minut. Míša s Patrikem mají za úkol dostat se co nejdál od studia Rádia Kiss. Po tomto songu se s nimi spojíme a jdeme do finále.

0: Do pěti minut skončí dnešní ranní Yesmen Rádia Kiss. A právě teď jdeme úplně do finále. Míša i Patrik jsou někde venku, v terénu, někde ve městě, bez peněz a snaží se dostat co nejdál od našeho vysílacího studia. Za chvíli nám oba pošlou svoji aktuální polohu, bude to přesně v 8 hodin 20 minut. I fotku, ať zjistíme, kdo zvládl tuhle ranní verzi Asia Expressu lépe. Kdo správně zvolil taktiku, koho zachránili lidé a kdo si dnes odnese exkluzivní boty Rádia Kiss. Protože jeden posluchač tipl, že vyhraje Míša a druhý, že to bude Patrik. Budou to bodky od teniskožrouta. Verdikt si řekneme do 10. hodiny dopolední, protože bylo by bezva, kdyby se při tom vyřčení toho, kdo je vítězem, oba dva vzájemně dívali do očí, jak Míša, tak i Patrik. Míšo, vítám tě na Kisu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Výborně, a zároveň i tebe, Patriku. Ahoj, dobré ráno.
2: Nazdar, nazdar, Kisáci, čau.
0: Tak Míšo, prosím tě, udělejme to tak, že neřekneš, kde se nacházíš, jenom mohla by si Patrikovi říci, jaké dopravní prostředky nebo jakou taktiku si zvolila?
1: Ano, nejdříve jsem použila svoje dvě krátké nohy, běžela jsem, co to šlo, potom jsem rychle naskočila na tramvaj a potom jsem chytla stopa. Takže jedu teď momentálně autem.
0: Patriku, co ty, jakou taktiku si zvolil?
2: Já jsem zvolil taktiku velmi rychlého běhu, ať mi Markéta skoro chudák nestíhala, protože má špatný koleno, ale běžel jsem na první metro, co máme nejblíž na Strašnickou, tam první paní, co jsem viděl, tak jsem poprosil o 40 korun na jízdenku a ona byla tak hodná, že mi to dala, takže jsem hned skočil na metro, jel jsem na nádraží Veleslavín a potom už dál teďkon autem s Tomem jedem.
0: Autem, to znamená on někdo vyslyšel tvou Jirkou, prosbu, probiň. Nebo s Jirkou?
2: Ano, ano. Posluchač Jirka, já jsem z toho tady úplně uřícený, že si pletu jeho jméno, je to Jirka, takže jsem využil metro a potom stopa Jirku.
0: A s kým jedeš ty, Míšo, prosím tě?
1: Já jedu s Anetou, která, to je opravdu skvělý, jaká je to schoda náhod, protože je to obchodnice, která zhruba před půl rokem se svojí firmou Cash for Car, ve které pracuje, tak měli u nás reklamu na rádiu Kiss.
0: Hezky!
1: Takže rádio Kiss velmi dobře zná. A jsem ráda, že byla natolik hodná, byť teda jenom jela odvést dceru do školy.
0: Jasně.
1: A pak jela zpátky.
0: Jasně.
1: Tak řekla, hele, já vás dovezu, co nejdál to půjde.
0: Hele, jak jsme si slíbili, nebudeme úplně říkat, kde jste, aby to pro vás bylo překvapení, pro mě taky, ne. Ale znamená to, Míšo, ty jsi ve městě stále?
1: Ne.
0: Ne. A Patriku, ty seš ve městě nebo už za městem?
2: Ne, ne, ne.
0: OK, a Míšo, kolik máte na tachometru, jak rychle jedete?
1: Teď momentálně jedeme nějakých 80.
0: Jo, Patriku, co vy?
2: Já můžu to říct, Sirko, 2 kila teď jedeme.
0: Tak to je největší raní kachna, kterou jsem tady teď slyšel, jako. Kamarádi, je to poslední minuta a 20 vteřin.
1: Dobře, a poslední minuta 20 vteřin.
0: Jestli by to šlo zařídit tak, aby za tu minutu, která teď pomalu, ale jistě uplyne, vás Jirka a Anet vysadili,
1: ano.
0: A vy jste si mohli udělat nějaký screen toho, na jakém místě se nacházíte, fotku a tak dále.
1: Za minutu a 20 budeme muset zastavit. Aneta kývá, ano, že mi zastaví.
2: Jirko, můžeme za minutu 20 někde stopnout? Super.
0: Za minutku, už teď to bude přesně. Odpočet jsem spustil. Jakmile na displeji uvidíte 8.20,
1: dobře.
2: Ano.
0: Tak, to jsem zvědavý.
1: Jakmile bude na displeji 8.20, zatím dobře, zatím jedeme.
0: Kamarádi, jak to vypadalo, že třeba někdo bude jasným vítězem? Tady se opravdu nedá odhadnout, kdo je dál od studia Rádia Kiss. A hlavně trnou naši posluchači, kteří se na vás vsadili. A to Petra s Tomášem. Protože Petra se modlí, aby byl vítězem Patrik a Tomáš, aby vítězkou byla Míša. Posledních 25 vteřin.
2: Ještě 25 vteřin, Jirko.
1: Dobře.
0: Jasně. Tak to jsem zvědavý. Posledních 15 vteřin. Dá se to zařídit, tedy Míšo, abyste zastavili?
1: Já už jsem zastavila pro jistotu, protože tohle je
0: místo,
1: kde se zastavit dá.
0: Výborně. 5, 4, 3, 2, 1. A zastavujeme! 8.20!
2: Zastavujeme.
0: Kamarádi, teď tedy neříkejte, kde přesně jste, ale mě pošlete polohu.
2: Dobře.
0: A Míšo, prosím
1: dobře,
0: tě.
1: Musím dát nahlas, jo?
0: Jak to teď, Míšo, udělá, že se vrátíš co nejrychleji do studia?
1: Nevím, budu doufat. Aneta teď na mě ukazuje, že mě zpátky doveze.
0: Ta je zlatá. Co ty, Patriku, jak se dostaneš? Jak se dostaneš do rádia?
2: Ještě nevím, ale s Jirkou to tady nějak vymyslíme. Jirka jede do Prahy, on kvůli mě mešká v práci, on měl už dávno vařit, ale říkal, hele, já tě odvezu. Takže Jirka kvůli mě, bohužel, teďkon bude mít trošku možná malý problémy, ale já to nějak vyžehlím u jeho šéfa.
0: Tak to jsou moc hodný, musíme jim potom připravit nějaký dárek taky i pro ně, ano, za takovouhle ochotu. Každopádně, kamarádi, na vás je, abyste se nám vrátili v pořádku.
1: Ano.
0: A my, jakmile vás budeme mít tady ve studiu, což typuju bude do hodiny, tak mezi půl desátou desátou si nahlas řekneme, kdo jste vítězem Jesmena. Takže Míšo, vrať se nám a díky, ahoj. Patriku, loučím se i s tebou a budu se těšit ve studiu. On už nevnímá, hele, on už to tady dává dohromady. Tak zatím, čau kamarádi.
2: Ahoj, pardon, čau.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: I s vámi se podíváme ven. Kája má pro vás jednu důležitou dopravní informaci.
2: Nazdar kysáci, pozor, čerstvá dopravní nehoda z výjezdu od Třebechovic pod Orebem, směr Bíšť, hnedka za Marokánkou a Písníkem je dopravní nehoda. Myslím si, že to tam bude třeba minimálně na 2 hodiny. Teď jsem tam tu čerstvé vodila, konečně dorazila sanitka, hasiči, takže všichni opatrně, prosím vás.
1: Kájo, díky, že si to perfektně popsala. Helčo?
3: Kolín, Sendražice, u Tatra domu stojí nákladák, za sebou má trojúhelník a tvoří se za ním kolony.
1: Počítáme s tím, vy co jste venku, máte plné ruce práce, ale co když někdo odpočíváte? Víte co, mrkněte se co nejrychleji na web Brotex.cz. A najděte logo Rádia Kiss. Soutěž se blíží.

0: KISS počasí.
1: Středa bude ve znamení oblačnosti. Očekáváme oblačno až zataženo a ojediněle se přidají i přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice. Obává se toho, že změny v zákonech umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová naopak vnímá opoziční kritiku jako takzvanou bouři ve sklenici vody. Brzdová světla aut čeká od léta změna. Nově registrovaným autům v Evropské unii se budou muset při krizovém brzdění automaticky rozblikat. Novinka má upozornit ostatní řidiče na nebezpečí a pomoci snížit počet nehod způsobených nepozorností.
0: Sport.
1: Brankář Daniel Vladař z Philadelphie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Flyers vypadli z bitev o Stanley Cup v noci na neděli, když je ve čtyřech zápasech vyřadila Carolina. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KISS.
2: Ano, pokračuje s velkou soutěží.
0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia KISS a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia KISS volejte právě teď. 210 323 323.
3: Wonderland. Far beyond reality, but so close.

0: velká týdenní soutěž je tady.
1: Český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
0: Čím starší jsem, tím víc přemýšlím nad spánkem. Ulehnout po náročném dnu do postele s vonavým povlečením, já nevím, co je víc. Česká rodinná firma Brotex, specialista na bytový textil s více než 30-letou tradicí, vyrábí například prostěradla z pečlivě vybraných materiálů s důrazem na pohodlí, funkčnost a dlouhou životnost. Když dlouhou životnost, je dobrý se zamyslet, jestli to náhodou už nejsou dlouhé roky. Co jsme si pořídili? Něco kvalitního do postele. Přitom v posteli trávíme nejvíce času. A na telefonu je teď možná naše budoucí výhrkyně Peťa. Peťo, dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Peťo, schválně, to se mi přiznej. Myslíš si, že máš spánku dostatek, a nebo je to naopak?
2: Já myslím, že spánku mám tak nějak akorát, no to, že mám 3letou dceru, takže...
0: No pěkně. Takže... Hele, to jsi dobrá, ale že říkáš nahlas, že s tím spánkem je to dobrý. To bych právě u tebe jako maminky čekal, že řekneš, že ho je hodně, hodně, hodně málo.
2: A tak může to být horší. Když to mám miminec, tak to bylo náročné.
0: Teď si tak trošku říkám, Peťo, jestli ti náhodou v Brotexu nechtěli napovědět, protože oni ukryli, ano, naši parťáci, na web brotex.cz logo Rádia Kiss. Jo. A jestli jsi ho našla, můžeš mi prosím tě říct, kde přesně je?
2: Určitě. Je to na produktu Letní dětský set Medvídek, peřinka a polštářek do postýl.
0: No to musíme oslavit čím jiným než... Takovouhle fanfárou. Tohle si možná tvoje dcerka taky zpívá, Baby Shark.
2: No určitě.
0: Peťo, je to správně. To znamená, že ti Brotex věnuje 5 000 korun. Ty teď budeš moc vybírat a pořídit si něco, z čeho opravdu budeš mít velkou radost. Klidně nám potom dej vědět, jak moc jsi spokojená, a všechny doma pozdravuj. Jo?
2: Určitě. Strašně moc děkuju, mám z toho obrovskou radost.
0: I my. Díky, měj se moc hezky. Zase někdy na Kisu. Ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
0: Tak tohle se povedlo. Taková hezká rodinná soutěž. A pokračovat v tom budeme už dneska odpoledne.

to byl i pro Míšu a Patrika, kteří jsou právě teď zpátky na cestě do studia Rádia Kiss. Totiž probíhali Yes Man a měli za úkol během přibližně asi 40 minut utíct co nejdál od studia Rádia Kiss. Ale mohli samozřejmě použít i jakýkoliv dopravní prostředek a to se stalo. A vypadá to hodně napínavě díky tomu, že se nedá předem určit, komu se podařilo dostat se dál, jelikož oba dva tvrdili, že dokonce opustili i hlavní město. A někteří posluchači, kteří si na ně vsadili, měli možnost se dovolat sem do studia Rádia Kiss, na tom vydělají. Vyhrají totiž nové originální kysácké boty. Limitované edice. Tak uvidíme v příští hodině. Kiss Active Weekend.

0: odvysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz.

rámci Rádia Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Ano, pravdou je, že jsme se tady dneska hodně věnovali Jesmerovi a ještě budeme. Ale náhodou nezazněla nějaká raní kachna? Něco, co není pravda? Jestli jste si něčeho všimli, tak honem rychle teď vemte telefon do ruky a zavolejte. 210 323 323. Volejte do Kissu.

0: Pokud vás baví Snap a chcete je vidět naživo 30. května, pamatujte, vidíme se v Mikulově.
1: Kachna ranního kysu.
0: Ale teď kachna, protože Markéta ví, co prý ranní kachnou bylo. Markét, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jsem na tebe moc vyravý. Co jsi dneska slyšela? No?
2: No, myslím si, že to je přímo, co jsi říkal ty, že se v nových autech budou brzdové světla montovat buď v bílé, anebo v ekologických, ale jako v elektroautech zelené světla, aby byly ty auta více vidět.
0: Nově registrovaná auta v Evropě dostanou od letošního července blikající brzdová světla, to je pravda, to budou všechna ta nově červené, vyrobená.
2: Ano,
0: jasně. Ale... Pak jsme říkali ty bílá, že někdo říkal, aby to lépe bylo vidět v mlze. No, to už jsem si vymyslel a úplná blbost teda byla, že dokonce padl i návrh, že budou zelená světla pro elektroauta, aby ostatní řidiči poznali, že vůz brzdí takzvanou rekuperací. Teda, ano. Market, výborně, to je ono. Heleď, díky tomu, že jsi odhalila ranní kachnu, ti můžeme poslat rádiový balíček. Skvělá práce.
2: Super.
0: Zase někdy zavolej, když to půjde. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.

Co, kysáci, viděli jste storíčko? Instagram, Facebook, teda musím říct, Market, Lindo, holky, co nám zpracovávají sociální sítě. Tohle je výborný. Krásně zmapovaný to, jak Míša s Patrikem vystřelili ze studia v rámci Yesmana. Protože měli za úkol dostat se co nejdál. A to si vemte, že hlavní video teprve dneska ještě budeme vydávat, abyste si to opravdu dvojnásob užili. Ale co je důležitý, Míša s Patrikem každou minutou dorazí sem do studia Rádia Kiss, teda pokud nebudou velký kolony, a před 10. hodinou padne verdikt o tom, komu se to

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na cesty jsme si dali Veronu, doufám, že nejste v kolonách. V Ostravě Opavská ulice je dopravní nehoda, možná vás to teď zdrželo. Ve Vyškově Brněnská ulice, tady je ještě větší nehoda, dvou osobáků a na cesty. Zdravíme i našeho posluchače Patrika.
2: Počkat. Takže mi chcete říct, že ta 50 prodůvka, co říkala Míša, je pravda, jo?
1: Ano, Paťas, dneska tady Míša v rámci dopravních informací mluvila o tom, že pokud jste v kolonách, buďte rádi za to, že nejste v Číně na té 50-proudové silnici, která se zbíhá do pouhých 4 proudů. A garantovala nám, že to je opravdu pravda. Let's

0: KISSu. Na KISSu.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
3: Žaluzie.
2: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
4: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
5: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
4: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
10: Radio KISS. Počasí.
11: Venku dnes převládá oblačno, až je zataženo, místy s přeháníkami, na horách i srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
10: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
11: Cena hovězího masa se vyšplhala na rekordní úroveň. Podle Eurostatu oproti loňsku zdražilo průměrně o 10% v celé Evropě. Může za to nedostatek skotu v kombinaci s vysokou poptávkou. Lidé si připlatí za francouzský tatarák, španělský steak i český guláš. Zlevnění v brzké době odborníci neočekávají. Americký prezident Donald Trump přijede dnes večer do Číny. Návštěva Pekingu potrvá 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně ukončení čínské podpory Íránu. Dále se předpokládá, že se Trump bude snažit o zmírnění obchodního napětí mezi oběma zeměmi. Půjde o první cestu hlavy Spojených států do Číny od roku 2017. A teď zpátky domů.
12: Dopravce Leo Express může od letošního prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy provozované na základě smluv o veřejných službách. Rozhodnutí je pravomocné.
11: Sport. Fotbalisté Betisu Sevilla porazili v 36. kole španělské ligy Elche 2-1 a zajistili si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Elitní soutěž si zahrají po 21 letech. K jistotě jim pomohla i porážka Celty Vigo, která doma podlehla 2-3 Levante a ze 6. místa už nemůže pozici sevijského rivala ohrozit. V La Lize má jistou účast v příštím ročníku Champions League 5 mužstev. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje ranní KISS.
13: Dostaneme vás na obří akci 90s Explosion a dozvíme se, kdo vyhrál Yesmana v této hodině tady na Rádiu KISS.
10: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
14: Be happy. Try me out, please baby, try me out. Just take a chance with me, cause I wanna be yours.

Vezmeme to hezky po pořádku. Za pár minut vás vybavíme na příští sobotu. Dostanete od KISSu nejen vstupenky na akci 90s Explosion. A po půl desáté si povíme, jestli byl v dnešním Yes Manovi lepší Patrik nebo Míša. Držte jim palce.

0: Explosion Tour 2026.
1: Velkolepá hudební exploze plná energie, emocí a legendárních vystoupení. Tomu říkáme už roky 90s Explosion. Kysáci, připravte se na taneční pecky, na vizuální show světové úrovně, na unikátní koncept, který u nás nemá obdoby.
2: Hurá!
1: 15 hvězd, 15 kapel 90. let, které opravdu vystoupí naživo. A mezi nimi i Captain Jack.
3: Kdo tu ladí kys? Kdo tu ladí kys? No přece všichni to sypíš, no přece všichni to sypíš.
1: Captain Jack zvyše nebude, promiň Michael, ale ten pravý originál. Radio Kiss je hlavní mediální partner a díky tomu vás na tuto akci dostaneme zadarmo. A navíc vás oblékneme do krásného dresu s logem 90s Explosion. Takže kysáci, zavolejte mi právě teď. Co nejrychleji na 210 323 323.

0: zpívat příští sobotu na výstavišti v Praze. Protože Captain Jack tam bude taky. A spoustu fanoušků Kissu. My tu totiž až do příštího týdne budeme rozdávat vstupenky. A nejenom vstupenky, ale i správný 90s Explosion dress. A nejrychleji se nám dovolala posluchačka Lucka. Luci, ahoj!
1: Ahoj!
0: No hezky! My taky! Luci, tak jestli pak víš, jaká teď zazní soutěžní otázka?
1: No, nevím, nechám se překvapit.
0: Žádná, rovnou si to vyhrála, je to tvoje!
1: Je, no to mám ohromnou radost, protože přítel zrovna slaví narozeniny, tak je oslavíme ve velkém.
0: Nejlepší místo pro oslavu jakýchkoliv narozenin a výročí. Prosím tě, pozdravuj ho a příští sobotu, je to domluveno, posíláme vstupenky. A hezkou šťastnou cestu z Brna. Měj se hezky, Luci, ahoj!
1: Mějte se pěkně.

0: V květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce. 7-7.
3: Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.

0: Fisáci. Škoda, že to není o tom, že by v Jesmenovi vyhrál ten, kdo by jako první přiběhl do studia, protože je tady Míša.
1: Ahoj! Upřímně mě to trošku znervozňuje, protože to vypadá, že jsem nebyla tak daleko jako Patrik, protože jsem dřív dorazila do studia.
0: To je pravda. A nebo taky jste jeli místama, kde nejsou tak velké kolony a proto jste se sem dostali rychleji.
1: To je pravda, protože Aneta, která mě vezla, byla velmi šikovná a jela takovýma kličkama, že jsme se sem dostali poměrně brzy.
0: Patrik určil, že bychom v 9 hodin 40 minut i jeho měli mít tady ve studiu. A vy se potom dozvíte, kdo se v Jesmenovi dostal dál od studia Rádia Kiss.

0: práva. Oba dva jsou tady, ahoj!
1: Ahoj! Ahoj. Ahoj.
2: Na svého koně. Yes,
0: yes. Míša s Patrikem vyrazili od rády Jakis úplně bez peněz a jejich jediným cílem bylo dostat se co nejdál od našeho studia. A každý si zvolil svou trasu, svou taktiku, vy jste to sledovali na sociálních sítích a zároveň jste slyšeli, jak jsme si občas zavolali, s Míšou nebo s Patrikem. Míšo, tvá taktika, jakou jsi zvolila?
3: Moje taktika byla dostat se na nějakou frekventovanou benzínku a tam vyloženě někoho přemluvit, ať mě doveze kamkoliv ven z Prahy.
0: A povedlo se?
3: Povedlo se.
0: Kdo to byl? Kdo tě vzal?
3: Vzala mě Aneta, která právě tankovala auto a říkala, jo, já vás vezmu. Takže opravdu nejdřív byla dohoda, že na Štěrboholi a pak jsme se domluvili, že mě odveze dál a jeli jsme, teď nevím, jestli už to teda můžu říct.
0: Klidně řekni, jakým směrem až kam.
3: Směrem na Sackou.
4: Aha,
0: Patriku, co ty?
4: Dobře. Moje taktika byla, říkám, potřebuji se co nejrychleji dostat z Prahy, to znamená metro na nějakou výparovku. První, co mi napadlo, nádraží, jak se to jmenovalo?
0: Veleslavín.
4: Veleslavín, jo, ano, ano, jo. Nádraží Veleslavín. Mm-hmm. A tak jsem říkal přesně taky, na benzínce někoho zkusím najít. Ty jsi mi volal ještě předtím, než jsem na té benzínce byl. Já tam vylez, tam už mávali kysáci, chytnul jsem posluchače Jirku a jeli jsme dál směrem na Karlovy Vary.
0: Vy jste měli potom za úkol nesledovat média, nekoukat se na storíčka, neposlouchat rádio. Dobře, chvilku se rádio poslouchalo, ale to nebylo v době ještě, kdy jste oba dva přesně věděli, kde jste. Ono i kdyby jste to náhodou porušili, Yesmen by i tak dál plynul, ale ochudili byste se o to napětí toho, kam až jste dojeli. Jsme domluvení, že ten bod, na kterém jste skončili, mi pošlete, což se stalo, a že k tomu bodu budeme vypočítávat cestu pěší cestu.
4: Ano.
0: Jo?
3: Ano.
0: Zůstaneme
3: ano.
0: U toho.
3: Jo. Zůstaneme. Počkej, zůstaneme.
0: No, on totiž každý ten údaj je trošku jiný, pokud bychom se vydali k tomu bodu autem, anebo třeba vzdušnou čarou. Jasný. A tak dále. Takže kamarádi, teď vám to jdu říct. Patrik, 47 kilometrů autem odsud ze studia Rádia Kiss až na toto místo.
4: Wow.
0: Dorazili jste po dálnici D6 téměř ke Kladnu.
4: Ano, ano, ano, přesně.
0: Až tak daleko.
4: Ano.
0: Ty to bylo přes 30 minut.
4: Vy Jirka ten na to šlápnul, to bylo skvělý.
0: Raní doprava, někoho sehnat, kdo je ochoten vás ano. někam vzít, to je neuvěřitelný. Míša, 44 kilometrů autem.
4: Wow.
0: Jeli jste téměř až k Nymburku.
3: Ano.
4: Dio.
0: Takže kdyby jsme to brali na jízdu autem, tak je vítězem Patrik. Vzdušná čára. Odsuď od studia. Patrikova cesta vzdušnou čarou, kdybychom tě tady vystřelili z traku, 28 kilometrů. Vzdušnou čarou Míša 38 kilometrů.
4: Oh. To je takový rozdíl, ta vzdušná čára.
3: Jo.
0: To víš, ty cesty klikaté a tak dále.
3: No jo, jenže my máme jít pěší trasou.
0: Pěší trasa. Tak koho chcete zvolit, dejte si kamenušky papírko, přečtu jako první.
4: Kamenušky papírko.
3: Já to stejně prohraju.
0: To je jedno, teď jenom.
4: Kamenušky papír teď. Kamenušky papír teď. Jsem tě rozstřih, tak zase. Klidně řekni první Míšu.
0: Míša, jo? Míša, pěšky, kdybys to šla k tomuto bodu, tak je to 43 kilometrů, šla bys to 9 hodin a 47 minut.
3: Mhm, 43 kilometrů.
0: Tak a teď se dozvíme, kdo je vítěz, protože řeknu, kolik kilometrů by musel ujít Patrik k jeho místu.
4: Mm-hmm.
0: Míša 43, Patrik 31. Vítězkou je Míša Dinová!
1: Nesouhlasím, nesouhlasím!
3: Vyhráli jsme to!
4: Co to je za blbost?
0: Ono neznamená, že vzdušná čára je to samý, co jít pěšky někam, že jo? Ale my jsme se rozhodli, že pěší údaj bude ten konečný.
3: To je neuvěřitelný, neuvěřitelný, ale teda Patriku taky skvělá práce a teda je sranda, že když bychom to vzali různými trasami, tak je to úplně jiný údaj. A jestli můžu, Romane,
0: ano.
3: Tak já bych Anetě chtěla ještě takhle přes éter moc poděkovat, protože ona chudinka úplně všechno přesunula a dokonce pracovní schůzku v její firmě Cash for Cars.
0: Hmm.
3: Tak jsme normálně zvládli v autě, takže já jsem byla ještě na pracovní schůzce.
0: Takže kamarádi, jak to tady máme, jak jste tipovali? Na koho ty chceš vsadit? Kdo si myslí, že v tomto Yesmenovi bude lepší?
5: Patrik.
0: Na koho ty vsázíš?
6: Hele, v tomhle směru
5: Já si myslím upřímně, že v tom vyhraje Míša.
0: To znamená, Tomáš tipnul Míšu a vyhrává hezky originální boty Rádia Kiss.
4: Gratulace.
0: I s logem od Tenis Kožrouta.

0: sednou a nechtějí zpět.
1: Gratulujeme vám, děkujeme, těšíme se na video.
2: Já chci pozdravit ještě Jirku, který mi teď akorát píše, tak to mě mrzí, ale byla to jízda.
1: Skvělá, je úžasný, že máme kolem sebe takovýhle lidi, kteří jsou ochotní pomoci a přijít kvůli tomu o práci. Takže děkujeme.
2: Jo, možná i o papíry, Jirko, viď?
1: A o papíry. Tak se loučíme a přidáváme žezlo Michalovi Kavalčíkovi. Zatím ahoj!
3: Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, máme tady od vás pár hlasovek, tak co nám třeba přišlo v 9.15.
2: Nazdar kysáci, když pojedete z Opavy na Ostravu, na tom hlavním tahu, tak na vrchu, na tom kopci u hrabině, je tam svedené do jednoho pruhu, je tam hromada policajtů a připadá mi, že berou snad úplně každého, nevím, co tam děje, ale je to patrně, dávajte pozor, protože to je hnedka na tom horizontu. Tak ať se to tam potom nějak nepožduchá.
1: Čistka se robí v Ostravě. Mara!
3: Zdravím do Kisu, dopravní info mezi Opavou a Fulnekem, ve vrchách nebo nad vrchama, semafor, cestáři frézujou, dělají asfalt, takže jsou tady kolony, doporučuji spíš oběd, je to tady tak na 30 minut. Díkec,
1: super.
3: Smára.
1: D2, 31. kilometr z Lanžota na Brno, poruchané vozidlo a závada na osobáku. D8 z Německa od státních hranic na Prahu, 57. kilometr, tak tam je předmět na vozovce. Pak tady máme D52 z Pohořelic na Brno, kilometr 26, práce údržby a zpevněná krajnice je uzavřena. Kdybyste o něčem věděli, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat informace.

0: Guess. Moje prádlo CZ. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti. Hledej na Moje prádlo CZ. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozů Hyundai ve Vysokém Mýtě.
4: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: A party může začít.
6: BH-atrakce.cz.
5: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
6: BH-atrakce.cz.
5: A o děti bude postaráno.
6: BH-atrakce.cz.
7: Radio Kiss. Počasí.
8: Venku dnes převládá oblačno, až je zataženo, místy s přeháníkami, na horách je srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Silničáři čím dál častěji využívají k opravě vozovek moderní metodu, takzvanou recyklaci za studena. Technologie pracuje s původním asfaltem. Díky tomu je rekonstrukce až o 20% levnější, rychlejší a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Takto opravené úseky mají navíc vydržet déle. Brzdová světla aut čeká od léta změna. Nově registrovaným autům v Evropské unii se budou muset při krizovém brzdění automaticky rozblikat. Novinka má upozornit ostatní řidiče na nebezpečí a pomoci snížit počet nehod způsobených nepozorností. A teď zpátky domů.
9: Uvízlí pasažéři na sedačkách, zranění figuranti pod lanovkou i zásah složek z několika krajů. Na Plešivci se uskutečnilo rozsáhlé cvičení záchrany lidí z nepojízdné lanovky. Do akce se zapojili hasiči, horští záchranáři i speciální lezecké týmy z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje.
7: Sport.
8: Obrovská hvězda NHL ozdobí už v pátek začínající světový šampionát hokejistů ve Švýcarsku. Za Kanadu totiž nastoupí 38-letý útočník Sidney Crosby z Pittsburghu. Crosby se rozhodl jet na letošní mistrovství světa i přes velmi náročnou sezónu a bude z něj chtít lepší vzpomínky, než mu zůstaly z únorového olympijského turnaje, kde ve čtvrtfinále proti Česku utrpěl zranění po ostrém střetu s Radko Gudasem. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už začíná dopolední Kiss.
10: Dopolední Kiss, všeho nech a k rádiu okamžitě zmiz. Tak pojďte si trošku odpočinout s námi.
11: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy. Let's

0: 13. května. A já se moc omlouvám, ale já bych dneska měl zvolit úplně jiný podklad. Ano, trošku si k tomu ještě pustíme sněhu, vichřici, sníh a teploty. Opět skoro k bodu mrazu. Ledoví muži se letos pořádně ozvali, na horách napadl sníh. Ranní teploty ve středu klesaly i pod bod mrazu a na horách napadl nový sníh. No tak pojďme se na to podívat. Měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenaly 4 cm sněhu, a to na Labské Boudě a na Rýchorech v Krkonoších. 3 cm ležely nedaleko Klínovce a na Fichtelbergu a také na Blatném vrchu na Šumavě, kde už ležel sníh i v úterý ráno. Tak já nevím, dámy a pánové. Zase vytahujeme rukavice, lyže, mám to navoskovat, nebo já už fakt nevím, jako bude už tady někde jaro, zůstane tady pár dnů to jaro, nebo už konečně přijde léto, nebo mávnutím proutku tady bude třeba zase nějaké tropické vedro ze Sahary a budou teploty 35 stupňů. Už by se to tam nahoře mohlo umoudřit, jo? Tak dneska servát, no tak dobře, maximálně ještě zítra. Ale prosím vás, ve čtvrtek a už v pátek zase teplo, jo? Moc krát děkujeme, jdeme se pomodlit a vy si užijte středeční dopo od pokys.
1: Michal Kavalčík na Kisu.

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte Rádioky stále, ale stále častěji.
1: Stále častěji a já mám dneska dobrou informaci, že místo toho baťušku, který vždycky dáváme k našemu balíčku, tak opět vám můžu nabídnout trička. Trička s logem Rádia Kiss. Mám pocit, že mají červenou barvu a vepředu, možná i vzadu je logo s naším rádiem, Rádiem Kiss. Takže samolepky, podpis, karty, diplom, vůně do vašeho autíčka nebo kamkoliv si pověsíte naší 90kovou kazetu, která vám provoní vaše auto, byt, domácnost, obývák, kuchyň, toaletu více než na jeden měsíc. Takové krásné, co to je, santalové dřevo nebo něco, tak nějak to voní, no prostě nádhera. Já bych s dovolením si půjčil včerejší článek, že v Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Všechna dokonce jména začínají na A a je to náhoda nebo štěstí 1:15 milionů. A já bych chtěl zapátrat ve vaší paměti a pojďme vzpomenout na ten okamžik, kdy poprvé s bříškem z vaší přítelkyní, nebo dámy vy s vaším bříškem a s vaším přítelem nebo manželem nebo budoucím manželem, jste šli takhle právě na to vyšetření a dali vám tam ten gelíček na vaše bříško a na ultrazvuku jste zjistili, že to třeba není jenom jedno. Jo, anebo takové to překvapení, já nevím, doktor nám říkal, že to bude zaručeně kluk jako buk, no a pak to byly dvě holčičky. Při porodu jsme to zjistili a byli jsme v šoku. Máme takovou nějakou historku, jo? Přišli jsme na vyšetření, bylo všechno úplně jinak a tak jsme se z toho málem, málem jsme se z toho nevzpamatovali. A nebo překvapení u porodu, já bych to dal do takového jednoho velkého balíčku. No a věřím, že to vždycky mělo šťastný konec. No kdysi to bylo super, kdysi jste si museli zaplatit opravdu velké peníze, aby vám řekli, jaké pohlaví budete mít. Dneska už je to vlastně tak nějak úplně, to je snad všude zdarma standard, ne? To myslím platí dokonce pojišťovna. Tak posílejte hlasovky, tlačítko soutěž v naší apce.

0: Dneska se tady bavíme v dopoledním středečním balíčku o překvapení. Překvapení třeba na ultrazvuku, když jsme tam přišli, mysleli se si, že máme jedno miminko v bříšku a bylo tam toho trošku více. Co Karel?
1: Tak Michael, je to rovných 24 let, kdy přesně na Silvestra nám sestra v Lounech začala počítat děti, protože říkala, že to vypadá na dvojčata. A když dlouze hledala, pak zvedla telefon a volala primáři. Řekla mu do telefonu, ať jde spočítat děti, tak jsem se lehce orosil. No a samozřejmě, že pan primář byl šikovnej a našel tam ještě třetí. Takže se nám narodili tři krásný kluci.
0: No, takže čtyři úvěry, jo, dobře. No, velká gratulace. Já vůbec nevím, co bych jako, já bych tam asi potřeboval hned tři panáky v ordinaci. Erik.
2: Čavec, Michaele, já jsem byl na vyšetření u doktora a nebylo tam ani jedno, ani dvě, ani tři a ani čtyři. Ale víš, co mě zjistil?
0: No.
2: Že mám pivasa. Čavec.
0: Pivasa a zaražený prdíky. Lucka.
3: Zdravím, já mám velký příběh. Já šla na IVF, odebrali mi dvě vajíčka, zavedli mi dvě vajíčka, po třech dnech mi volali, že se chytilo pouze jedno vajíčko. Když jsem šla na zavedení, tak mě oznámili, že budou zavádět dvě vajíčka a když jsem šla po měsíci na kontrolu, na ultrazvuk, tak mi doktor řekl, tam jsou tři.
0: No, no vidíš, no a jde to.
4: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte středeční dopolední Kiss. Vzpomínáme tady na jeden článek, že dáma přišla na ultrazvuk a zjistili, že bude mít prostě čtyřčata. Dokonce to byla jednovaječná čtyřčata a dokonce všechno holky. No a vy tady vzpomínáte, zdali vy jste se dočkali nějakého překvapení. Tak Míša, třeba tohle.
1: Ahoj Michael. Tak já tenkrát, když jsem byla úplně poprvé u doktorky, tak koukala hrozně dlouho na to sono a pak se začala strašně smát. A volá se sestřičko, říká, pojď se podívat, my máme prostě štěstí na ty dvojčata a ještě k tomu jednovaječný. No já myslela, že tam omdlím. No a pak jsem samozřejmě brečela a říkala jsem všem, vždyť já ani nevím, jestli od sebe rozeznám ty děti. No a dneska už jdou do školy.
0: Ano, já jsem také byl u jedné rodinky, která má dvojčata. A jako opravdu, kdybyste mi, já nevím, jedině, já bych asi jim musel něco nakreslit na čelo, abych je poznal. Ta podoba, ani vlásky, ani uši, že by, nebo nosánek, že by tam byl trošku větší nebo širší, ne. Nechápu, obdivuju maminky, které to prostě poznají. Fabi.
2: Tak mýmu kamarádovi s přítelkyní celou dobu tvrdili, že to bude holčička. Oni se podle toho zařídili, všechno měli připravený. Do princeznovského stylu,
0: ne.
2: Růžovoučký všechno,
0: ne.
2: Krásný, stvořený na holčičku, teď už se jenom čekalo na porod, když jsme tam přijeli do porodnice, tak ejhle, prej fazolka nebyla vidět a byl z toho Maxim.
0: Fazolka. Ahoj Michale, tak já mám jedno krásné překvapení. Kdy téměř před 45 lety moc ultrazvuky nebyly. Ano, táta chtěl kluka, měli doma dvouletou holčičku a na porodním sále mamča porodila jednu holčičku a lékař tam začal běhat po sále a křičet, je tam ještě jedno. Smějící se já jsem byla a to jsem byla já. To nejlepší nakonec, než mamča přišla z porodnice, koupil táta pračku na plíny, to už by bez ní ani nešlo. Zdravím celý Kiss. No jo, Ivanka.
3: Čau Michael, tak za nás největší překvapení byl čtvrtý porod, kdy doma tři kluci a u čtvrtého jsme nevěděli, co to je, ale říkali jsme si, když už máme tři kluky, to čtvrté bude stejně kluk. Všechno nakoupili do modra, dojeli jsme do porodnice, narodila se nám dcera. Sestra říká, máte holčičku a my jsme se dívali, jestli je normální. A ona říká, nekecám, opravdu máte holčičku. A tak máme růži mezi trním.
0: Aha, ale to je zase hezký, růže mezi trním. Ahoj, my, když jsme se narodili před 49 lety, tak tatínek v zimě scháněl kočárek pro dvojčata a fusák na tu dobu šílený. A když si nás nesl z porodnice, tak mamce říká, proč ty ošklivější si dala mojí jméno asi tak, napsala Kája. Jana.
4: Čau Majka, tak my jsme takhle při příležitosti narození dvojčat mého švagra, manželovo bráchy, oznamovali těhotenství, to jsme ještě ale nevěděli, co se bude dít dál. Na ultrazvuku nám řekli, že tam jsou taky dvě, já mu řekla, že ho zabiju. A konec to teda dopadlo jinak, máme jenom jedno, ale bylo to zajímavý, bylo to fakt jako... A sváděli to samozřejmě na nás ženský, že za to můžeme my, přitom to bylo z jejich strany.
0: Ano, samozřejmě tam vždycky záleží, kdo zasadí to semínko stromu, že jo. Vojta.
5: Ahoj, no tak hele, my jsme v ordinaci, měli krásný vtip, doktor přišel, zapnul ultrazvuk, kouká na bílej flek a říká, helejte, koukejte, jak je to tady rozdělený, no to budou krásný trojčata. No já šok jak prase, naštěstí tu chvíli vlítl druhý doktor Dorn a se říká, ty vole Pepo, co tady děláš, nech je na pokoji. No naštěstí to byla jenom sranda a teď máme zdravou tříletou holčičku, ahoj.
0: No to jsou teda joky.
6: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte středeční dopolední Kiss. No a dneska tady vzpomínáme na zajímavá překvapení, třeba možná i na porodním sále. Někdo na ultrazvuku, když jste šli na první vyšetření a chtěli jste vědět, kolik že v tom bříšku bude dětí. A budou to holky? Budou to kluci? No, tak kým začneme? Michael.
1: Čau, Michael. Tak moje matka prvá jí řekli, že bude být jedno, potom jí řekli, že dvě a nakonec jí řekla tři. Darec, Michael.
0: Tak to bylo rychlý. Pak tady máme například Kamila.
2: Ahoj, Michaeličku, bude to znít neuvěřitelně, ale moje netež Barunka šla k doktorovi, že jí bolí bříško, už taky už byla dospělejší a porodila zdravou holčičku, už má rok a do toho jí řekl, že není první ani poslední. A nevěděla o tím, že má mimino. Dobrý, co? To je hloupost, že? Ale je to pravda. Ahoj, Kamil.
0: No jo, tak stávají se různé věci. Co Míla?
3: Čau, Michael, tady Milda. Hele, tak já mám příhodu spíš jako by sám se sebou, nebo s mýma rodičema. Tím, že táta furt chtěl holčičku, tak prostě stalo se, šli doktorovi, zjistili, že teda máma je těhotná, jakože máma je prostě jako těhotná, tady to. A táta říká, jo, panáda, jak se mi povedla holčička. No, tak bude se jmenovat Verunka. No, tak místo Verunky po 9 měsících jsem vylez já a tatínek byl veselý. Tak čos.
0: A tatínek byl veselý. Napsal mi Honza. Dobrý den, můj prvorozený syn byl na 3D ultrazvuku ještě holka a na předporodním vyšetření také. A když mě po porodu sdělili, že je to kluk, šel jsem do kolen a rozbrečel jsem se jako malý kluk. A po druhém těhotenství nám bylo sděleno, že tam není jedno miminko, ale dvě. Jsou to dvě krásné holky. Dokonce tady mám i fotografie. No jo, kluci poslouchají Radio Kiss. A ty dvě holčičky. No jo, moc hezký. Co Václav?
4: Ahoj, Michaele, já tě zdravím. Ale u nás to bylo tak, že vlastně, když jsem čekal prvorozené dítě, tak to nebylo při zjišťování, určování pohlaví v těhotenství, ale při porodu. Žena mě tam nechtěla a když jsem tam volal, tak mi řekli, že mám holku, pak znova mi volali sami, že mám kluka a ve finále se zjistilo to, že vlastně byly dvě shodný ženský příjmením a rodili ve stejnou chvíli vedle sebe a každá rodila akorát po chvilku jinak. Takže tak, měj se, čau.
0: No tak to nevymyslíš, tuhle tu náhodu. Marcel, ahoj. Když víš, co děláš, nemůže tě nic překvapit. Ale povídej, Marceli. Poprvé jsem dělal kluka a mám kluka. Podruhé jsem dělal holku a tu mi za týden vytáhnou z maminky. Takže no stres. Zajímavé slovo, vytáhnou z maminky? To kdyby slyšela maminka, Marceli, tak jednu natáhne. Pojďme na výherní hlasovku. Jarda.
5: Čau, Michaele. Já mám trošku jiný příběh. Já jsem byl na vyšetření u doktora, kde mi řekl doktor, že mám jednu spermii z x milionů živou, že dítě mít nemůžu. Tak v domnění doma na to skočíme s manželkou a po nějaké době jí říkám, ty jsi těhotná. No nejradši bych tomu doktorovi šel teďka ten desetiletý zázrak ukázat, aby věděl, že nemůžu mít děti. Čau, Míra.
0: No jo, někdy stačí i jenom jedna.
6: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you're listening to my new single

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Něco tady mám. V dopravě D1, pozor na trasa z trasy Polsko, státní hranice na Prahu, kilometr 335, Hranol mezi jízdními pruhy. Pak je tady 67, Bohumín, okres Karviná, nehoda, dva autáky v sobě a ještě komplikace, co to máme v ulici Kamenice, to je v Brně, a překážka a nebezpečí osobák je ve sloupu, na místo už jedou všechny složky. Za chviličku Sonic Dream Collective.

0: z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
4: Žaluzie.
3: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: Venku dnes převládá oblačno, až je zataženo, místy s přeháníkami, na horách i srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty vyšplhají na 10 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Cena průměrné obědové nabídky u nás poprvé překročila 200 korun. Restaurace dál zdražují kvůli surovinám i vyšším platům. Lidé proto častěji řeší problém, kam a jestli vůbec půjdou na oběd. Hranici 200 korun překračují Praha, Brno, Plzeň i Liberec. Nejlevněji se lidé nají ve Zlíně nebo v Olomouci. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance. Cílem summitu tzv. Bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel, který se do Bukurešti přesunul spolu se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v úterý večer z Bratislavy. A teď zpátky domů.
7: Dopravce Leo Express může od letošního prosince zavést vlakovou linku mezi Prahou a Plzní. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že to neohrozí vyváženost osobní železniční dopravy provozované na základě smluv o veřejných službách. Rozhodnutí je pravomocné.
0: Sport.
6: Po ukončení 29 zápasů dlouhé série bez gólu se hokejový útočník Tomáš Hertl střelecky prosadil proti krajanovi Lukáši Dostálovi ve druhém startu za sebou. Navrch přidal i asistenci a stal se klíčovou postavou u výhry Vegas 3-2 v prodloužení, po které vede nad Anaheimem 3-2 na zápasy. Naopak srovnáno 2-2 je v sérii mezi Montrealem a Buffalem. Rozhodla o tom úterní výhra Sabres 3-2. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
8: My zdravíme všechny příznivce značky Radia Kiss. Jsou tady další krásné pecky, nejlepší devadesátka, za chviličku Moudro.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Alan Walker, Izabela a k tomu ještě také Catherine O'Ryan. Já budu mít dneska jednu takovou příjemnou zprávičku, vydržte, podíváme se na Kiss Active Weekend, protože DJovi Basslickerovi se něco podařilo. Něco úžasného. A nebo víte co, ne, já vám to možná prozradím ještě, ne, necháme si ještě moudro dne a pak vám to až prozradím. Dneska je totiž večer Trance Party. A DJ Basslicker tam bude mít jedno takové překvápko. Tak vyčkejte a věřím, že večer si ho určitě naladíte, protože tohle to bude stát za to. Jinak dneska už máme 13.5. Svátek má Servác a je středa. Dobrého počasí, šál, mikin, péřovek do té nepohody je prostě třeba.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Moudro dne už je připraveno. Dneska bych chtěl pozdravit všechny, kteří vždycky, když přijde návštěva, tak se někdo zeptá takovou tu hlášku. Hele, máme se zouvat? Musíme se zouvat? Znáte to? Tak vám dneska poradím.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Čauky, nazdár. Hele, mám se u tebe vyzout? Ne, nemusíš. Raději budu 5 minut vysávat, než půl dne větrat.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Co pak děláte, kysáci, o víkendu? No já vím, je teprve středa, ale kdo ví, co o víkendu, může něco poslat. Kiss Active Weekend. To je

0: odvysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz.

0: Máte rádi luxus, máte rádi nové výzvy a máte rádi překrásné, i když někdy trošku dražší hotely, kysáci. No jo, no, kdo by nechtěl chillovat a zažít atmosféru na zámku? Už jste někdy spali na zámku? Bacha, jedna z nejvíce diskutovaných staveb současného Polska, hrad Stobnica, by se mohla brzy stát luxusním hotelem a útočištěm pro nejbohatší lidi světa. Jo, takhle, aha. Neoficiální zprávy naznačují, že o apartmány v tomto komplexu mají zájem především superbohatí investoři z Blízkého východu. Jde o největší hrad postavený v Evropě za posledních 100 let, který se nachází asi hodinu cesty od Poznaně. Stavba však čelí ostré kritice ekologů, protože vyrostla v chráněné oblasti Natura 2000 na okraji panenského noteckého lesa, což mnozí považují za symbol neschopnosti státu chránit životní prostředí. Také se tvrdí, že jedna noc v tomto hotelu vás vyjde na 25 000 korun. No, panenská příroda, nádherný zámek a prázdná peněženka.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

Cyndi Lauper, ta v 80. letech ještě asi vůbec netušila, že tady jednou přijde muzika, která bude nést název Trance. A dneska večer bude Trance.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Radio Kiss.
2: Ano, dneska večer tady opět své konzolové koláče roztočí náš úžasný DJ Bassliquor. A nebudete mi to věřit, velkou premiéru. A to nejenom na vlnách Radia Kiss, ale v celé České republice. A já jsem velmi rád, že vám to jako první můžu propálit, že dneska někde mezi 22. hodinou a 23. hodinou zazní exkluzivní set Armina van Burena právě v Trance Party s DJ Bassliquorem. Takže pokud po 10. hodině dneska nemáte co dělat, určitě připravte bedínky, protože možná tahle ta píseň právě zazní v tomto exkluzivním setu poprvé v České republice a právě premiéra na vlnách Rádia Kiss. Armin van Buren. Dneska večer. Na Kissu. Pan Husí kůže.

0: dneska večer to bude jízda. Václave, těším se a budík připraven 22.00.
1: Každou středu od 10 večer. Trance Party Rádia Kiss s DJem Basslickrem.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Ano, abyste měli very beautiful cesty, které projedete, tak je tady i doprava. Olivere, co pak si našel?
2: Jedna dopravní, jedeme s kolegou přes Pardubice směr Chrudim s traktorama. Takže se tomu radši vyhnout, než se za náma potáhnete.
1: Jede traktor, jede orat do pol. Ulice Žižkova, Ústí nad Labem, dopravní problém. Je tam hliníkový nájezd v levém jízdním pruhu, opatrně. 62 Ústí nad Labem, nehoda, neprůjezdný jeden jízdní pruh a dva autáky v něm, dokonce ještě i jeden nákladák. 52 z Pohořelic na Brno, tak pozor, druhý kilometr, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, dvakrát osobák v sobě. No a silnice 27, Plasy, okres Plzeň, sever, havárie motorky a k tomu ještě osobák. Šťastné kilometry s Kysem, za chviličku čerstvé zprávy ve 12 hodin.
0: Radio Kys, filmové tipy.
3: Od 7. května je v kinech Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour, snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish. Zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor, James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro Kys, Katka Čepelíková.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
9: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
10: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bager. Budujeme místa pro bohatší život.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Dobré poledne, pro dnešek je oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty jsou mezi 13 až 17 stupni Celsia. Na západě a místy na severu Čech je kolem 11 stupňů a na horách kolem 6.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Se zákazem sociálních sítí dětem do 15 let by souhlasilo 82% Čechů. Zákaz mobilních telefonů ve školách by podpořilo 78% lidí. Vyplývá to z průzkumu. V Česku se diskutuje rovněž o omezení sociálních sítí. S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel premiér Andrej Babiš v únoru. Spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance. Cílem summitu takzvané Bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmu před aliančním summitem v Ankaře. A teď zpátky domů.
2: Chebské nádraží, jedna z nejvýznamnějších ukázek poválečné architektury u nás, se konečně dočká zasloužené péče. Správa železnic už vybrala zhotovitele ambiciozní rekonstrukce, která budově vrátí její lesk z roku 1962. Cestující se mohou těšit na fotovoltaické panely či nový parkovací dům.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie si mohou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul, ale slavit ho případně budou bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Velká samolepka Kisu bude i pro vás připravena za malý okamžik. 210 323 323. Zdravíme všechny řidiče.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: oceňované pláže, tak můžete vyrazit do Řecka. Protože mezi 10 nejlepšími plážemi světa je jedna evropská a stříbro putovalo do Řecka. Za chviličku se podívám, kde to najdete, kam můžete vyrazit, kolik vás to bude koštovat, no a kdo nakonec získal tu zlatou a bronzovou medaili. Velká samolepka už je připravená, kdyby něco, za chviličku výherní signál, nejlépe pokud se dovolá řidič anebo řidička nějakého opravdu velkého vozu. Krásné poledne.
1: KISS. Radio KISS.

0: Těžkotonážní 22-tuňový, tuňový, ano, možná i tuňákový je, tunový bagr, tak kdo pak je na druhé straně, kamaráde?
1: Čau, tady Libor.
0: Nazdar, Libore, kde je ti konec s bagrem?
1: Děláme tady v Kolíně o velký obchodní centrum.
0: V Kolíně? No a jak se daří?
1: No, pohoda, tak počasí nám se a neprší, takže dobrý.
0: A prosím tě, ty sedíš v tom bagru, nebo tak občas jako také vylezeš ven?
1: Tak na záchod občas, no.
0: A jakou tam máš mašinu, přes co posloucháš rádio?
1: Normálně přes rádio.
0: Mhm. No a je to velké rádio, maličké rádio?
1: No, maličký rádio.
0: Už něco pamatuje, je to z 80. z 90.
1: Ne. Je to novější mašina.
0: Novější mašina, dobře. Tak chlape, do kolika to ještě máš?
1: Tak do 4 minimálně.
0: Mhm. Máš tam nějaký kámoše na stavbě?
1: To víš, jo.
0: Co jim pošlem?
1: Nějaký dramy nebo něco by tam bylo.
0: Nějaký dramy. Prosím tě, ti tam spadne ta stavba.
1: Ne, to prostě tím to rozpohybujeme.
0: Mm-hmm, dobře, já se pokusím tady najít nějaký dobrý dramy, jo? Zatím nabídnu labuš. Může být zatím labuš, než najdu dramy?
1: Určitě může být.
0: Dobře, tak chlape, posíláme velkou samolepku, ať to na tom bagru pěkně svítí a lešti to často, lešti, jo?
1: Dobrá, díky.
0: Lešti si tu samolepku, lešti, papa, ahoj.
1: Budu, zatím. Získej svou největší.

já jsem něco našel, aspoň kousek si to dáme, aby jsme měli krásnější poledne. Tak pro všechny těžkotonážní bagry a tunážní tyráky jedna skladba. Volume doprava. Bakrujeme, kluci!

0: mi normálně zaskočilo vepřo knedlo zelo. A pak vyhodili Kavalčíka z rádia.
1: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku na Kissu.
2: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.

0: tři čtvrtě na jednu. Jsem rád, že vás občas tady nějaká nebo skoro všechny pecky úplně nažhaví. Mám tady jednu pěknou hlasovku, kterou poslala Michaela.
1: Ahoj Michael, chtěla jsem ti moc poděkovat za tu pecku, co jsi právě hrál, protože moje dítě málem uslo v autě po cestě splavání a díky té pártošce, co jsi teď pustil, se probudil, akorát pak teda řval, že to bylo moc krátký. Takže příště radši celou skladbu, třeba hodinovou. Čau, Míša.
0: Ahoj, Míšo, no tak bohužel hodinovou skladbu tady nemám, ale samozřejmě proč bychom nemohli vyjít vstříc těm maminkám, které potřebují, aby v autíčku jejich dítě na cestě domů trošičku spalo, tak něco tady mám.
2: Dobrý večer.

0: Televize Prima uvádí Pohádku na dobrou noc. Vypráví Křemílka a Vochomůrku Michal Kavalčík.
1: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli a pěkně si hřáli nohy. Dobrou noc!
2: Já myslím, že teďka už jsou všechny děti tvrdý, ne?
3: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Kaskáda a Felix, 12.48. Vůbec jsem netušil, že bude mít tady Křemílek s Vochomůrkou takový úspěch u vás. Píšete mi, jak milujete pohádky. A dokonce tady padlo i pár nápadů, co kdybychom ve 12 hodin tady četli pohádky. K vašemu pravidelnému polednímu obědu na KISu. Proč ne? Proč pohádky jenom večer a dětem? Proč ne také pohádky pro dospělé? A tak mi dovolte, dámy a pánové, přišla mi tady jedna krásná pohádka. Má to asi 17 minut, jsou asi 8 A4, tak se pohodlně usaďte. Začíná pohádka o fialové karkulce. Byla jednou jedna holčička a té říkali fialová karkulka. Protože vždy, když šla na borůvky, tak se v nich tak poválela, až byla celá fialová. Jednoho dne se vypravila do lesa sbírat své oblíbené borůvky. Všechny keře ale byly obrané. A to ještě včera byla v lese borůvek spousta. Karkulka se vydala hledat svého kamaráda vlka, který ovšem v lese ví. Nemohla ho ale najít. U potoka uviděla žábu a ptá se jí, neviděla jsi vlka? Žába odpověděla, já jsem vlk, jsem zakletý. Karkulka okamžitě rychle dala žábě pusinku a ta se hned proměnila ve vlka. Vlk karkulce vysvětlil, co se stalo. Ráno do lesa přišli Jeníček a Mařenka a kouzelnými hráběmi začali sklízet všechny borůvky. Vlk je chtěl zahnat, jenomže Mařenka je mocná čarodejnice a hned ho začarovala v žábu. Karkulka ovšem byla výborná stopařka. Podle směru stop hned poznala, kterým směrem se Jeníček s Mařenkou vydali. Rychle jim nadběhla a rozházela po cestě perníčky. Těm samozřejmě Jeníček s Mařenkou nemohli odolat. Zatímco se ládovali perníčky, Karkulka nenápadně odtáhla koš se všemi borůvkami a kouzelné hrábě jim raději vzala taky. Zazvonil zvonec a borůvky je konec.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na KISu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, co pak tady máme?
2: Ahoj, D1 směr Brno, souvislá kolona kamionů začíná na 170. kilometru a osobáky někde od 180. kilometru. Šťastnou cestu a držím pěstí, ať v pohodě dojedete tam, kam potřebujete. Mějte se, čau.
1: Ještě Edík.
3: Čau, Michaele, ahoj ty kysáci, hele, prosím tě, na D8 při odjezdu z Prahy směrem na Kralupy, v levém pruhu leží nějaká plastová bedínka, zasahuje trošku do vozovky, tak jenom ať do toho nikdo nevlítne a nezapíše se mu to do pneumatiky. Díky, čau.
1: Díky moc, pojďme na zprávy ve 13 hodin.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: V životě nebudu poslouchat nic jiného než milované Radio Kiss. Já vás prostě všichni miluju.
0: Díky apce Radio Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Vy jste neskuteční, to prostě za tím volantem vy dokážete člověka probudit.
0: Apku Radio Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
6: Textilní žaluzie, plise, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie,
6: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
9: Pro dnešek je oblačno až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty jsou mezi 13 až 17 stupni Celsia. Na západě a místy na severu Čech je kolem 11 stupňů a na horách kolem 6.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. V tiskové zprávě to dnes uvedl šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6, Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. A teď zpátky domů.
10: Vodňany lákají na největší slavnost ve městě. Ve dnech 21. až 23. května se bude konat už 34. ročník vodňanských rybářských dnů. Program pro celou rodinu bude hned na několika místech ve městě a hlavní program bude v sobotu 23. na náměstí Svobody a v areálu Blanice.
0: Sport.
9: Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Češi výběr země galského kohouta naposledy porazili v roce 2008. Od té doby prohráli 7 vzájemných zápasů. Zápas začne ve 20 hodin. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
11: Za malý okamžik 10 nejlepších pláží na světě a jedna je dokonce evropská, putovalo stříbro do Řecka. Mrknem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Chtěl by někdo dres? Dres, který už nejde koupit?
1: Explosion Tour. Explosion Tour 2026.
0: Já mám tady opět pozvánku a celý tento týden pojedeme vždycky po 13. hodině a je to i s dresem. No a ráno vy můžete vyhrát lístky, já nabízím dres a takhle pojedeme až i do příštího pátku. 90-ková exploze těch největších pecek a největší 90-kový open air festival přímo v srdci Evropy. Výstaviště Praha, Holešovice a vy tam u toho můžete být i s moderátory Rádia Kiss. Alexia, Two Unlimited, Boyzone Live, Right Side Fred, Stacey, Captain Jack, Katanan and the Rednecks, Days, Charlie, Jan Vane, Real McCoy a spousta dalších. A kdo tam samozřejmě nebude chybět, to se dozvíte za malý okamžik, protože tenhle ten pán na to, kolik mu je let a kolik má hitů za sebou, tak vždycky umí totálně rozparádit celou arénu. Kdo se dovolal a kdo by chtěl teďka dres? Kdo je na druhé straně? Rádio Kiss. Pardon, teď jsem přeslechl křestní jméno.
2: Ahoj, tady Luke.
0: Luke, Luke jako Lukáš?
2: Ano, přesně tak.
0: Lukáši, co děláš příští víkend? Je to sobota 23. května.
2: Zatím zvažuju.
0: Zvažuješ. Už máš lístky?
2: Nemám, bohužel.
0: Kde koupíš lístky?
2: No případně koupím asi přímo na Kissu.
0: Ano.
2: A nebo je třeba vyhraju v ranní show.
0: Dobře, a nebo také na místě, nebo na stránkách 90explosion.com, a nebo právě na vlnách Rádia Kiss, a nebo na našich stránkách kiss.cz, kde máte i odkaz. Tak chlape, co dres? Bude se hodit dres 90ková Explosion?
2: Určitě bude.
0: No tak jo, jakou velikost dáme, co pošleme?
2: Ale přiznám se, že asi to vezmeme jako dárek, takže vezmeme M-ko.
0: M-ko, asi pro svou drahou, viď?
2: Tak.
0: Dobře, tak chlape, díky moc, že ses dovolal, vydrž mi na lince a příští sobota 23. 5. největší 90-kový Open Air Festival přímo výstaviště Praha Holešovice. Měj se krásně, ahoj a teď už další host, který tam zavítá.
1: Explosion Tour 2026.
0: Mr. President bude tam i s touhle peckou.

0: vykoupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.

0: že Taylor Swift na jedné z těch 10 nejkrásnějších pláží už ve svém životě 100% byla. Byly totiž vyhlášeny nejkrásnější pláže světa pro rok 2026. No a to je vlastně pro vás taková inspirace, pokud na to máte, tak byste se tam mohli vydat. Překvapení, v první desítce je jenom jedna evropská pláž, ale děkujeme aspoň za tyto dary. Zlatou medaili získala filipínská pláž Entalula na ostrově Palawan. Prý ráj s tyrkysovou vodou, kam se dostanete jenom lodí. Já jsem se pro jistotu podíval na všechny ty fotografie, ale můžu vám říct, ono to vlastně vypadá, že ty fotky pochází jenom z jednoho ostrova. Všude je to ten nádherný písek, průzračná tyrkysová voda, jako kdybyste to vzali přes kopírák. Druhé místo bere řecká pláž v Teri na Kefalonii, která je zároveň jedinou evropskou zástupkyní v top desítce. Dostane se tam po prudké stezce nebo lodí, ale odměnou je absolutní klid a voda tak modrá, že vypadá jako filtr z Instagramu. No a třetí skončila australská Wharton Beach s bílým pískem a surfováním. Další místa obsadily například pláže na Madagaskaru, Fidži, Maledivách a nebo v Thajsku. Tam všude jsem třeba ještě nebyl. No, ale pokud náhodou třeba jedete letos na Máchovo jezero, třeba na naší Kiss Party Live, tak můžete říct, že jste byli na takové české verzi Malediv, jenom s trochou víc řízků, párek v rohlíku a s moderátory Rádia Kiss.
1: Radio Kiss.

nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

Ještě než vám tady pustím Magdu s Radkem a odpolední jump, který startuje po 14. hodině. Možná jste viděli video, teďka to obletělo celý svět. Týpek na té slavné fontáně di Trevi v tom Římě skáče šipku, plave doleva, plave doprava, pak tam přijdou ti policajti a už to jede. Tak ve slavné římské fontáně se právě tenhle ten turista z Nového Zélandu vykoupal a trošku si spletl památku s akvaparkem, jak se pak zjistilo, měl tak asi dvojku v žíle. Přeskočil zábrany, skočil přímo do vody, kde si ještě stihl krátce zaplavat. Policisté ho chytli a euforie z dovolenky byla pryč. Výsledek. A tady se mi teda zdá, že ta pokutička je opravdu velmi malá. Pokuta 500 euro, tedy přes 12 000 kaček. Rovnou bych mu tam napálil 1000 nebo 2000 euro a ještě kluk dostal doživotní zákaz návštěvy fontány. Tady bych dal doživotní zákaz do celé Itálie, naschle, razítko do pasu a mazej zpátky domů. Není první, podobný vodní výkon předvedli už loni další turisté ze stejné země s podobnýma pokutama a samozřejmě i ze zákazem návštěvy této fontány a památky. No tak prosím vás, bacha v Římě, jo, do fontány se nehází šipky, ale hází se tam mince. Má to být pravačkou přes levé rameno. A říká se, že když tam hodíte nějakou tu minci zády k fontáně, takže se velmi brzy zase do Říma krásně vrátíte a budete tam jezdit často.

0: krásnému Kličníkovi.
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
2: Life is too short.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z odpoledního jumpu, pojďme rovnou na dopravu a Sylvie pro nás má dopravní info.
2: Na 74. kilometru dálnice D5 z Plzně na Prahu jsou vysypané kvádry v pravém i v levém pruhu.
3: Jo, já myslím, že to úplně stačí, my vám přejeme šťastnou cestu, startuje odpolední jump.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá
4: Nová střecha, rekonstrukce, krytina terán je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
5: A party může začít.
6: VH-atrakce.cz.
5: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
6: VH-atrakce.cz.
5: A o děti bude postaráno.
6: VH-atrakce.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
8: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
9: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
10: Radio Kiss počasí.
11: Napříč republikou je oblačno až zataženo a místy se dostaví přeháňky, hlavně večer. Nejvyšší teploty jsou mezi 13 až 16 stupni Celsia. Na západě a místy na severu Čech je kolem 11 stupňů a na horách kolem 6.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci, včetně nezbytných investic do obrany. Chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. Dnes to v tradičním projevu parlamentu prohlásil britský král Karel III. A teď zpátky domů.
12: Hrubá stavba nového bylinkária v areálu domov svatého Josefa v Žirči na Královéhradecku je hotová. Projekt za desítky milionů korun má vytvořit místo pro setkávání, odpočinek i podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Květen je navíc věnován osvětě o této nemoci. Pro KIS Lucie Sinková.
10: Sport.
11: Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hyský na tiskové konferenci po ligové remíze 0-0 na Spartě uvedl, že 30-letý obránce ve středu absolvuje operaci kolena. Takové byly zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
13: Naprosto správně, odpolední jump je na svém místě.
14: Z muziky je to hromadu připravený stejně jako soutěže a hlavně my dva.
13: To nejlepší
10: od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: dopolední jump. Máme dneska jeden velmi významný den, a to, že je Mezinárodní den humusu.
1: Humusu? A pozor, to my si tady na tom ujíždíme, protože ano. Magda ho často nosí sem do studia.
0: Aha.
1: A mě to takové docela chutná.
0: Jo, docela, většinou mi to vždycky zbaští, ale my se tady bavíme opravdu o tom jako jídle humusu,
1: jídle,
0: jo?
1: Humus.
0: Ale kdybyste to někdo chtěl oslavit nějak jinak, ten den humusu, tak...
1: A jinak můžete... jako, je to zajímavý, víš, že protože ano. Já to znám jako dítě, hromada lidí samozřejmě to ví a vnímá jako, jako definici něco ošklivýho.
0: Jasně.
1: Jo, že vlastně, ježiš, to je ale humus tohle jako. Jo? Ale přitom já jsem vlastně tenkrát vůbec netušil, že humus je jídlo. To jsem poznal až po spoustě letech.
0: Každopádně můžete dnes den humusu oslavit samozřejmě po svém.
1: No a po Pankrácovi přichází v kalendáři servác a chlapci se toho ujali velmi, velmi dobře, protože ledoví muži skutečně činí se, není vůbec teplo.
0: Je to tak. Uvidíme. Každopádně muzika na Rádiu Kiss pokračuje v tuhle chvíli. Doktor Alban.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: hit v jedné vteřině.
1: Je tady naše tradiční rubrika Poznej Kiss hit v jedné vteřině. Rovnou na začátek si pojďme říct, že kdyby to dneska Radek neuhodl, tak přicházíte na řadu vykysáci apka Rádia Kiss, přes kterou posíláte přes hlasovku samozřejmě svoje tipy. Ty víš, že jsem teď vlastně byla ve Francii, v Paříži.
2: Ano.
1: Tak to je indicie.
2: Indicie?
1: To je taková indicie, no. Každopádně je jich tam vícero, těch zpěvaček. A
2: zpěvaček?
1: Ano. A mně bude možná jako stačit asi, když mi řekneš jenom jednu. Jo?
2: Francouzské?
1: Ne, není to francouzské, ale týká se to jako Francie.
2: To jo, tak nevím.
1: Jo.
2: Tak schválně. Ty jo. Já. Je to McKitten?
1: Ne. Jsou tam čtyři takový významný zpěvačky. Jedna z nich je taková blondětá.
2: Blondětá.
1: Mm.
2: Spice Girls to nejsou.
1: Spice Girls to nejsou.
2: A to McKitten to nejsou.
1: Není to hudební skupina, je to vlastně mix čtyř zpěvaček dohromady popových.
2: Ježišmarja, jo. Christina Aguilera třeba.
1: Jo.
2: Ano.
1: Ano, zvládneš ještě jednu.
2: Pak je tam Černoška, byla tam i ta, co jí hráblo? Britney Spears?
1: Ne, Britney Spears tam nebyla.
2: Ne, ty nehrál.
1: Každopádně, tohle je tady naše celková ukázka.
2: Christina Aguilera, je tam Černoška, tu si nevybavím teďko. Kdo tam ještě?
1: Poradím ti taková paní, která má růžový název.
2: Pink, jasně.
1: No.
2: Ty jo, ale nevyloudím je úplně všechny.
1: A myslím si, že jedna ze těch zpěvaček Tmavé pleti je Lil Kim.
2: Tak to bych nedal. To bych
1: a pak je tam podle mě ještě Maja se jmenovala.
2: Tak,
1: taky.
2: Ty dvě bych dal a tam ty dvě ve vší úctě k ním.
1: Dobře, tak máš už mudlanýho čtvrtbodu.
2: Nevadí mi to.
0: Kiss

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.

0: Ladíte Radio Kiss a teďka otázka na mého kolegu, na Radka Hrdinu. Ty si samozřejmě asi vybavíš film Borat.
1: Jasně, Saša Baron Cohen.
0: Je to tak. Jakým stylem se to natáčelo vlastně, to si asi taky vybavíš, že? Že to nebylo jenom jako hraný samozřejmě a tak dál.
1: No, to je právě na tomto kouzelný, kdy vlastně Saša jako velký komik a rozeštvávač, ale ano. Jako pro mě vtipnej volně, tak něco bylo i nenahranýho, že vlastně šel do střetu s těma lidma.
0: Spousta těch věcí byla opravdu o tom, že se prostě vzala kamera a
1: ano.
0: On prostě vstupoval do reálných situací, že a natáčel ty lidi. No a samozřejmě tím si taky ale vysloužil tenhle ten film, že zhruba 90krát během natáčení ho hledala policie a dokonce jednou snad i FBI.
1: Ano.
0: Ono to děješ, jako tohle je hrozný paradox, třeba to nikdo nevědělo, že vlastně natáčení probíhalo velmi krátce po 11. září.
1: A on vypadal prostě takový ten typ, no.
0: Já si pamatuju scénku, kdy on je s tím svým velmi, velmi obézním kolegou někde na nějakém hotelovém pokoji a nějak se tam začnou prát nebo něco a on je tam nahatej, prostě ten velký pán.
1: Ježiš, a chlupatej.
0: Strašný, božký.
1: A já už jsem tenkrát říkal, dejte mu za to Oscara, protože tohle to natočit chce jako velkou odvahu.
0: A dokonce mám takový pocit, že jedna z těch žalob byla od samotný Pamely Anderson, protože tu tam taky nějak, myslím,
1: a ta ho žalovala.
0: Jo.
1: Ta ho žalovala, protože nevěděla, kdo to je. Ta byla jedna z těch, která ho žalovala, pak se nějak domluvili. Ale jinak na předávání cen, myslím, že MTV se spustil Saša Baron ze stropu a přetáčel se tak dlouho, až vlastně zadkem dosedl Eminemovi na obličej.
0: Bylo
1: a
0: to,
1: ten
0: jo.
1: Odešel ze sálu.
0: Je to
1: ale
0: tak.
1: Přátelé, to bylo
0: nahrané. Je to tak.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISSu.

0: Léto je za dveřma, my vás právě teďka v tuhletu chvíli chceme pozvat na Facebook Rádia Kiss, protože právě tam teďka soutěžíme o voucher v hodnotě 1000 korun, dokonce pětkrát voucher v hodnotě 1000 korun. No a o co se soutěží? O vouchery do Čes areálu Vltava. Užijete si tam léto, sport, chill u vody, beach volleyball, no prostě všechno, co k tomu patří.
1: Je to krásný, a kdyby vám to nebylo úplně jasný, tak rozhodně Facebook Rádia Kiss, jenom vlastně i tam probíhá ta soutěž, ano. Takže Facebook Rádia Kiss, koukněte, je tam krásná fotografie toho areálu, nějaký gastro, terasa a tak dále, prostě jukněte na to a soutěží se do tohoto pátku do 18. hodiny, tak šup.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodince přinášíme opět dopravní informace. Michal ví o trablu směr Ostravice.
2: Frýdlantu směrem na Ostravici nad nájezdem za benzinkou, dopravní nehoda, dvě auta. Vypadá to, že tam nikdo není zraněn, ale jsou tam hasiči, policajti, projíždí se tam pomalu a opatrně.
1: No a ode mě ještě jedna dopravní nehoda, a to konkrétně přímo v Liberci, a je to v ulici Jablonecká.
3: Já mám jednu aktuální čerstvou dopravní nehodu, ta je v Novém Jičíně a je to ulice Surovovova.
1: Tak my vám přejeme šťastnou cestu.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
3: Žaluzie.
2: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie e-e-cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
8: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
9: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
8: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
10: Rádio KIS počasí.
11: Napříč republikou je oblačno až zataženo a místy se dostaví přehánky, hlavně večer. Nejvyšší teploty jsou mezi 13 až 16 stupni Celsia. Na západě a místy na severu Čech je kolem 11 stupňů a na horách kolem 6.
10: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
11: Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Navštíví také Centrum studií genocid Terezín. Prezidentská kancelář to dnes oznámila na webu. Na Národním hřbitově se tryzna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald de la Rosa, hledaný Mezinárodním trestním soudem, dnes zazněla střelba. Do budovy předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků, zatím nejsou známy žádné oběti. A teď zpátky domů.
12: Vodňany lákají na největší slavnost ve městě. Ve dnech 21. až 23. května se bude konat už 34. ročník vodňanských rybářských dnů. Program pro celou rodinu bude hned na několika místech ve městě a hlavní program bude v sobotu 23. na náměstí Svobody a v areálu Blanice.
10: Sport.
11: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským to novinářům ve sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný. Tolik zprávy v jedné minutě a Blanka Holoubková.
13: Hodinka další v pořadí druhá odpoledního jumpu na rádiu KIS.
14: Magda Varonková, Radek Hrdina a taky Two Brothers on the Fourth Floor.
10: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
14: Be happy.

0: Psáci, máme 13. května roku 2026. To je prostě teďka aktuální
1: datum. Je pátek.
0: Je pátek? To si spletne.
1: To je pátek 13. ne?
0: To kdyby byl pátek 13. no, tak můžeme se šoupnout o dva dny dopředu. Každopádně je to v podstatě taková trošku budoucnost a my se o budoucnosti teďka za chviličku tady na KISu budeme spolu bavit. Protože tedy, řekněme si to reálně, pro mě i pro tebe, rok 2050 je reálný, že se ho jako v oba dva dožijem.
1: Ano, to, jako takhle, papírově ano.
0: Papírově jo.
1: Jako v jakém budu stavu? Nevím.
0: No. Budeme si držet
1: palce. Budu jak Lenin, mauzoleum, ale jako tuj. No. Ne, jako ano, papírově to je reálný, je to za nějakých 24 let.

0: úplně nenáviděl takovou tu větu na pohovorech, jak přišla, kde se vidíte za 10 let?
1: To je prostě na facku. Jako.
2: Trošku jo.
0: Ale my to použijeme teďkon tady u nás na Radio Kiss. Kde se vidíte, co vidíte za 25 let? My vám trošku možná poradíme.
2: Můžete se těšit například na super rychlostní vlaky, které by snad měly i nahradit letadla. A k tomu je takový jeden malý plus. Pražské metro D bude konečně v provozu.
0: To je hrozná ironie. Hrozná ironie. Tady budou vlaky 1000 km za hodinu, ale bude otevřený konečně Dčko.
2: Skvělý prostě. Za druhé, tohle se mi třeba strašně moc líbí. Lidé budou moci mluvit se zvířaty.
0: Ano, ale jakože by AI už to měla jako zvládnout, tak. Ale já mám zatím AI jako zatím takovýho velkého šarlatána.
2: Já si myslím, že za těch 26 zatím. Let se to asi někam ještě
0: to jo,
2: posune.
0: To nerozporu.
2: Jestli nás to někam neodsune, takzvaně. Nicméně, pojďme ještě na číslo 3. Plující města na oceánu. Protože samozřejmě ano. Pevnina začíná být už poměrně jako slušně přeplněná, takže se budou stavět města na oceánech. Jak to budou dělat s vlnama velkýma, to teda nevím, ale uvidíme.
0: No ne, tak samozřejmě jsou lokality, které jsou klidnější geologicky a někde, kde se to samozřejmě nedá. Tenhle nápad, přátelé, já sleduju. Třeba od mýho dětství.
2: Aha.
0: Si pamatuju, kde jsem to přesně viděl. Ve 100+1 a bylo mi tak 12.
2: Jo, já myslela, že ve vodním světě s Kevinem Costnerem.
0: Tam ale taky, jeden z nejdražších filmů. A nejvíc prodělal taky.
2: Je to tak, no. Tak uvidíme, kam nás to posune do
0: roku 2000. Ale plovoucí města by se mi líbily.
2: Já bych měla trošku strach možná, no.
0: Co? Proč?
2: Uvidíme. Tak
0: z čeho?
2: Přijde velká vlna a tě to spláchne.
0: Tak jako to může i na dovče.
2: To je fakt.
0: Mně ne.
2: Tebe ne.
0: Nasvedli by. Nám je to jedno.
3: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: odvysíláme.
1: Kiss Active Weekend vám přináší ČES Areál Vltava v Českých Budějovicích. Volnočasový areál se sportovním vyžitím. www.sportvltava.cz

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: V našich brankách Body Jumpu se teďka spolu vydáme na střelbu. Prosím vás, hlavně v klidu, jo? Nic se neděje, je to normálně sport.
2: Ani my nebudeme tasit, my budeme spíš jenom krásný úspěch tady vzpomínat. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v Osijeku mistrem Evropy, a to v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole, soutěž na 30 plus 30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl se 4-bodovým náskokem před svým sokem stříbrným Rakušanem. A klobouk dolů, protože to soustředění, co oni tam mají, ty nádechy, výdechy, wow, baví mě to pozorovat. Takže Dubovský, nový mistr Evropy.
1: Velká gratulace, takže jen tak dál, i ve střelbě.
0: Pojď sem, kam jdeš? Bránky Body Jump na Kissu.

Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: Od tohoto pondělí zase hrajeme s Brotexem po nějakém čase tady u nás na rádiu Kiss. Vy můžete vyhrávat jak u raní trojky, tak u nás v odpoledním jumpu voucher v hodnotě 5 000 korun.
2: A nejenom povlečení, samozřejmě mají naprosto luxusní prostěradla a kvalitní spánek, přátelé, tak začíná nejenom samozřejmě u matrace, no ale právě u toho prostěradla a jsou teda naprosto fajnovkový. A já jsem zvědavá, jestli se nám někdo dovolal a hlavně, aby nám správně odpověděl na naši otázku. Halo, halo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Lukáš.
2: Ahoj, Lukáši.
1: Lukáši, prosím tě, je to jednoduchý, celý princip tohoto týdne je postavený na tom, že brotex.cz ti vlastně poradí v tom, kde se skrývá logo Rádia Kiss. Ale, jak my říkáme, pokaždý. Přátelé, to, že u raní trojky to bylo u nějakého produktu, neznamená, že to bude odpoledne v odpoledním jumpu u toho stejného, ba přímo naopak. Jakmile je znám výherce raní soutěže, logo se nám přelouduje úplně k jinému výrobku na brotex.cz. Tak jsem zvědavej, jestli víš, kde najdeme teď odpoledne logo Rádia Kiss.
3: Tak logo se nachází u matracového chrániče Luxus Plus prošitý.
1: Je to tak, teď už mi jenom zbývá jenom jedna jediná věc, prosím tě, využiješ to sám nebo nějaká partnerka?
3: A to tak využiju sám, se k tomu stěhoval, tak...
1: Takže to využiješ, paráda!
2: To se strefil krásně, tak, pecka.
1: Tak hele, my ti moc krát gratulujeme, vydrž nám na drátě a ať ti to voní, ať se ti dobře spí, anebo cokoliv.
2: Jo, tak vydrž. Ahoj. Ahoj. No a my samozřejmě s firmou Brotex budeme soutěžit opět zítra a jak už bylo řečeno, u raní trojky, tak samozřejmě i odpoledního jumpu. My vám držíme palce.
4: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to v tuhleto chvíli vypadá na našich silnicích a dálnicích, jdem to společně zjistit. Jedna nehoda na dálnici D48 ve směru na Český Těšín, 56. kilometr. Bouralo se bohužel taky v Ostravě, v ulici Opavská, nespleťte si to. A jedna dopravní nehoda je také v Českých Budějovicích a tam se bouralo v ulici Jírovcova.
2: Ode mě aktuálně Havířov, Frýdecká, dále je to přímo v Jablonci, nad ní jsou československé armády a poslední aktuální je v Praze a to je pod Bělohorská ulice.
1: Buďte na sebe opatrní a poslouchejte Radio Kiss.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: V kinech se co nevidět objeví novinka od bývalýho manžela Madony, věhlasnýho Guy Ritchieho. Na velký plátno přichází vysokooktanový akční thriller, který se odehrává v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Sledovat v něm budeme dva specialisty na extrakce, kteří operují na hraně legálnosti. 21. května v kinech. Čekujte Shadow Zónu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
6: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
8: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou je oblačno až zataženo a místy se dostaví přehánky, hlavně večer. Nejvyšší teploty jsou mezi 13 až 16 stupni Celsia. Na západě a místy na severu Čech je kolem 11 stupňů a na horách kolem 6.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Navštíví také Centrum studií genocid Terezín. Prezidentská kancelář to dnes oznámila na webu. Na Národním hřbitově se trizna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald de la Rosa, hledaný Mezinárodním trestním soudem, dnes zazněla střelba. Do budovy předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků, zatím nejsou známy žádné oběti. A teď zpátky domů.
2: Na sobotu si pražské služby připravily ve svém areálu pod Čancemi ve Vysočanech den otevřených dveří. Chystá se program zaměřený na osvětu v oblasti nakládání s odpady, prohlídky, moderní techniky i možnost nahlédnout do provozu třídící linky. A k tomu doprovodný program. Vstup na akci je zdarma. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Brankář fotbalistů Sparty Jakub Surovčík je vděčný masérovi Slávie Jakubu Černému za to, že mu v závěru sobotního nedohraného derby v Edenu pomohl dostat se z napadení domácích fanoušků. 23-letý gólman v rozhovoru pro klubovou televizi poděkoval za podporu fanouškům. Z napadení si vedle nepříjemného zážitku odnesl i lehké zranění kotníku. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, moc za zprávy, děkujeme a my pokračujeme v odpoledním jumpu.
4: Z muziky Artemas nebo Magic FR právě teď tady na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: Možná si vzpomenete, je to pár týdnů, no už možná měsíců nazpátek, kdy jsme tady v odpoledním jumpu řešili to, že vlastně našli obraz u jedné vlastně rodiny v Brazílii, jo, protože se fotili rodinný snímek, haha, chichy, v obyváku na sedačce.
1: Jasně.
0: Nad nima byl obraz a zjistilo se, že ten obraz je kradený a že ve finále ta rodina netušila, že jejich děda, praděda, nevím, jak to tam bylo, byl fašistický hajzlik, který zdrhnul tenkrát z Německa a založil Brazílii prostě na hodinu. A obraz už je zpátky, jenže se nám s tím tak nějak asi jako roztrh pytel v dobrém slova smyslu, protože v Nizozemsku byl nyní objeven obraz malíře Toma Keldera. Nacisté jej za války ukradli ze sbírky obchodníka s uměním, který dosud visel v domě vnučky jednoho nejvlivnějších nizozemských kolaborantů.
1: Aha.
0: Jak se tady přišlo na tohle? No.
1: To mě zajímá.
0: Může za to člověk, který zjistil prý úplně náhodou, že je potomkem právě tohohle člověka a tak se mu z toho udělalo jako zle, nevolno a všechno,
1: aha,
0: že začal pátrat, požádal dokonce i Artura Brenda, který je přezdívaný Indiana Jones uměleckého světa a soustředí se právě na hledání tady těch zmizelých ukradených věcí.
1: Okay.
0: A skutečně zjistilo se, že ten obraz, který má jeho příbuzná domě, je pravý a ukradený ze sbírky. A vypadá to, bude to komplikovanější, že se vrátí zpátky právoplatným dědicům.
1: Tak
0: ten obraz je za ní moc milionů korun.
1: Tak ty mají teďka kliku a budou trošku slavit asi.
0: No, ale on tady popisuje, že on chce být jmenován, kdo to byl.
1: Ano.
0: Ale asi ta rodina bude tušit, ale že opravdu se mu dělalo tak zle z té minulosti té rodiny, že radši teda to chce narovnat.
1: To chápem. Odpolední jump. Od 2 do 6.

0: filmové hudební protiklady.
1: Kysáci, je tady naše oblíbená rubrika filmové nebo hudební protiklady, kterými poslední dobou teda vůbec nejdou. Co si budeme povídat? Jak vytvořit je, tak je uhádnout. Ale my si to tady samozřejmě s Radkem takhle mezi sebou zkusíme, zahrajeme si to. Vy můžete samozřejmě hádat s náma, o co jde, pokud nás ladíte třeba úplně poprvý, nebo tuhle tu rubriku slyšíte úplně poprvý. My si tady prostě řekneme název filmu, písně, potažmo seriálu a samozřejmě je to v protikladu a ten druhý musí uhádnout, o co že se tedy jedná.
2: Někdy je to jednodušší, protože přece jenom někdy to jde, jo, černá, bílá, tmavá, světla. To jsou taky ty věci, které jdou, ale ne, vždycky se to povede, protože k tomu ten protiklad není, tak to malinko tak nějak zakumulujeme, ale leckdy by to mělo být jako jednoduchý.
1: Kam se vydáš se mnou dneska? Co mi zadáš?
2: Československo, člověk, který už není mezi námi a je to spíš country.
1: Skvělý.
2: Folk country. To ty máš ráda.
1: Jo, zbožňuju. A já ti dám teda dneska seriál pro změnu a řekla bych, že takový spíše více ženský seriál, hlavně zaměřený pro baby, si myslím.
2: Dobře.
1: Začnu, myslím si, že to budu mít jednodušší pro tebe. Takže pozor na to. Celibát na vesnici.
2: Sex ve městě.
1: Jasně, že je to sex.
2: Teď jsem ale úplně... Já říkám celibát, se tomu obrácení. Jo, jasný.
1: Máme tady kratěvčkou ukázku. Tohle je samozřejmě úvodní znělka, jak se tam Kerry Bradshaw prochází po městě New York a nakonec jí vohodí autobus.
2: Jedna z těch hereček jezdí na tajňák sem do České republiky na jeden zámek a jezdí sem spoustu let a má to tady velmi, velmi, velmi ráda.
1: No vidíš to, takže my si teď dáme tvoji ukázku.
2: Nějak to přehoď, jo, prostě, jo. Voda na trolejích.
1: Rosa na kolejích?
2: No ježiš!
1: Rosa na kolejích!
2: To je jasný! Tak do toho šla, ať vidíš kousek světa. Babi Daněk je jinak legendární.
1: No vidíš to.
2: Ježiš, to je klasika.
1: To je klasika. Tak jo, tak tohle to samozřejmě jsme taky hodně rádi zpívali, co se kempu a nějakých táboráků týče.
2: Jo, do dneška, takže... zapojď
1: bambu. Ano, jubí! Takže máme oba dva po bodíku. Hudební protiklady. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Najděte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Protex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Protexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Protex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.

0: Přátelé kysáci, posloucháte odpolední Jump, no a spousta z vás určitě plánuje nějakou dovču, to už jsme tady říkali dokonce několikrát, někteří z vás možná vyrazíte i do Itálie. Pozor, pokud byste si dali třeba něco dobrýho k pití, abyste nedopadli jako jeden turista, který tak trošku nečekaně navštívil slavnou fontánu di Trevi. On si tak trošku splet s bazénem a normálně se tam prostě šel vykoupat.
1: A to je špatně.
0: Možná už jste někdo z vás zaznamenali to video, on tam prostě normálně přileze ty zábrany, hupsne tam a plave tam a zpátky, pak ještě kousíček, no a pak už ho teda odvedou, jo. A samozřejmě, ale on dostal dokonce za to, dostal za to prostě pokutu a ta pokuta měla snad být jenom nějakých jako snad 500 dolarů nebo něco takového, což je nějakých 12 tisíc jako káče.
1: Tak to měl kliku, to měl někdo asi na úřadě. Tak nějak dobrou náladu, bývá to i víc.
0: Pardon, je to 500 eur, ne 500 dolarů, samozřejmě v Itálii.
1: O pár korun víc, no. A to není furt drsný.
0: Jo,
1: čekal tak, bych to horší právě.
0: Já bych to taky čekala horší, i takový třeba doživotní zákaz, jako víš.
1: To... No to je ono, no. Bývá to tam, to se právě dím, že k němu byli takhle mírný.
0: Hodně mírný.
1: Ještě před novou sezónou.
0: Je to tak, samozřejmě tohle je jedna z nejnavštěvovanějších památek, co se Říma týká, a my vám teda doporučujeme, pokud byste se potřebovali v tom horku parném létě někde opravdu jako vykoupat, tuhle fontánu, prosím vás, vynechte.
1: Rozhodně ji vynechte a házejte jenom ty drobný, kde, přátelé, až 1 milion eur, možná i víc teďkon, no, tam nahází se za jednu sezonu.
0: Teď nevím, jestli z někoho spíš nenalákal, aby tam upsnul.
1: Ano, je dost možný, že už frajeři v plavkách jednodílných, všude magnety.
0: Jasně.
1: No, a nazbíráš nějaký koruny.
0: Ne, tady nikoho ale nenabádáme. Nech, je to památka, nechte jí být. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Je to tak, kysáci, každé ráno, tady naše ranní trojka, tak ale pro štěstí poplive hrací kostku a samozřejmě doufá a čeká na toho z vás, který se dovolá do studia jako třetí a pomyslně takhle bude házet kostkou. A podle čísla, který tam padne, vy automaticky prostě šup sem, šup tam vyhráváte peníze.
2: No a dneska se dovolala Maruška, kašle na svoje měsíčky a vydělává prostě peníze teďko na rádiu. Myslím na tu pohádku, ne? 12 měsíčků, ne? Tak
1: ano.
2: Samozřejmě.
1: Já jsem to samozřejmě pochopila.
2: No.
1: Ano.
2: Takže Maruška prostě už má dost, aby chodila někam pro jahody nebo něco podobného.
1: Jo.
2: Řekla si, já si je klidně koupím, ale vydělám nějaký prachy právě v soutěži 7 v 7 tady u nás na Rádiu Kiss a Marušce se to zadusilo.
3: 3, 2, 1, hop. Dámy a pánové, milá Maruško, na hrací kostce se objevila trojka, takže vyhráváš
4: 3000!
3: Jo!
5: Já moc děkuju.
1: To je hodně jahod.
2: Trojka dobrý.
1: To je hodně jahod.
2: Jo. Začíná sezóna, veď?
1: Je to tak?
2: A vy nezapomeňte, že hrajeme každý všední den, ale i svátky, když se tam sem tam nějaký připlete, tak v 7 ráno prostě třetí volající tu šanci dostane a pokračuje se zase zítra v 7 ráno u ranní trojky.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je to tak, kysáci, právě teďka v tuhletu chvíli je čas na dopravní informace. Máme tady jednu přímo od vás.
2: Dálnice D2 na Slovensku, odkud a Malacky, je uzavřená, hoří tam kamion.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D0, je to ve směru na D1, 61. kilometr. Bouralo se taky ale v Brně a tam by měla být nehoda v ulici Bráfova.
3: Budu pokračovat ve Zlíně, je to Benešovo nábřeží, České Budějovice, je to na Sadech a poslední aktuální Jablonec nad Nisou, Zemědělská ulice.
1: A my se řítíme do finální hodinky odpoledního jumpu.

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty čičo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
6: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie.
6: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, ojediněle můžeme čekat i bouřky. Napříč republikou budeme mít 11 až 15 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Pražský městský soud potrestal 7 cizinců a jednoho Čecha za dovoz 32 kg kokainu z Německa do Česka 4 až 8 letým vězením. K tomu dva vyhostil, dva od soudu odešli s podmínkou. Pět z nich se odvolalo, vyplývá to z rozsudku, který má ČTK k dispozici. Organizovaná skupina drogu převážela v dortech linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florence. Na jih Argentiny se chystá tým zdravotnického institutu z Buenos Aires, aby získal více informací o tom, zda se právě z této oblasti mohlo dostat hantavirus na palubu výletní lodi. Informovala o tom místní média. Experti se snaží zjistit, kde se nakazili první cestující, pravděpodobně nizozemský manželský pár, který na virus minulý měsíc zemřel a který předtím cestoval po několika zemích Jižní Ameriky. A teď zpátky domů.
10: Jičín se od zítřka do neděle vrátí do času vévody Albrechta z Valdštejna. Tradiční valdštejnské slavnosti nabídnou rytířské turnaje, historické průvody, divadlo, tržiště i velkolepý benátský ohňostroj. Návštěvníci se mohou těšit také na novou karetní hru, dětské programy nebo oblíbené letohrádky v lodži.
0: Sport.
9: Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina nebo Max Mrva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challengeru Unicredit Czech Open v Prostějově. Program ozdobí i exibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
11: Servác v kalendáři včera Pankrác a Bonifác, ten sedí proti mně a jdeme na to.
12: Odpolední job na Kissu.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: Je středa, za malou chvíli samozřejmě víkend a u nás je to Kiss Active Weekend a my už budeme teď informovat, protože víme moc dobře, že mezi vámi je hromada lidí, který pravidelně, nemusíme chodit daleko, hned několik kolegů tady z rádia už to absolvovalo a chodí pravidelně a to je samozřejmě pochod Praha Prčice.
1: Já myslela kolonoskopie.

0: Já ne, ale říkal jsem si, že třeba LDA jako syn, jo, až bude starší, protože tam si můžeš opravdu vybrat několik tras, nemusí to být hned těch 70 kiláků,
1: rozumím,
0: nebo kolik to je, ale klidně nějakých podstatně míň a udělat si to tak jako příjemný to odpoledne.
1: OK, takže s některým, jak si říkal, se tam asi z rádiaky uvidíte, každopádně, ať vám hlavně vyjde počasí, kysáci, jo, držíme palce.
0: Jděte do prčic.
1: Je to tak.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna

0: Víte že?
1: Do krásné Kanady se teďka spolu vydáme, protože jsou to teďka nově držitelé dalšího rekordu. Je to tak, sešlo se tam totiž nejvíce dinosaurů na světě. 682 lidí se převlíklo za dinosaury a nějak tak pokupě se potkali.
2: Já tohle mám hrozně rád. Já fakt mám tohle hrozně rád, protože jako za prvý dá to dohromady. A hlavně ty lidi si umějí ze sebe udělat bžundu.
1: Jo.
2: Já bych rád třeba, aby se takovýhle počet jednou sešel třeba na vánoční běh v plavkách, co děláme vlastně poslední sobotu před Vánoci.
1: Je to tak?
2: Jo, pár nás běží, že jo, hodně lidí se přijde kouknout, za to jako děkujem, ale prostě oblíknout se do těch plavek a přeběhnout těch, já nevím, 200-300 metrů, kolik to je, jenom taká sranda, ale kdyby nás bylo 682 v plavkách, to by bylo krásný.
1: A teď by to ještě, bychom to fakt vytunili, že by přišli v těch dinosaurích v oblecích a na tom dinosaurovi by byly ty plavky.
2: A my právě to říkáme každý rok, ať přijdou v čemkoliv, jo. Prostě, ať je nějaká bžunda. Takže Calgary, Kanada, nový rekord. O jednoho víc, pokud to budete chtít překonat.
1: Tak pojďte do toho, v prosinci se na vás budeme těšit.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A po skvělé BB Rex a taky Faithless New Religion se zaměříme opět na sport.
2: Akorát teď nebudeme střílet, teď budou lítat rány úplně jiný.
1: Jej.
2: Teď to budou pěsti, teď to tady prostě bude lítat. Protože opět se těší do boje. Nejlepší český těžkotonážník současnosti Michal Martínek se už po osmé představí pod hlavičkou elitní polské organizací KCW. 20. června se v polské Radomy utká s domácím Markem Samočůkem a pražský fighter se bude snažit odčinit loňský zápas, v němž tvrdě padl. Hmm. Tehdy jsem poslouchal víc své ego než strategii svých trenérů, přiznal 36-letý Martínek v rozhovoru pro sport, takže budem držet palce,
1: určitě,
2: aby zmoudřel a ty fajty prostě už mu vycházely tak, jak chce.
1: Jo, je na to!

0: Je tady finále, je tady závěr odpoledního jumpu na Rádio Kiss takhle při středě 13. května. My jsme přišli rozloučit, zamávat, popřát vám moc hezký večer. Budeme se těšit zase zítra o 14 hodin v kompletní sestavě odpoledního jumpu taky, ale dneska juboxy, potom tramtarara, Bajslikr a jeho všechny parády.
1: Všechny doslova. Parády, doslova.
0: No ale potom si přizve Michaela a budou tady řádit a bude Trance Party, ale tam vás něco čeká.
1: Právě dneska totiž exkluzivně na rádiu KES zazní set Armina van Burena. Tenhle ten set má v rámci České republiky premiéru právě u nás tady na rádiu KES, takže prosím vás, tohle si rozhodně nenechte ujít a laďte až do nekonečna.
0: Já bych to sledoval, protože nikdo tady neříkal, jestli tady ten set exkluzivní.
1: Ano.
0: Nezažije live někdo třeba. Co?
1: Třeba
0: že by se Armin van Buren tady zastavil za klukama, co?
1: Jo.
0: No já nevím. Já jenom bych dával pozor právě večer.
1: V tom případě bych se vůbec nedívala, kdyby tady tu budovu obsadili fanoušci Rádia KIS.
0: Proto třeba to držíme pod pokličkou.
1: Třeba jo, tak každopádně dávejte bacha, laďte Rádio KIS, ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jump. Na Rádio.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blíží se nám hodina 18. Zamíříme na silnice, kde jsou problémy výzita.
2: Ahoj, nevím, co se děje, ale dálnice D35 z Litomyšle do Svitav, zasekaná, nehejbe se to, tak kdo může, vemte to radši postarej.
1: Děkujeme pěkně, zdržíte se na D5, máte-li namířeno směr Praha, a to už od 8. kilometru. Zdržení menší na D8 mezi 61. a 59. čili ve směru na Prahu. Chvilka zdržení taky na D1 na Brno mezi 21. a 25. kilometrem. Horší pak je to před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, a kde je taky zdržení, je Pražský okruh ve směru na D1, a to mezi 24. až 19. kilometrem.

0: pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess, mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
3: A party může začít.
4: VH-atrakce.cz.
3: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
4: VH-atrakce.cz.
3: A o děti bude postaráno.
4: VH-atrakce.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
7: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 tisíc korun. Bagger hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 tisíc. Volejte 601 116 600. Bagger. Budujeme místa pro bohatší život.
0: Rádio Kiss počasí.
8: Zítra bude zataženo až oblačno s přeháňkami, ojediněle můžeme čekat i bouřky. Napříč republikou budeme mít 11 až 15 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Zatímco meteorologové na základě očekávaného počasí stále počítají s velmi nízkou pravděpodobností růstu hub, lidé se v tématických skupinách na Facebooku předhánějí v tom, kdo si z lesa odnese větší úlovek. Důvodem současných houbařských žní a zároveň hitem tohoto měsíce je sírovec žluto-oranžový, dřevokazná horošovitá houba, která roste na listnatých stromech. Ne každý houbař je ale zná. Slovenská finanční správa dnes oznámila uzavření všech hraničních přechodů Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Úřad to bez bližších informací uvedl v tiskové zprávě. Slovenská média informovala o ruských dronových útocích na západní část Ukrajiny. Výbuchy jsou podle nich hlášeny také z ukrajinského města Užhorod, který leží u hranice se Slovenskem. A teď zpátky domů.
9: Jubilejní 30. ročník soutěže Vesnice roku láme rekordy. Přihlásilo se do něj celkem 245 obcí z celé republiky, což je nejvyšší počet za posledních 10 let. Z Mostecka se letos zapojila jediná obec, a sice Skršín. Ta bude Mostecko reprezentovat v silné konkurenci zejména Ústeckého kraje.
0: Sport.
8: Jindřich Dubový den po triumfu s Helenou Kleilovou oslavil premiérové zlato v individuální disciplíně. Český reprezentant se stal v Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Stříbro poté získal i s týmem, který tvořili také Matěj Rampula a Tomáš Těhán. A takové byly poslední dnešní zprávy s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Vojta Sklenář.
10: A letí ode mě pozdravy vám všem, kdo ladíte, díky moc za to, hezký večer taky přeju, no a taky hlavně poletí muzika, kterou vy budete vybírat.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.

Hezky v klídku, takhle na Kisu, pár minut po 18, konkrétně 11 minut po 18 hodině. Krásný večer ve středu, přeju vám všem a středa znamená jukebox v takové odlehčené verzi. Já rád říkám jukebox light, protože muziku budete vybírat o hodinu méně, než jste zvyklí, do hodiny 21. No a po 21. hodině už se těšte na Kisparádu, jako vždycky, každou středu. A po Kisparádě myslím si, že víte všichni moc dobře, co bude Transparty, ale dneska exkluzivní set Armina van Burena. No a teď exkluzivní písně na vaše přání. Jukebox je tady, tak volejte buď sem k nám do studia, a nebo jednoduše pošlete hlasovku přes naší aplikaci.

0: Adrián.
1: Radio Kiss vám hraje songy na vaše přání, jaký si dáme teď?
2: Ahoj, tady Adriánka, ráda bych si nechala zahrát nějakou písničku od Rybiček 48 pro moji mamku, taťku a ségru a pro naše kamarády, tak zase ahoj.
1: Tak ahoj, tak jo, tak dáme Rybičky. Adriánko, doufám, že nebude ti vadit, že Rybičky nebudou sami, ale dáme k Rybičkám ještě holky, jo, takhle hezky dohromady. Já dneska slavím, tak i všem, co dneska slaví, všechno nej. Mimochodem, když už teda i holky budou chvilku zpívat, tak jedna z holek, Katka Brzo Bohatá, dneska v noci bude mít noční jukebox u nás.

0: Středeční večery tady, trávíte ho s Kisem, díky moc za to, trávíte ho taky s Juboxem, 210 323 323, naše telefonní číslo, na kterém taky samozřejmě přijímám vaše vzkazy, vaše hovory, tak za chvilku někdo na telefonu bude, ale tenhle telefon je taky hodně důležitý ráno.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem držíme palce!
3: 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další, kdo dnes večer je součástí Jukeboxu, je Martina, protože se dovolala k nám do studia. Tak hezký večer i tobě přeju.
2: Dobrý den.
1: A prozrať, jak ho trávíš, co děláš?
2: Chystám se jít umývat nádobí.
1: A co je pro tebe lepší, umývání nebo utírání?
2: Umývání.
1: Že jo, já taky.
2: Nechávám to uschnout.
1: Taky to, že jo, ono to uschne samo, že jo. Ono to uschne samo. Vždyť se to nemusí hned utírat, ne? Že jo. Víď, no. Tak prosím tebe, k mytí nádobí bude muzika DJ Bobo, Chihuahua, to si vybrala, takže jenom tobě to poletí, nebo ještě někam to chceš?
2: Dovi, Tomášovi, Lence, Petrovi, celé rodině, a to bylo asi všechno.
1: Tak snad si na někoho nezapomněla.
2: No.
1: A když tak, se nic nestane. Marti, je to tady a měj se, ahoj.
2: Díky. Chihuahua.

0: Takhle vám hraje Radio Kiss ve středu večer. Posloucháte Jukebox, který bude mít za sebou další hodinu. Ještě jedna 60-minutovka nás při středečním večeru čekat bude. A co nás bude teď čekat za muziku?
1: Zdar Vojta, tady Karel, zdravím všechny kysáky a tyráky na cestách. Jestli bys byl takový dobrý a zahrál bys mi Bon Joviho It's My Life, moje nejoblíbenější písnička na Kissu. Díky, měj se.
0: Tak Karle, budu takovej dobrý a Bon Joviho pustím. Taky mám pustit od Tomáše pro hasiče Hřensko na poslední den hlídání po požáru. A nejenom Tom zdraví, ale je Lukáš, Jirka a Pepa. Tak i pro vás, chlapci, a i pro vás všechny, kdo posloucháte takhle 10 minut před 8 večer. Bon Jovi a It's My Life.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Dancefun. Už dnes večer na Rádiu Kiss.
2: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
3: Takový je aktuální čas, s vámi na Kissu Vojta Sklenář, no a ještě nás čeká jedna jukeboxová hodina pro dnešní večer.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Songy na přání pokračují dál na Radio Kiss, ale už jsme v poslední juboxové hodince, protože tu máme středu a teď tu máme Zdeňka, který se dovolal do studia. Zdendo, vítej, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Čau. Já když jsem zvednul ten telefon, tak ty jsi říkal, nebo ty jsi mi představil jako Zděnek, takže tobě nevadí, jako když se ti řekne třeba Zdendo, jo, jak s tím ESHčkem, co?
1: No, nevadí. Nevadí.
0: Protože znám pár Zdeňků, přiznám se ti, kterým to fakt jakože vadí třeba, jo, že když někdo řekne,
1: no,
0: říká,
1: taky možná,
0: neříkej mi Zděndo, jo, to už jsem slyšel párkrát, přiznám se, tak je dobrý, že tobě to nevadí, tak Zděndo, ty chceš Rockset pustit, což samozřejmě není problém, kam to zahrajeme?
1: No, pro všechny kysáky, pro moji dceru, která teďko peče lívance, pak by to bylo pro Jirku, pro syna, a pak by to ještě bylo pro miláčka Hanku.
0: Takže dcerka dělá večeři, nebo to je na zítřek až?
1: No, společně.
0: Společně.
1: Já jsem jen tak zkusil vytočit, říkám, buď se povede, nebo se nepovede, tak se povedlo, tak teďko peče.
0: Takže ty i takhle jako děláš, vidí, při vaření večeře ještě si takhle odskočíš za Vladu rádia a ono to vyšlo. Tak ať vám chutná pak, jo? Všechny vás zdravím.
1: Děkujeme.
0: A zase někdy. Čau, čau.
1: Taky, čau, čau.
0: Rockset a Stars, teď na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jedeme dál v dnešním večerním Jukeboxu na Rádiu Kiss. Další muzika je připravená, to znamená, že taky musí být připraven někdo, kdo si to přeje. Konkrétně je to Honza.
2: Zdarec, poprosím od Kalida All I Know. Bude to pro všechny kysáky a pro všechny, co jsou bohužel v práci. Mně už se to táhne ke konci, tak mějte se.
1: No tak aspoň, že už se to táhne ke konci, Honzo, tak jeden Kalit a Rudimental All I Know, taky ještě někam, ale.
3: Ahoj, prosím tě, zahrál bys na písničku, jakoukoliv, bylo by to pro mě.

0: Posloucháte KISS, přeju vám všem hezký večer ve středu, no a ještě dva dny nás čekají do víkendu a ještě dva dny u nás na KISSu máte šanci něco vyhrát.
1: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia KISS. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku na KISSu.
2: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Jukebox na Kissu pokračuje dál a teď pokračuje s Ondrou na telefonu, kterému přeju hezký večer.
1: Já vám taky přeju hezký večer.
0: Ale nejenom tobě, ale ty máš vedle sebe i přítelkyni, která už tam jako před chvilkou mluvila a ona vlastně si to objednala, tu písničku. Chce Armina pustit.
1: Přesně tak, má dneska 18 let a už si frčí ve páru.
0: Přímo dneska plnoletost.
1: Přímo dnes?
0: To je nádhera. Tak ode mě všechno nej. Co jsi jí dal?
1: Zatím ještě dárky nedostala, ale pár užík dostala. Ale ještě ten hlavní teprve přijde.
0: No a teď bude ten hudební dárek, který taky jako nemůže každý říct, že mu hráli v rádiu k narozeninám, že jo?
1: Přesně tak, děkuju moc.
0: Nemáš zač, takže je to milovnice Armina velká, jo?
1: Jo.
0: Tak jestli jako nebudete moc zaneprázdněný, tak doporučuji dneska v 10 večer poslouchat Kiss, protože bude exkluzivní právě set v podání Armina van Burena. Takže takovej malej tip i pro tvojí přítelkyni, jo?
1: Tak jo, budeme poslouchat, děkujeme.
0: Ahoj.
1: Čau.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Středeční večerní jukebox míří do svého finále, protože se blížíme k 21. hodině. Tak čím to uzavřeme, Stando?
2: Ahoj, tady Standa. Prosím tě, zahraj mi do práce něco od Maruši, ať mě to tady šlape pořádně. Děkuju.
1: Tak jo, Marušou zavíráme dnešní večerní jukebox na Kissu. Mimochodem song, který taky má rád Basslicker, který už se na vás těší, protože blíží se čas Kiss parády, právě 9. večerní. Tak si to s Basslickerem užijte. Ještě uslyšíte, jak je vyřvaný z víkendu, protože Basslicker to tam neskutečně roztáčel. Tak si užijte Kiss parádu a po Kiss parádě s Basslickerem taky Trends Party. A dneska zazní exkluzivní set Armina van Burena, tak to si rozhodně nenechte ujít. Stále vám všem přeju hezký večer.

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. Ladies and gentlemen, ladíte 467. kolo Kiss Parády rádia Kiss. Možná si trošku říkáte, že mám pochraptěný hlasivky. Je to tak, ano. V sobotu jsme měli Mega Kiss Party Live v Ostravě a já jsem se ještě nestihl zregenerovat, takže dneska malinko ukrchlaně 467. kolo a doufám, že o to víc vás bude bavit s mojí maličkostí DJem Basslickrem. Dneska z novinek třeba Armin van Buuren, Like a Child, dáme si i nový Illenium a Davida Guettu, taky sem řekneme na nový Chemical Brothers a zcela jistě i na Milky v remixu od Davida Guetty, ale teď desítka. Save My Love a Kygo a taky rozhodně Mr. Khalid a Griffin na rádiu Kiss, tak pojďme do plnejch, let's go!
0: Kiss Paráda, místo desáté.

0: OK, Kiss Paráda je tady, za náma 10. pozice. Ano, jak jinak, nežli pořádný nářez. Armin van Buuren, ten je před náma. Ještě lepší nářez než hit na 10. za mě, Save My Love. Protože se týče Armin van Buurena, tak to je pro mě skvostná ikona. Mistr bombardák, borec, týpek, který prostě na co hrábne, to je dokonalý. Má prostě svatou muziku. A hitovka Like a Child společně s RG, ta je prostě fenomenální. Takže věřím, že v Kiss Parádě pro 467. týden na Kissu, ať už máte neděli po 19. anebo středu po 21. hodce, tak vychutnáte jedny z těch nejlepších trancových rytmů od Armin van Buurena. Takže teď na Kissu, everybody, let's go, novinka s číslem 1 Like a Child a pojďte hlasovat.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

tady na 9. pozici mistr Mark Korn. Věřím, že teď u Frlausů na Moravě budou padat nejen vinařský žně, ale možná i rychlý špunty, protože vím, že to je jejich oblíbená pecka a já se pravidelně jim to snažím věnovat, aby jim to udělalo radost. A určitě to taky hodím Anetce do vany, ta 100% bude mít teď eukalyptovou koupel s Markem Kornem. A s Kiss parádou na 9, tak ať už děláte cokoliv s rádiem Kiss, užívejte Kiss parádu 9.

Jimmy Trumpet nedávno tady bouchal v duplexu, dal dohromady snad veškerou energii, kterou měl, a líbí se mi, jak se s tím nemaže. Takže na The Place dneska bude mazat 8. pozici a rozhodně muzika, kterou nehodíte jen tak do šuplíku. Zároveň je to vlastně hit, který nahodíte úplně co nejvýše, protože tu energii v sobě má. Na rozdíl od mých hlasivek, který jsem nechal v Ostravě v sobotu, ale snad mi to prominete, já prostě nemůžu nevysílat. Na The Place v Kiss Parádě 8. Kiss Paráda.

0: Psal se rok 2002-2003 a venku byla pecka od Milky, Just the way you are. No hele, a pak přišel David Guetta, který to doladil v roce 2026 a je to zase o několik levelů veš. Prostě Milky, Just the way you are, dneska tip na hit podání Davida Baggety. Za mě neskutečná energie a pouze prostě music, kterou vám exkluzivně zahraje Radio Kiss právě teď.
1: Kiss paráda, tip na hit. And it goes.

0: desítkavky v parádě pro dnešek. Kaigo na devítce, Marko osmička, Timmy Trumpet a teď sedmička. Kaskáda, Felix Jen, Boy You Turn Me. Ano, chlape, pojď mě otočit. Takže my se jdeme točit hezky v tom našem žebříčku Rádia Kiss pro 467. kolo. A se týče Kaskády, naší zpěvačky Natalie, tak ta bude lítat všude možně po světě. A letos se dočkáme dalšího nového singlu, který bude produkovat právě s mistrem Kaigem. No, jsem na to zvědavý. Každopádně tak jeden její kolega Felix Jen a Boy You Turn Me.
1: Kiss paráda. Místo 7.

0: Kysáci, je to neuvěřitelný, ale zrovna si před 20 vteřinama mi na Instagramu blikla zpráva od Gina Montesa na Aquagena. Nekecám, přísahám, fakt mi tady psal, my si sem tam hodíme nějakou zprávičku a on se mi asi po jednom dní ozval, protože reaguje vždycky na to, že mu screenuju naše vysílání Rádia Kiss, kde hrajeme i v denním vysílání jeho šlehu Eternity společně s Paulem Keenem. Tak dneska v Kiss parádě se z minulý novinky povznesl až na krásné 6. místo. Mám z něj radost. Paul Keen, Aquagen, Eternity, 6. v Kiss parádě.
1: Kiss paráda, místo 6.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single Eternity.

0: Kysáci, vy posluchači Kysparády, mám pro vás taky exkluzivní informaci ohledně toho, že dneska v Trends Party po 22. pojede exkluzivní set od Armin Van Burena pro Radio Kiss. Já už jsem o tom tady mluvil několikrát, ale i v Kysparádě, pokud máte premiéru ve středu 13. května, tak se toho dočkáte. A Armin Van Buren nám bude dělat velkou radost. Stejně teď jako jeho kolega Illenium, David Guetta a Dustin z jejich novinka Die Living. Ano, exkluzivní hit, který byl vydaný speciálně pro otevření sezóny na Ibice. A tam jim to dalo hodně energie. Takže Die Living, dneska pětka.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Máte rádi drum and bass? Já věřím, že ano, protože drum and bassová muzika je prostě fenomenální. A teď Subfocus, jejich Elevate hit, který brázdí vody širokého elektronického průmyslu, protože třeba v Austrálii je to nejhranější věc, v Belgii je to 30. nejhranější věc, ve Velké Británii 15. nejhranější věc a u nás na Radio Kiss 5. nejhranější věc. Single, který dostal 112 000 hlasů, což je neskutečná střela. A dneska Subfocus Elevate budou brázdit 5. pozici. Na Kissu, jdeme na to. Kiss.

Komu si díra, komu si bala, hele, čtyřka, to je oblíbená pecka, oblíbená pozice mistra Gabry Ponteho, který to takhle krásně, exkluzivně valí v éteru Rádia Kiss. Já se ještě jednou omluvám za svoje hlasivky, který jsem nechal v Ostravě, ale prostě snažím se mluvit. Kdybyste mě slyšeli v pondělí, no tak byste mě neslyšeli. Ale říkám si, že tak Kiss paráda, chraplák, dneska mluvím jak mistr Kraus. Takže k tomu patří, jdeme na to, komu si Jira, komu si Bala, Gabry Ponte. Kiss paráda.

0: Kysáci, je to několik let, co vyšli Chemical Brothers. Nový Chemical Brothers hit Go. Ano, pecka, která spatřila světlo světa v roce 2015. Je to 11 let stará věc. Ale ona dostala reedit a novou verzi. A je pravda, že tato hitovka se krásně výjímá i díky chystanému seriálu na Netflixu. A tak jsem si řekl i Skyou Lenneru, kterýho moc zdravím, že vám ji dneska nabídneme v Kiss Parádě jako tip na hit. Chemical Brothers a Go! Jdeme na to!
1: Kiss Paráda. Tip na hit.

0: blížíme se do velkého finále Kisprádového klání a nejlepší pozici, kterou zažila v Kisprádě, teď obhajuje Taylor Swift The Fate of Ophelia. Ta většinou byla na 4. místě. A konečně se nám prodrala na numero 3. Ano, takže mám radost, že na trojce nám dneska svěže stanula dáma, která se ráda koupe, která si kupuje spoustu nových plavek, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak Ophelia, budeme dělat radost na Kisu právě teď v Kiss Parádě Bronze.
1: Kiss Paráda, místo třetí.

Baby Rexa je tady New Religion. Ano, nový náboženství společně s Faithlessákama. Grandiozní, peckoznější věc. Jsem dlouho neslyšel, vlastně Baby Rexa loni skončila s Warnerama a má z Brusu nový vydavatelství svoje, ne žádnou velkou bandu za sebou. A ono se jí to daří. Je na prvním místě elektronických tanečních hitparád a vlastně minule a předminule nám Kiss parádu rádia Kiss vyhrála. Pardon. Ale teď teda Baby Rexa, Faithless, na druhém místě hit New Religion. Jdeme na to. Kiss paráda.

0: Vy, co máte středu, tak za chvilku exkluzivní set od mistra Armin Van Burena v rámci Trance Party. Ale teď malá rekapitulace na 5. Sub Focus Elevate, 4. Komu si Jira, komu se bala, od Gabry Ponteho Bronze do Fate of Ophelia a Taylor Swift 2, New Religion a BB Rexa. A 1. Po 3 týdnech návrat na nejvyšší příčku, německá raveová formace Scooter WW Rave from Outer Space. Takže geniální, excelentní, fenomenální nářez, který dneska bude svítit snad do všech koutů České republiky. Já mám z toho radost, že jste součástí tak velkého, úžasného vozu jménem Kiss Paráda Rádia Kiss. Jdeme na to, number one, WW Scooter. Let's go!
1: Kiss Paráda. Místo první.
2: Scooter. WW. Welcome to the rave culture!

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Duren Duren, poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio KISS.
0: DJ Basslicker, Transparty, Radio KISS.
2: Ladies and gentlemen, právě teď je tady Transparty. Ano, Transparty. A exkluzivní, fenomenální host, Mr. Armin van Buuren, který namíchal set pro Radio KISS. Já zdravím Armin van Buurena. Greetings to Armada Records. Thank you, Armin van Buuren, to support Radio KISS. And thank you for all of your music that you make. Ano, Armin van Buuren na KISSu v dnešní Transparty. Skvělej hodinový set, který bude obsahovat 18 tracků. Máme tady neskuteční jména jako Mogwai, Ebenezer, Gaia. Dáme si právě Armin van Buurena, třeba i společně z Košín, Funka Senora, Siveka, prostě Armin van Buurena z Ale Farben, těch exkluzivních věcí vám dneska zaplesám opravdu hodně, takže jdeme na to. Radio KISS is in the house. Friends Party startuje. A Armin van Buuren, jeho první věc, která se jmenuje neskutečně One April in the House. Jdeme na to.

exkluzivní set Armin van Buuren After Dance zpátky na Radio Kiss. Ano, jsme Radio Kiss každou středu od 22 do 23 hodin. Vám tady jedu Trance Party a dneska s Armin van Buurenem. Fenomenální nářez, geniální hity. Za náma Ara Frame a Strong, předtím taky Boris Brejchan, Charles B. OK. A Armin van Buuren nám teď naseká i věc společně s Marlou a Arjim. Like a Child. V extended verzi vlastně pecka, která byla v Kiss parádě dneska nasazená jako novinka. Takže už teď můžete hlasovat na Kiss.cz. Armin van Buuren, exkluzivně na Kissu v Trance Party, exkluzivní set. Radio Kiss, Armin van Buuren.

Armin van Buuren se s tím nemaže. Takhle si dáváte jeho fenomenální set, já se snažím dneska tolik nemlít, protože jednak jsem si brutálně věřoval hlasivky o víkendu a stále se mi po 4 dnech nevrátili, ale zároveň chci, aby se si dnešní Trance Party vychutnali exkluzivní set, který nám právě namíchal mistr Armin van Buuren. A my jdeme na dalšího speciální věc, spolupráce s úžasným Košínama a Kaisiu, Catch v Excellent verzi a za chvilku třeba Sevek nebo od Armina Last in Time. Armin in the House, tohle je set Armin van Buurena na rádiu Kiss. Děkujeme jeho armáda, Armada Music labelu, který nám to všechno dával dohromady. Armin, Armada Music, Radio Kiss, to je spolupráce. Fenomenální.

chci ze srdce poděkovat všem, kteří ladili dnešní Trance Party. Armin van Buren a třeba i Serendipity, jeho aktuální věc, která nám teď hraje s Andrew Bayerem, taky Simon Natural's Oxide. Jedeme do cílové rovinky. Tohle bylo speciální vysílání pro vás všechny na Radio Kiss, takže věřím, že ta spokojenost tady byla. I Armin van Buren dokonce poslal zprávu, já jsem z toho úplně hotovej. Armin van Buren tady mi napsal na Instagram DJ Basslicker. Thank you Armin for your support, for your message. It's incredible that you wrote to me. Neuvěřitelný. Armin van Buren poslouchá Trance Party na Kissu. Je armáda music. To je bomba. Takže to byl jeho set a věřím, že to nebylo naposled, co jsme na Kissu dali Armin van Burena. Omlouvám se za svoje hlasivky, jsem trošku indisponovaný, ale musel jsem to tady narubat v éteru Radia Kiss. To byla Trance Party, za chvilku už to nejlepší z Radia Kiss. A DJ Basslicker se loučí. Instagram DJ Basslicker, The Basslicker. Thank you, díky, jste nejlepší, hey ho!

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Dnešní den už pomalu končí, necelá hodina zbývá z něj a doufám, že vy jste si užili v minulé hodině Trance Party, kde jste slyšeli exkluzivní set Armina van Burena. A co kromě muziky uslyšíte v téhle hodině u nás na Kissu, tak třeba dnešní moudro Michala Kavalčíka, ale taky uslyšíte, jak probíhal dnešní Yes Man. No a pozor, vy jste v něm dneska mohli vyhrát jedny exkluzivní bodky.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Vsaď na svého koně.
3: Je tu ranní Jasmer, jeden z vás dnes vyhraje exkluzivní značkové boty Rádia Kiss, které se běžně nedají koupit. Na míru vám je totiž vyrobí Tenisko Žerout a my už takové boty máme. Měli jsme je na Mega Kiss Party v Ostravě a vám se moc líbily. Takže k vám doručíme taky naši milí kysáci. Patriku, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Ahoj Míšo.
5: Ahoj.
3: Úkol je jednoduchý, teď se to konečně dozvíte, protože stojíte tady v bundě, máte přes bundu dresy,
4: ano,
3: aby vás kysáci venku poznali. A ten z vás, je to tady, jo, dobře poslouchejte, kdo se do 8.20 dostane nejdál od studia Rádia Kiss, vyhraje.
4: Už start? Už můžu?
3: Vysvětlím vám pravidla. Chápete to?
5: Jako musíme se dostat co nejdál.
3: Co nejdál
5: od studia. To znamená, že třeba skočíš na metro nebo něco takového.
4: No, nebo auto, že jo.
5: Nebo autem pojedem.
3: No. Já 8.20 se vyfotíte, pošlete mi svoji aktuální polohu a až potom se vydáte zpět do rádia pro verdikt.
4: Mm-hmm.
3: Takže v 8.20, proto máte mobil, uděláte si nějaký puntík, vlaječku, cokoliv, a potom si vypočteme, jak daleko od studia Rádia Kiss jste se dostali.
4: Dobře.
3: Na cestě zpět už si můžete koupit jízdenku mobilem, půjčit kolo, koloběžku nebo cokoliv dalšího. Bylo by bezvá, abyste to do 10. hodiny stihli a poslechli si vyhodnocení tady ve studiu Rádia Kiss. Ve studiu jsou zároveň naše kameramanky, které půjdou s vámi. Market, Lindo, snažte se utajit, kdo kam až doběhl nebo dojel. Řekneme si totiž výsledek přímo tady ve studiu Rádia Kiss. Zdravím vás také dodáli, aby kysáci věděli, že jste tady. Ahoj! Bezva! Tak a pravidla.
4: Dobře.
3: Myslete hlavně na svoji bezpečnost. Nechceme, aby se vám cokoliv stalo. Protože vy jste šílenci, soutěživí. A je mi jasný, že za chvilku vystřelíte a hlava nehlava poběžíte. Ven si vezmete pouze oblečení a svůj mobil. Jdete bez peněz. Nepoužívejte platební kartu, kterou máte ve svém mobilním telefonu, na hodinkách a tak dále. Jdete bez peněz.
4: Koupíš.
5: Ne.
3: Pomoc od lidí je dovolená.
4: Dobře.
5: Svoje auto v garáži?
3: Ne. Poběžíte, přesvědčíte někoho, aby vás popovezl, získáte pomoc na MHD, to je jenom na vás. Budeme spolu v telefonickém spojení, budu vám průběžně volat, ale každému zvlášť, ať nevíte, jak na tom je váš soupeř, co je Míšo?
5: Můžeme mít ve videu komparzisty, až za mnou poběží revizor, víš?
4: To nechci, jako, aby jsem dostal pokutu.
3: To, jak na vás potom bude pohlížet náš národ, že jste někdy jeli na černo, to už je vaše věc.
4: Mm-hmm.
3: Jo, já bych to nedoporučoval. O tom, kdo je nejdál, rozhodne například Google Maps podle vzdálenosti pěší trasy. Pěší, ne vzdušnou čárou.
4: Jasně, jasně.
3: Uděláme to takhle. Tak, budeme to celé natáčet a video z Jesmena bude ještě dneska na sociálních sítích Rádia Kiss. S jedním z vás poběží kameramanka Market a s druhým Linda. Kdo poběží s kým? Lidi, dejte si teď kámenušky papír.
4: Dobře.
3: Ten, kdo vyhraje, si vybere kameramanku.
4: Dobře. Kámenušky papír teď.
5: Jo,
4: jo, dobře, tak pojď.
5: Počkej, já jsem se ještě nerozmyslela, co chci. Tak jo.
3: To potom, je. To potom, v klidu.
4: Kámenušky papír teď. Kámenušky papír teď. Rozstřih jsem, vyhrál
3: Patrik,
4: jsem.
3: Ty si můžeš vybrat. Jestli Lindu?
4: Já nevím, třeba Market tady stojí.
3: Proč třeba Market?
4: Protože nevím, kouknul jsem na ní první.
3: A proč si na ní kouknul první?
4: Má delší nohy.
3: Holky, to budou mít strašně těžký. Vy poletíte, ale oni budou muset být s vámi.
5: Já jsem spokojená, já si vezmu Lindu, protože Lindu nebolí na rozdíl od Market koleno.
4: Ne!
3: A teď poslední věc. Na kysácích je určit, kdo bude lepší, jestli Míša nebo Patrik. Za chvilku vám, kysáci, dám tu možnost, aby jsme našli jednoho, kdo mi zavolá a řekne, že to bude Míša, a druhého, kdo mi zavolá a řekne, že to bude Patrik, aby jsme měli jasného vítěze těch speciálních kysáckých bod.
4: Pojď k tomu mikrofonu, Michailo.
3: Market, Lindo, držím palce, jo. V 8.20 musíme zastavit hru. Vy mi pošlete polohu, na které se nacházíte, pak se vrátíte do studia.
5: On mě drží.
3: Přijde Majdana, teď začínáme.
4: Počkej,
0: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Do pěti minut skončí dnešní ranní Yes Man Radia Kiss. A právě teď jdeme úplně do finále. Míša i Patrik jsou někde venku v terénu, někde ve městě, bez peněz a snaží se dostat co nejdál od našeho vysílacího studia. Za chvíli nám oba pošlou svoji aktuální polohu. Bude to přesně v 8 hodin 20 minut. I fotku, ať zjistíme, kdo zvládl tuhle ranní verzi Asia Expressu lépe. Kdo správně zvolil taktiku, koho zachránili lidé a kdo si dnes odnese exkluzivní boty Radia Kiss. Protože jeden posluchač tipl, že vyhraje Míša a druhý, že to bude Patrik. Budou to bodky od teniskožrouta. Verdikt si řekneme do 10. hodiny dopolední, protože bylo by bezva, kdyby se při tom vyřčení toho, kdo je vítězem, oba dva vzájemně dívali do očí, jak Míša, tak i Patrik. Míšo, vítám tě na Kisu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Výborně, a zároveň i tebe, Patriku. Ahoj, dobré ráno.
2: Nazdar, nazdar, Kisáci, čau.
0: Tak Míšo, prosím tě, udělejme to tak, že neřekneš, kde se nacházíš, jenom mohla by si Patrikovi říci, jaké dopravní prostředky nebo jakou taktiku si zvolila?
1: Ano. Nejdříve jsem použila svoje dvě krátké nohy, běžela jsem, co to šlo, potom jsem rychle naskočila na tramvaj a potom jsem chytla stopa. Mm-hmm. Takže jedu teď momentálně autem.
0: Patriku, co ty, jakou taktiku jsi zvolil?
2: Já jsem zvolil taktiku velmi rychlého běhu, ač mi Markéta skoro chudák nestíhala, protože má špatný koleno. Ale běžel jsem na první metro, co máme nejblíž na Strašnickou, tam první paní, co jsem viděl, tak jsem poprosil o 40 korun na jízdenku. A ona byla tak hodná, že mi to dala, takže jsem hned skočil na metro, jel jsem na nádraží Veleslavín a potom už dál teďkon autem s Tomem jedem.
0: Autem, to znamená, on někdo vyslyšel tvou Jirkou, prosbu, probiň. Nebo s Jirkou?
2: Ano, ano, posluchač Jirka, já jsem z toho tady úplně uřícený, že si pletu jeho jméno, je to Jirka, takže jsem využil metro a potom stopa Jirku.
0: A s kým jedeš ty, Míšo, prosím tě?
1: Já jedu s Anetou, která, to je opravdu skvělý, jaká je to schoda náhod, protože je to obchodnice, která zhruba před půl rokem se svojí s firmou Cash for Car, ve které pracuje, tak měli u nás reklamu na rádiu Kiss.
0: Hezky.
1: Takže rádio Kiss velmi dobře zná a jsem ráda, že byla natolik hodná, byť teda jenom jela odvést dceru do školy.
0: Jasně.
1: A pak jela zpátky.
0: Jasně.
1: Tak řekla, hele, já vás dovezu, co nejdál to půjde.
0: Hele, jak jsme si slíbili, nebudeme úplně říkat, kde jste, aby to pro vás bylo překvapení, pro mě taky, ne. Ale znamená to, Míšo, ty jsi ve městě stále?
1: Ne.
0: Ne. A Patriku, ty seš ve městě nebo už za městem?
2: Ne, ne, ne.
0: OK, a Míšo, kolik máte na tachometru, jak rychle jedete?
1: Teď momentálně jedeme nějakých 80.
0: Jo, Patriku, co vy?
2: Já můžu to říct, Sirko, 2 kila teď jedeme.
0: Tak to je největší raní kachina, kterou jsem tady teď slyšel, jako. Kamarádi, je to poslední minuta a 20 vteřin.
1: Dobře, a poslední minuta 20 vteřin.
0: Jestli by to šlo zařídit tak, aby za tu minutu, která teď pomalu, ale jistě uplyne, vás Jirka a Anet vysadili, abyste si mohli udělat nějaký screen toho, na jakém místě se nacházíte, fotku a tak dále.
1: Za minutu a 20 budeme muset zastavit. Aneta kývá, ano, že mi zastaví.
2: Jirko, můžeme za minutu 20 někde stopnout?
0: Super. Za minutku, už teď to bude přesně. Odpočet jsem spustil. Jakmile na displeji uvidíte 8.20, tak to jsem zvědavý.
1: Jakmile bude na displeji 8.20, zatím dobře, zatím jeden.
0: Kamarádi, jak to vypadalo, že třeba někdo bude jasným vítězem? Tady se opravdu nedá odhadnout, kdo je dál od studia Radia Kiss. A hlavně trnou naši posluchači, kteří se na vás vsadili. A to Petra s Tomášem. Protože Petra se modlí, aby byl vítězem Patrik a Tomáš, aby vítězkou byla Míša. Posledních 25 vteřin.
2: Ještě 25 vteřin, Jirko.
0: Jasně. Tak to jsem zvědavý. Posledních 15 vteřin. Dá se to zařídit, tedy Míšo, abyste zastavili?
1: Já už jsem zastavila pro jistotu, protože tohle je místo, kde se zastavit dá.
0: Výborně.
1: Takže my
0: 5, 4, 3, 2, 1. A zastavujeme! 8.20.
2: Zastavujeme.
0: Kamarádi, teď tedy neříkejte, kde přesně jste, ale mě pošlete polohu.
2: Dobře.
0: A Míšo, prosím
1: tě. Dobře, momentík. musím dát nahlas, jo?
3: Jak to teď, Míšo, udělá, že se vrátíš co nejrychleji do studia?
1: Nevím, budu doufat. Aneta teď na mě ukazuje, že mě zpátky doveze.
3: Ta je zlatá. Co ty, Patriku, jak se dostaneš? Jak se dostaneš do rádia?
2: Ještě nevím, ale s Jirkou to tady nějak vymyslíme. Jirka jede do Prahy, on kvůli mě mešká v práci, on měl už dávno vařit, ale říkal, hele, já tě odvezu, takže Jirka kvůli mě, bohužel, teď on bude mít trošku možná malý problémy, ale já to nějak vyžehlím u jeho šéfa.
3: Tak to jsou moc hodný, musíme jim potom připravit nějaký dárek taky i pro ně, ano, za takovouhle ochotu. Každopádně, kamarádi, na vás je, abyste se nám vrátili v pořádku.
1: Ano.
3: A my, jakmile vás budeme mít tady ve studiu, což tipuju bude do hodiny, tak mezi půl desátou desátou si nahlas řekneme, kdo jste vítězem jesmena. Takže Míšo, vrať se nám a díky, ahoj. Patriku, loučím se i s tebou a budu se těšit ve studiu. On už nevnímá, hele, on už to tady dává dohromady. Tak zatím, čau kamarádi.
2: Ahoj, ahoj, pardon, čau, čau.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Dobrá zpráva, oba dva jsou tady, ahoj.
0: Na svého koně.
2: Míša s Patrikem vyrazili od rádia Kiss úplně bez peněz a jejich jediným cílem bylo dostat se co nejdál od našeho studia. A každý si zvolil svou trasu, svou taktiku, vy jste to sledovali na sociálních sítích a zároveň jste slyšeli, jak jsme si občas zavolali s Míšou nebo s Patrikem. Míšo, tvá taktika, jakou jsi zvolila?
3: Moje taktika byla dostat se na nějakou frekventovanou benzínku a tam vyloženě někoho přemluvit, ať mě doveze kamkoliv ven z Prahy.
2: A povedlo se?
3: Povedlo se.
2: Kdo to byl? Kdo tě vzal?
3: Vzala mě Aneta, která právě tankovala auto a říkala, jo, já vás vezmu. Takže opravdu nejdřív byla dohoda, že na Štěrboholi a pak jsme se domluvili, že mě odveze dál a jeli jsme, teď nevím, jestli už to teda můžu říct.
2: Klidně řekni, jakým směrem až kam.
3: Směrem na Sackou.
4: Aha,
2: Patriku,
4: dobře.
2: Co ty?
4: Moje taktika byla, říkám, potřebuji se co nejrychleji dostat z Prahy, to znamená metro na nějakou výparovku. První, co mi napadlo, nádraží, jak se to jmenovalo?
2: Veleslavín.
4: Veleslavín, jo, ano, ano, jo. Nádraží Veleslavín. Mm-hmm. A tak jsem říkal přesně taky, na benzínce někoho zkusím najít. Ty jsi mi volal ještě předtím, než jsem na té benzínce byl. Já tam vylez, tam už mávali kysáci, chytnul jsem posluchače Jirku a jeli jsme dál směrem na Karlovy Vary.
2: Vy jste měli potom za úkol nesledovat média, nekoukat se na storíčka, neposlouchat rádio. Dobře, chvilku se rádio poslouchalo, ale to nebylo v době ještě, kdy jste oba dva přesně věděli, kde jste. Ono i kdyby jste to náhodou porušili, jesmen by i tak dál plynul, ale ochudili byste se o to napětí toho, kam až jste dojeli. Jsme domluvení, že ten bod, na kterém jste skončili, mi pošlete, což se stalo, a že k tomu bodu budeme vypočítávat cestu pěší cestu.
4: Ano.
2: Jo?
3: Ano.
2: Zůstaneme
3: ano.
2: U toho.
3: Jo. Zůstaneme. Počkej, zůstaneme.
2: No, on totiž každý ten údaj je trošku jiný, pokud bychom se vydali k tomu bodu autem, anebo třeba vzdušnou čarou. Jasný. A tak dále. Takže kamarádi, teď vám to jdu říct. Patrik, 47 kilometrů autem odsud ze studia Rádia Kiss až na toto místo.
4: Wow.
2: Dorazili jste po dálnici D6 téměř ke Kladnu.
4: Ano, ano, ano, přesně.
2: Až tak daleko.
4: Ano.
2: Ty to bylo přes 30 minut.
4: Vy Jirka ten na to šlápnul, to bylo skvělý.
2: Ranní doprava, někoho sehnat, kdo je ochoten vás ano. někam vzít, to je neuvěřitelný. Míša, 44 kilometrů autem. Jeli jste téměř až k Nymburku.
3: Ano.
2: Takže kdyby jsme to brali na jízdu autem, tak je vítězem Patrik. Vzdušná čára. Odsuď od studia. Patrikova cesta vzdušnou čarou, kdyby jsme tě tady vystřelili z praku, 28 kilometrů. Vzdušnou čarou Míša 38 kilometrů.
4: Jo, to je takový rozdíl, ta vzdušná čára.
2: To víš, ty cesty klikaté a tak dále.
3: Jo, jenže my máme jít pěší trasou.
2: Pěší trasa. Tak koho chcete zvolit, dejte si kamenušky papírko, přečtu jako první.
4: Pojď, kamenušky papír.
3: Já to stejně pro.
2: To je jedno, teď jenom.
4: Kamenušky papír teď. Kamenušky papír teď. Jsem tě rozstřih, tak zase. Klidně řekni první Míšu.
2: Míša, jo? Míša. Pěšky, kdybys to šla k tomuto bodu, tak je to 43 kilometrů, šla bys to 9 hodin a 47 minut.
3: Mhm, 43 kilometrů.
2: Tak a teď se dozvíme, kdo je vítěz, protože řeknu, kolik kilometrů by musel ujít Patrik k jeho místu. Mm-hmm. Míša 43, Patrik 31. Vítězkou je Míša Dinová!
4: Co to je za blbost?
3: No, dlouhé nohy nefungují vždycky.
2: Ono neznamená, že vzdušná čára je to samý, co jít pěšky někam, že jo? Ale my jsme se rozhodli, že pěší údaj bude ten konečný.
3: To je neuvěřitelný. Neuvěřitelný, ale teda Patriku taky skvělá práce. A teda je sranda, že když bychom to vzali různými trasami, tak je to úplně jiný údaj. A jestli můžu, Romane,
2: ano.
3: Tak já bych Anetě chtěla ještě takhle přes éter moc poděkovat, protože ona chudinka úplně všechno přesunula a dokonce pracovní schůzku v její firmě Cash for Cars, tak jsme normálně zvládli v autě, takže jsem byla ještě na pracovní schůzce.
2: Takže kamarádi, jak to tady máme, jak jste tipovali? Na koho ty chceš vsadit? Kdo si myslí, že v tomto jesmerovi bude lepší?
5: Patrik.
2: Na koho ty vsázíš?
1: Ale v tomhle směru já si myslím upřímně, že v tom vyhraje Míšo.
2: To znamená, Tomáš tipnul Míšu a vyhrává originální boty Rádia Kiss.
4: Gratulace.
2: I s logem od Tenisko Žrouta. To je partner Jsme na Rádia Kiss pro dnešní den.
0: Ranní Kiss.
3: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Moudro dne už je připraveno. Dneska bych chtěl pozdravit všechny, kteří vždycky, když přijde návštěva, tak se někdo zeptá takovou tu hlášku. Hele, máme se zouvat? Musíme se zouvat? Znáte to? Tak vám dneska poradím.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Čauky, nazdár. Hele, mám se u tebe vyzout? Ne, nemusíš. Raději budu 5 minut vysávat, než půl dne větrat.
0: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na rádiu.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaelíčku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem se dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavl.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: A teď už startují noční jukeboxy s datem 14. května. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá, tak jdem na to si to užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Krásnou noc, kysáci, moji milí, začínají noční jukeboxy, od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Katka Brzo Bohatá. Já vám přeju krásnou noc, no a my to spolu budeme trávit až do 6. hodiny raní. Já doufám, že se máte dobře, že děláte něco, co vás baví, a pokud ne a chtěli byste si chvilku odfrknout od vaší práce, tak nezapomeňte zavolat k nám do studia Rádia KIS na telefonní číslo 210 323 323, nebo mi pošlete hlasovku do aplikace Rádia KIS. Hrajeme podle vás a teďka budeme hrát podle Filipa, který se jako první dovolal sem k nám do studia. Filipe, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak pak se máš?
1: No, máme se docela dobře.
0: A máte? Kolik vás tam je?
1: No, Pepík a já jenom.
0: Aha, tak já vás, kluci, moc zdravím. Pepík je taky kluk nebo nějak zvířátko?
1: No, to je takový spíš kamarád, on zítra musí do práce.
0: Jo, aha, takže člověk, jo.
1: Už mu bude 78 let.
0: Ty bláho, no, to je úctyhodný.
1: Pracovat,
0: to je úctyhodný.
1: Takže dneska máme takovou, jakoby,
0: pánskou jízdu.
1: Show s váma. A zítra se na to musím připravit, no, psychicky.
0: Naprosto to chápu. Tak co můžu zahrát na přípravy?
1: Od těch Queenů, Boha.
0: Bohemian Rhapsody, ano.
1: Jo, Rhapsody, jo. Ano, ano, ano.
0: A pro koho to bude?
1: Pro Pepu.
0: Pro Pepu, no tak to je paráda. Tak jo, kluci, tak si to užijte. Ale jestli máte zítra makačku, tak jít brzo na kutě, ať nejste unavený. Já vás moc zdravím, díky za zavolání a mějte se krásně. Ahoj.
1: Taky.
0: Ahoj, ahoj. Nebudu to zdržovat, jdeme na Queeny, a co budeme hrát potom, to už je samozřejmě jenom a jenom na vás. Noční jukeboxy se právě rozjíždí.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
0: Kiss.
1: Radio Kiss. What's going on?

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Vrháme se na další jukeboxové přání, protože na drátě mám tentokrát Františka. Františku, ahoj, já tě moc zdravím a vítám tě ve vysílání Rádia Kiss. Ahoj.
2: Já taky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Děkuju pěkně tobě taky. Jak pak trávíš noc?
2: No, za chvilku půjdu spinkat. Přes tím jsem parkoval kamionem, takže za chvilku do Hajan.
1: Tak to ti popřeju krásnou dobrou noc. A ještě než půjdeš do Hajan, co ti můžu zahrát a pro koho?
2: Hele, já bych chtěl zahrát od vás, od holek, se senzační. A bude to pro moji bývalou přítelkyni, s kterou bychom teďka byli 7 let. Že jí přeju hodně do života, jo, hodně zdraví, protože nic jsme si jako škovýho neprovedli. A bude to tobě do studia, ti to uteče, a pro všechny kysáky, který se prostě jako rodina milujeme, ať se máme rádi a neubožujeme se.
1: To je hezký, dobře, mám to tady nachystaný. Františku, takže já ti přeju krásnou dobrou noc a budu se těšit zase někdy příště tady u nás na Kisu. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. No a já si můžu holky pro dnešní noc odškrtnout a dáme si senzační z roku 2019, kterou nám předělal můj kolega tady Martin Hájek. Den co den.

Kysáci, jak jste zjistili, my jsme s Radkem Hrdinou, s kolegou z Rádia Kys z odpoledního jumpu, běželi o víkendu Vltava Run. Radek si ještě střihl moderaci, musím teda říct, všechna čest před ním, protože on vstával třeba typnu v 3:30 ráno, před 16:00 už byl na startu, moderoval, do 1:10 moderoval na startu, pak sedl do auta a přijel na svoji štaci. Odběhl si 3 pasáže toho Vltava Runu, měl tam 3 běhy a pak zase sedl do auta, rychle doma do sprchy a jel moderovat do cíle a tam byl třeba, já nevím, do 10 do večera. Jako klobouk dolů, že to všechno dal, je to neuvěřitelný borec. My jsme nakonec, náš tým doběhl vlastně v dobrým čase. Segra říkala, že takhle brzo nikdy nedoběhli a Segra už to běžela po pátý. A bylo to něco neuvěřitelného. Krásný zážitky, skvělá parta, strašně jsme se nasmáli, bylo to skvělý. No a vlastně běhání je můj takový relax. A já jsem přišla na téma, jaký bychom si mohli dát dnešní noc, jaký vy máte relax. To je úplně jedno, co to je, jo, jestli si vezmete nějakou knížku, nebo jestli si pustíte nějakou oddychovku v televizi, nebo chodíte běhat, nebo chodíte posilovat, cokoliv, nebo na procházku do přírody, úplně jedno, cokoliv, já to mám takhle s tím během, já si vyčistím hlavu, je to takový můj me time, jak já říkám. Jaký relax, kysáci, máte vy? Posílejte mi to do hlasovky, jako hlasovku do apky Rádia Kys a já to 100% budu pouštět a třeba se i inspirovat, jak relaxovat.

0: Přiznám se, že když slyším Mikuláse Josefa, tak si vždycky tady pobrkuju, jak jste to mohli na konci písničky slyšet. Tak, já se vrhám na apku Rádia Kiss, kam mi Péťa poslal zkaz. Tak co to bude, Peťo?
1: Ahoj, zdravím tě do nočních jukeboxů a tebe do studia a zdravím všechny kysáky. Měl bych prosbičku, jestli bys tam někde našla nějakou písničku od Vanessy May. Kdyby ne, tak bych poprosil o East 17, cokoliv, nějakou pecku, co se líbí tobě, ať nám ten večer trošku rychlejc utíká. Pro všechny kysáky a pro všechny, co jsou v práci a do rána to mají daleko. Díky moc, Petr.
0: Peťo, já tady samozřejmě Vanessu May mám a ještě si s váma něco ujasním. Pojďme si říct, noční juboxy, nebo respektive juboxy jako takové, ať už tady v noci s náma, nebo u Vojtíška, Sklenáře, ty jsou o vás. Jo, tak pojďme se domluvit, že mi tady nebudete posílat hlasovky nebo mi sem volat, hele, vyber tam něco, co chceš. Jo, ne, je to o vás. My chceme, aby vy jste si vybrali hudbu, kterou chcete slyšet v éteru Rádia Kiss. Chcete si to nechat zahrát třeba pro sebe nebo tu vaši oblíbenou písničku někomu poslat. Takže mi určitě neposílejte hlasovky, vyber něco, co ty chceš. Ne, vybírejte vy, kysáci, ať jste slyšet v éteru Rádia Kiss a ať je tady hlavně slyšet vaše oblíbená písnička, jako třeba teďka Péťa a Vanessa May. Destiny.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky, naší první společné hodinky, a to bude patřit Tomášovi. Tome, já tě moc zdravím a vítám tě ve vysílání Rádia Kiss. Ahoj. Halo, slyšíme se, Tome? Tome, halo. No to snad ne. Tome? Tak nám to vypadlo, já to tady zatím nechám, jestli by se to nechytlo. Tome, seš tam? Není. No, tak i to se bohužel kysáci stává, to zkusím vzít znova. Halo, Tome, seš tam, slyšíme se?
2: No, slyšíme se.
1: Už tě tady mám, tak paráda. Tome, já už jsem se lekla, že se to nepodaří. Tak, Tome, vítám tě ve vysílání Rádia Kiss, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, Tome, v rychlosti, než nám to třeba zase vypadne. Co budeme hrát a pro koho?
2: Prosím tě, rád bych to zahrál pro jednu slečnu. Mm-hmm. Pro Melounka, právně řečeno.
1: Ano.
2: Z Uherského Brodu.
1: Z Uherského Brodu. A co budeme hrát?
2: No, od Atomic Kitten, jestli můžu poprosit.
1: Ty jsi vybral Atomic Kitten, ano, Whole Again. Tak mám to tady nachystaný, jsem ráda, že to dopadlo a slyšeli jsme se spolu v éteru. Já ti přeju šťastnou cestu, protože říkal, že jsi v autě, ještě než nám to vypadlo. Tak šťastnou cestu a jdeme na to. Měj se krásně, ahoj.
2: Čau, ahoj.
1: No kysáci, tak víc už toho nestihneme, jak jsem říkala, je to poslední jukebox této hodinky, ale nevěste hlavou, 5 hodin vaší hudby máme před sebou, no a nezapomeňte mi posílat i hlasovky, jak nejlépe relaxujete, jak se prostě odreagujete. Já to určitě protáhnu éterem Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss.

0: Noční jukeboxy jdou dál, já vám přeju krásnou noc, kysáci moji milí, a volejte, zdraví vás Katka Brzo Bohatá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Začíná další hodinka nočních duboxů tady na rádiu Kiss. Já vás ještě jednou kysáci moc zdravím a tentokrát pozdravím ještě jednoho z vás navíc, a to konkrétně Kroliho. Ahoj Kroli.
1: Dobrý večer, dobré ráno, Katko.
0: Ahoj, ahoj, jak se máš?
1: Výborně, v práci jako každý den.
0: Tak hlavně, že jsi takhle hezky pozitivní, výborně. Tak co ti k tomu můžu zahrát, povědy?
1: Hele, Zdějku Marušu, na písničky jsme se domluvili, co jsem si dneska pamatoval.
0: Ano, Somewhere Over the Rainbow, tak pro koho to bude? Ano,
1: nechal bych to zahrát pro kolegy Bentony Trans, Nocnu Stovy, pro Noci Letku, pak pro kolegu Zdenka, lebo je pak nasranej, že jsem ho nepozdravil. A hlavně pro šefa Martina, že se nám konečně vrátil do sedla po dlouhým čase.
0: No tak paráda, tak mám to tady nachystaný, jdeme na to a budu se Kroli na tebe těšit třeba zase příště v mém vysílání tady na Kisu. Měj se krásně, ahoj, ahoj, čau, čau, čau. Kysáci, telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss, kam mi nahrajete název interpreta a písničky, co byste si chtěli nechat zahrát. A nezapomínejte mi sem posílat i tipy na to, jak vy relaxujete, jak nejradši relaxujete a prostě vypnete a nic neděláte. Já jsem říkala, že u mě je to běhání, že si jdu ráda zaběhat, tak co děláte vy, kysáci?

0: Noční Jubox.
1: Já se kysáci taky vrhnu na aplikaci Rádia Kiss, kam mi posíláte vaše hlasovky, co byste si chtěli nechat zahrát, tak teďka Koťa.
2: Ahoj Katko, zahrála by si písničku Teď a tady. Bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Jendu, kamionáčku Petuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, taky pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia, pro Radka a hrdinu, prostě pro všechny pohodoví lidi. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťo, mám to tady nachystaný, Verona Teď a tady, telefonní číslo 210 323 323. Co budeme hrát jako další jukebox?

0: Já se kysáci dnešní noc ptám, jak nejraději relaxujete, abyste úplně vypli od vnějšího světa a prostě udělali si nějakou svoji hezkou chvilku. Prosím vás, neberte to teďka nějak, jako že tady rozebíráme vaše nějaké hezké chvilky, nějaký jiný než jako třeba běh u mě. Tak Michaele.
1: Ahoj Katko, moc tě zdravím. Tak můj největší relax je vypadnout z bytu směr zahrada a tam pracovat, tvořit, opravovat. To je pro mě největší relax. Hlavně pak ta odměna, koukat se na to, co jsem udělal a jak jsem to udělal dobře. Měj hezkou noc, ahoj.
0: Krásná to relaxe, Jiří.
2: Ahoj kočko, zdravím všechny kysáky. Za mě je nejlepší relax, když jdu do Babylonu, do sauničky, do wellness, jsem tam schopnej být od 10 do 10.
0: To naprosto chápu, pára, ale takhle vypnout, to je úplně super. Tak kysáci, vy ostatní, jak relaxujete?

0: Huntrix nám dohrali na rádiu Kist, já jsem tady ječela jak Viktorka u splavu. Já doufám, že se vám Kysáci taky líbí, je to teda úplně jako, jak bych to řekla? Jak bych to řekla slušně. Neuvěřitelně vysoko tahle ta písnička, má to opravdu obrovský rozsah, ale teda velmi povedená. Já to nebudu zdržovat, protože na telefonu mám dalšího volajícího a tentokrát je to Tomáš. Ahoj Tome, zdravím tě.
1: Ahoj Kati, krásné ráno ti přeju.
0: Děkuji ti pěkně, tobě samozřejmě taky, jak pak se máš?
1: Jako vždycky, jako každý den pracovně.
0: Pracovně, co děláš, prozradíš nám?
1: No jo, řídím, nákladák.
0: Jako většina z vás tady, co se voláte do nočních jukeboxů. Tak Tome, jak už jsem teďka prozradila, není to žádná novina, jsou tady noční jukeboxy a to znamená, že hrajeme podle vás, tentokrát podle tebe. Tak co si ty vybral za písničku?
1: Já bych poprosil, jestli můžu Faithless a písničku We Come One.
0: Mm-hmm. Pro koho to bude?
1: Určitě pro tebe, že s náma dneska ve čtvrtek budeš takhle držet basu do rána do 6.
0: Budu.
1: Pro všechny Kysáky, pro kluky do Brna, kam mám teďka namířeno, pro kolegy. A těžkým v pořádku vrátíme domů a zítra víkend začíná, takže paráda.
0: Je to paráda, no. Pátek už je volno?
1: Zítra ještě naposled do práce, jasně, ale to už se nepočítá.
0: To jenom takový, jako aby se neřeklo, že jo?
1: Přesně tak.
0: Dobře, to my mám to tady nachystaný. Přeju ti krásnou noc, doufám, že to bude až do rána ve společnosti Rádia Kiss a díky ti za zavolání. Měj se krásně, ahoj.
1: Já děkuju, měj se krásně, ahoj.
0: Čau.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Global DJ nám dohráli na rádiu KISS a já už vítám ve vysílání velmi to známou firmu tady na KISSu a je to Roman Taxi Olomouc. Romane, ahoj.
2: Ahoj, Kačenko, prosím tě, mě nikdo nemůže znát.
1: Vy chlapi, vy jste strašně šitný, to je strašný.
2: No.
1: Tak Romane, jak se máš?
2: Tak já se mám pracovně, ale jak jsem říkal, no, říkal jsem to už Kubovi a Alexovi, že prostě že jsme naplánovali si wellness do Ondrášova dvora, takže...
1: Se těšíte?
2: No. No to hlavně žena se těší, já jsem tam v životě nebyl, žena taky ne na wellnessu, takže se těší, no.
1: Hele, odpočívat je třeba.
2: No, tak samozřejmě relax, víš, jak je to.
1: Přesně tak, to je ten relax. No já jsem se o tom zrovna dneska shodou okolností bavila s mojí mamkou, že jsem říkala, že bych jako chtěla někdy na nějaký wellness, že moje kamarádky to přesně dělají, že se seberou, vypadnou od dětí, ale jako kámošky dámská jízda jedou na wellness na víkend. Já to neznám. Já jsem nikdy nebyla, jo. Já jsem byla teda kámoška, když slavila na Rusky, tak druhý den jsme si teda asi na 2 hodiny zajeli prostě někam na wellness, ale já neznám, co to je prostě sebrat se a jet na víkend s kámoškama na wellness, jo. Já prostě tím, že jako non-stop pracuju prostě, tak jako...
2: A budeš to chtít potom
1: já vím, pořád,
2: no.
1: Takže jsem říkala, moje mama mi taky říkala.
2: To Ondrášovýho dvoru, je to v Beskydech a tam je to úplně úžasné, i ta krajina všechno.
1: Moje mamka mi říkala, hele, měla bys to dělat, protože je třeba jako relaxovat a vypadnout i jinak, teda než že relaxuju během, ale jako fakt jako wellness a nazdar, prostě nohy hore a nic nedělat. No měla bych, no ale já jsem takovej workoholika non-stop, máma na 150%, tak na to prostě pořádně nemám čas. Romane, tak vy si to pořádně užijte a teď mi řekni, co budeme hrát?
2: Takže tak jsme se domluvali, ty skutry Hyper.
1: A pro koho to bude?
2: A samozřejmě pro tebe, pro kysáky, pro tu naši noční dílku, jak je Koťa, Spíter, Šnek, Dědek Bábina, David z Haverbrodu, tady Denisovi do taxíku, který dneska taky jezdí, a holkám na benzínky, pekařům, a mě taxikářům všem, že jo, no a kamionákům.
1: Mám to tady nachystaný, Romane, ráda jsem tě slyšela. Kdyby jsme se neslyšeli příště, tak si to moc užijte s manželkou a budu se těšit zase.
2: No mě nemáš za 14 dní, víš?
1: Vyjedete až za 14 dní, tak to se třeba do týdne ještě uslyšíme. Tak měj se krásně a díky ti za zavolání. Taky. Ahoj.
2: Radio Kiss. Hyper. Hyper.

keep the vibes. Hyper, hyper!

0: Dvě hodiny ráno, Rádio Kiss ve vašich uších a Katka Brzobohatá za mikrofonem. Jdeme společně do další hodinky. Krásnou noc, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.